0: životě.
1: Druhá krátká ukázka byla v podání Tadeáše. Jož se oženil. Doufám, že to kluci berou stejně jako já, jako krásnou vzpomínku na dětství a na své začátky. Kolik vám, pánové, tehdy bylo? Poznamenávám, že ukázky jsou z roku 2002-2007.
2: No tak 22 to budeš asi ty.
3: Ano, 22 to jsem já, tak to mi bylo 12.
2: No a 27, tak to mě bylo 13.
1: Takže vlastně podobný věk.
2: Nebo 12. Hmm.
1: Vlastně oba dva jste byli v tu chvíli nějací finalisté dětské pěvecké soutěže.
3: Ano.
1: Já si myslím, že to je nádo krásná vzpomínka.
3: Nádherná, no.
2: Já na to vzpomínám hrozně rád, protože kromě toho, že jsem tam samozřejmě potkal spoustu kamarádů, s některými z nich se potkávám víceméně doteď i profesionálně v podstatě, tak to byly prostě takové bezstarostné dny. Já si vždycky pamatuju, když jsme ještě tehdy s rodičema jezdili do těch velkých Losin, že jo, na to celostátní kolo a mně se to tam vždycky strašně líbilo, protože tam byla taková ta smradlavá voda, že jo, a prostě mám ty vzpomínky na to spojené tady s tím a s tou papírnou a jo, to bylo super.
1: A Roman?
3: Určitě, no já nevím, jestli jsme to zmínili, to soutěž zpěváček Slávík vlastně, jakoby dohromady Češi Slováci a tehdy byl, já nevím, jestli byl v Porotě, nebo byl garantem té soutěže Petr Dvorský, takže tehdy se s ním sejít a tak byl velký zážitek. A tohle, co teda ta soutěž jakoby neměla úplně až tak nic společného s hudebkou, se Zuškou, protože to byla soutěž jakoby základních škol, respektive my jsme byli tou dobou na Gimplu, ale v hudebce, paní řekla, Dana Zapletalová nás taky vždycky i na tuto soutěž připravovala, takže určitě jí patří kredit i za tuhletu soutěž.
1: Já tady mám u Tadeáše napsáno, že to bylo 15. výročí soutěže zpěváček.
3: Mm-hmm. Ano, ano.
2: To je možný.
1: A u tebe jsem to nebyl schopen dohledat.
3: Jo, je to tak, jestli bylo 15. v roce 2017, tak tohle bylo prostě 4
2: 10.
3: roky předtím, nebo 11.
1: 2017.
3: Ale ta soutěž byla skvělá, protože my jsme potom vlastně na základě tady toho, že jsme se nějak umístili v tom finále a tak dál, tak jsme byli pozvaní třeba do Luhačovic na nějaký folklorní slavnosti, občas i prostě někde, já jsem byl dokonce v Bulharsku, ty jsi byl taky v Bulharsku.
2: Já jsem byl taky v Bulharsku, no.
3: Tak bylo to prostě ten folklor, jakoby nás takhle vlastně přivedl i takhle za hranice a bylo to fajn.
2: No ale já jsem taky získal spoustu přátel v vlastně brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v čele tehdy ještě se Františkem Černým a taky jsem s nima absolvoval potom řadu koncertů. Já tehdy, že jo, nefolklorní v podstatě pěvec, jo, jsme se tam vlastně potkávali s těma dětskama, co to dělali úplně od malička ten folklor a my jsme k tomu nějak se vždycky tak jako přichomítli, tak to na to taky rád vzpomínám na Františka, no tím toho zdravím.
1: Čisté vzpomínky na čistou folklorní hudbu, no, prostě to je takové příjemné.
2: Moc škoda, že už teď se k tomu tak často nedostáváme.
3: Jo, tak, no.
1: Na to navazuje klasická rodičovská, moje oblíbená otázka. Povedete svoje ratolesti k umění nebo raději jiným směrem? Případně projevuje už některý váš potomek první známky talentu?
3: Tak já začnu asi, protože kluci moji jsou trošku starší než bráchovi, holky, teda ti starší. takže oba dva chodí do hudebky na klavír a na zpívání a jsou šikovní, nejsou to žádní malí Mozartové, chvála pánu bohu, takže určitě vedeme nějaký zpívání, ten nejmladší, ten má zatím 3 roky, tak ten si tak jako zpívá jenom doma a začíná je to bavit a hlavně jim to začíná jít ten klavír, tak já už se těším na to, až mě budou doprovázet. No, začínají hrát daleko líp než já na klavír, takže
2: no,
3: je to
2: fajn. No tak to není tak těžký.
3: To není zase tak těžký, to je pravda.
2: No a no, u nás, tak já ty holky mám ještě malinký, ta starší má 5, mladší 2. Ale pravda je, že už teď projevou známky dramatického talentu, protože pořádají nám doma koncerty. Musíme jim zatleskat prostě nutně a pak se tancuje a máme takové většinou pásma od nich říkanek, písniček a tanečků, takže jo, asi tam něco bude, no.
1: Romane, s Tadeášem jste stejný hlasový obor, typově i barvou jste ale poměrně odlišní, teda můj názor, nebo si to aspoň tady myslím. A názorově? Jednou jste v rozhovoru řekli, cituji, jinak máme krásný vztah a jediné, na čem se dlouhodobě nemůžeme shodnout, je odpověď na otázku, který z nás dvou je krásnější. Tak, jak je to?
3: A proč se na to ptáš mě, to říkal brácha?
2: No, já si zatím stojím, protože samozřejmě, jak říkáš, tak náš vztah je krásný, nebo prostě je fajn, že vlastně se takhle potkáváme i profesně, protože samozřejmě nás to jakoby spojuje o to víc a krásnější jsem samozřejmě já, ale to jsem tehdy v tom rozhovoru říct nemohl, protože brácha by se zlobil, takže...
3: Ne, je to pravda, jako určitě, a já s tím dovedu žít, no. Prostě. Já jsem zase starší, no.
2: No, chytřejší. Možná.
1: Jak to máte s trémou?
3: To je... Těžká otázka. Já myslím, že asi člověk by měl najít nějakou balanci mezi trémou a nějakou mírou zodpovědnosti, kterou má, když jako jde na to jeviště nebo na to koncertní pódium. Takže já musím, nevím, tady nemůžu ani zaklepat pořádně, ale klepu, že tréma se mě až zas tak netýká. To znamená, že nejsem jako ve smyslu toho, že nejsem nějako jako paralizovaný jako nějakým strachem prostě z toho, co ze mě poleze, ale musím říct, že poslední dobou, když se třeba setkávám s nějakými výzvami pěveckými, které jsou jako, na které se musím, dejme tomu, víc soustředit, tak cítím přece jenom, že ta nervozita tam nějaká prostě je, nebo když se prostě jedná o třeba nějakou událost, na které vím, že záleží více lidem, tak samozřejmě člověk se snaží do toho dát všechno a to sebou nese nějakou takovou tíhu jako zodpovědnosti spíš než nějaké trémy.
1: A jak je na tom Tadeáš Hoza? Jeden z laureátů respektované soutěže pořádané v Karlových Varech Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka. Soutěž v Karlových Varech pro tebe byla určitě jednou z výzev, ale jaká je tréma na soutěži? Je stejná jako při premiéře?
2: Určitě ne. Za mě teda v divadle a na jevišti ta tréma, člověk na to tolik nemá jakoby času myslet, protože přece jenom se tam spojuje i to herectví s tím pohybem a s tím zpíváním. Takže já většinou, když už na to jeviště vlezu, tak ta tréma absolutně opadá a jak říkal brácho, ty je potřeba najít samozřejmě určitou jakoby míru mezi tím tou trémou a tou zodpovědností, ale na soutěži je to přece jenom trochu jinýho, tam člověk cítí, že teď v tenhle moment musí vydat ze sebe to nejlepší a to přece jenom sebou jako aspoň jako v mojem případě, co mám tu zkušenost, tu trému přece jenom nese jako mnohem, mnohem vyšší, tu míru, která tam je. Takže spíš ten strach, jako jak to dopadne. No. Ale já jsem chtěl říct, že v divadle tu trému až tak nemývám, ale z čeho mám trauma doteď, tak to je aula na Janáčkově akademii muzických umění, protože tam tu trému jsem zažíval opravdu jako extrémní, nebo respektive nevím, jestli máš taky tu zkušenost, ale prostě tam je nějaký zvláštní duch, prostě nějaký zvláštní, nevím, jestli je to energie, nebo prostě nějací tam straší zpěváci, bývalí absolventi, ale prostě ta aula je strašně pro mě a vždycky byla svazující a vlastně jsem tam, ač je to skvělý sál akusticky a vlastně jako není moc velký, ale asi to bylo tím, že pro mě tehdy ta Janáčková akademie, tím, že jsem nestudoval konzervatoř, tak byla hrozný skok. Mm-hmm. A přece jenom tam vždycky seděli ti pedagogové a ti spolužáci a i na těch koncertech, prostě pro mě to byl vždycky hrozný stres. Aula.
1: Je to tak, že to je komise. Nejsou to diváci, kteří můžou být benevolentní anebo prostě mít tě vyloženě rádi, že? Když no, ta komise se snaží sice tvářit nezúčastněně, ale spíš hledá ty chyby.
2: Je to tak, ano, dívají se na to jiným okem a jiným uchem.
1: Proto jsem na tu soutěž narazil, proto jsem si právě říkal, protože vím, že někdo z vás v některém předchozím rozhovoru o tom mluvil, o tom, že ta aula má genius loci.
2: To jsem byl asi
1: já.
2: To jsem byl asi já, no.
1: A rovnou ještě teda k Tadeáši. Osobně si tě pamatuji z hostování v Čertově a Káče v Národním divadle v Brně v roce 2016. Hmm. A vybavuji si, že si na mě zapůsobil velmi mladistvým dojmem. Byla to jedna z tvých prvních prací v operním divadle, nebo Dokonce první nebo?
2: No, v Brně vůbec první. A vlastně jakoby, když to řeknu, první placená. Jo, protože předtím jsem měl zkušenost opravdu jenom z divadla na Orlí, kde, což je vlastně divadlo při Janáčkově akademii. Jinak to byla moje první velká zkušenost s takhle velkým divadlem. No. První velká nabídka pro mě tehdy a cítil jsem to jako velkou zodpovědnost. No.
1: A tady až je Hozu si nyní poslechněme v ukázce z nahrávky z Derniéry, kouzelné flétny v brněnské opeře. Podotýkám, že většina dnešních nahrávek je live, ale nic to, myslím, neubírá kvalitě předvedených výkonů.

0: Před ukázkou jsem říkal, že se jedná o záznam z derniéry, tedy posledního představení. Oba jste opravdu velmi mladí. Na co jste již odspívali. Takže si myslím, že jste zatím mnoho premiér a hlavně derniér asi nezažili. Ale vraťme se k začátkům, Romane. Studoval jsi na Brněnské JAMU, v posledním ročníku si byl prostřednictvím programu Erasmus ve Vídni, díky tomu jsi dostal do Salzburgu do projektu Young Singers, pak následoval konkurs do Lyonu, do operního studia na Rusalku, ale na jeden projekt, ale díky tomu jsi se přes klasický konkurs dostal k angažmá v Düsseldorfu. A pak přišla nabídka z Janáčkovy opery, takže okruhem z Brna do Brna.
1: Je to tak, já se teda ještě jenom to upřesním, ta první nabídka z Düsseldorfu byla taky operní studio, tam jsem byl rok a půl asi a potom právě přišlo to Brno, takže z Brna do Brna a v Düsseldorfu jsem zůstal jako host a o pár let později v roce 2020 jsem se tam vrátil už jako člen ansámblu a jsem tam doteď jako člen stále v ansámblu v Düsseldorfu.
0: To je 5 let?
1: To je, myslím, 6. sezóna teďka.
0: Romane, když jsi se vyjádřil, že rád bys v Brně udržel drápek, protože opera je tu se současným vedením na dobré cestě. Jak to cítíš z pohledu, že se podstatná část operního vedení přesune do Prahy? Nemluvě o tom, že můžeš již dnes srovnávat například právě s tvým angažmá v Německu.
1: No, ono se to tak hezky sešlo s tím, nebo v úvozovkách hezky sešlo, že i v Německu se mění vedení ještě o rok dřív, takže tam už vlastně jenom jeden rok i teďka zůstává to momentální vedení a situace je tam taková, že hodně lidí zřejmě bude muset odejít a to, jestli budu patřit mezi ně, to zatím ještě nevím. Takže to je první věc, co budu muset řešit v budoucnu. No a potom samozřejmě čeká, jak jsi zmiňoval, ta změna vedení v Brně a uvidíme, co to přinese. Já věřím, že se nám podaří, ať už tady s novým vedením jakoby udržet ten nastavený směr a kvalitu toho divadla, který si myslím teďka, že předvádí a třeba se otevřou jiné možnosti a opravdu nechám se překvapit. Co život přinese.
0: A Romana si poslechneme v další ukázce. Bude to árie Voka Pána z růže z brněnského představení Čertova stěna. Jen jediná mě ženy krásná tvář tak dojala.

0: Tuto live nahrávku Arie Voka, kdy operní orchestr Janáčkovy opery řídí Robert Kružík, jsme stejně jako předchozí a následující získali z produkce Národního divadla v Brně. A další otázka a rovnou na oba mé hosty. Jakou nejlepší radu ohledně zpěvu jste kdy dostali a od koho? Nyní nevzpomínám jen na studia, protože já osobně dostal spousty různě míněných rad, především v šatně nebo třeba v rekvizitárně, takže tak třeba nejprve tady až.
1: Já nevím, jestli můžu vypíchnout konkrétně jednu. Já si pamatuju spíš, že vždycky, když mi někdo radil, tak to samozřejmě myslel dobře. A já jsem si z toho vždycky snažil prostě vzít aspoň něco. A to je vlastně to, co jak to moje zpívání vypadá teď, že tam je prostě opravdu od každého něco, každý ten profesor nebo kolega nebo rekvizitářka nebo kdokoliv, nebo konec konců brácha třeba, když zrovna něco popadlo, že mi něco poradil nebo doporučil, nebo zkritizoval.
2: Tak. Jenom chválím.
1: Tak aspoň jsem se snažil, ať jako to zpracuju a třeba i zapracuju. Takže nevím, konkrétní poučku ti teďka asi, Martine, neřeknu, ale spíš je to takový koktejl všeho možného, co přece jenom ten zpěvák sám nejlíp pozná, jako co mu sedí a při čem se cítí dobře.
0: Já totiž vzpomínám na jistého nejmenovaného kolegu v nejmenovaném jistém divadle, který vždycky říkal, jak jsme se sešli v rekvizitárně na kávě v poměrně velkém hojném počtu, vždycky říkal, to je takový mozkový trust. Tam se probrala strašná spousta věcí, co jsou v divadle i mimo. Protože ta rekvizitárna opravdu má někdy takový jistý společenský význam. A co ty, Romane?
2: No tak těch rad, ať už dobře nebo špatně míněných, bylo hodně, ale často si vzpomenu na jednu věc, kterou mi kdysi řekl jeden kolega, ještě když jsme byli fakt jako mladí a taky to bylo na nějakých kurzech, a já vím, že jsme, ještě když jsem byl na JAMU a právě proto, že jsem neměl konzervatoř a vlastně jsme tam jako začínali tak jako od začátku budovat ten hlas a tak dál a pořád se nevěděl, jestli jsem tenor nebo bariton nebo co to vlastně z toho vyleze, a tady ten kluk Chorvat to byl někde na kurzech, říká, prostě je to úplně jedno, můžeš být, co chceš, hlavně buď to, co chceš. Tak to je jedna věc, jako prostě, jestli chceš být tenor, zkus být tenor, jestli chceš být bariton, ten hlas si potom řekne sám. A tak na to myslím hodně často, že prostě člověk musí jednak asi prostě se zeptat sám sebe, co vlastně chce. To je jedna věc. A druhá věc je, na kterou vzpomínám taky často, že zpívat se člověk naučí na jevišti. A to si myslím, že je taková jako univerzální rada vlastně, která platí asi pro všechny. No. To znamená, že pokud, když budete pořád opatrný a pořád budete zpívat malinký role, aby se vám nic nestalo, tak ty větší role se třeba pak bude problém zaspívat, nebo vás to překvapí, až to přijde. Ale jinak těch drobných rad, které vás nakopnou hodně daleko, je prostě hodně. No.
0: Jsme rádio, které preferuje pohodovou rodinnou atmosféru, takže posluchači jistě kromě uměleckých otázek budou zajímat i vaše odpovědi na otázky rodinného charakteru. Romane, Jasně. Máte 3 děti. Jasně. A tvoje žena Helena je vyhledávanou interpretkou nejen staré hudby, zejména se souborem Collegium 1704, Takže nějak předpokládám, že má pochopení, co obnáší takzvaný hudební provoz. Je to opravdu tak?
2: No je to tak. Je to tak, tak moje žena je
1: má
2: prostě
1: pochopení, ale někdy to pěkně štve.
2: Tak já myslím, že my se snažíme to prostě nějak jako vybalancovat a ona je prostě tolerantní, vstřícná, úžasná, takže takže se nám to daří prostě naplánovat a taky jsme se přestěhovali nejenom tady z toho důvodu, ale taky jeden z důvodů byl, abychom měli nějaké rodinné zázemí, tak bydlíme teďka kousíček od Poličky a v Poličce máme vlastně její rodiče a ty jsou tak úžasný, že se o ty kluky často starají a hlídají a je to fajn.
0: Říkáš kluky, 3 kluky máte?
2: 3 kluky.
0: 3 kluky. 2 dcery? 3 kluky.
1: Já mám 2 dcery, ano.
0: Abych si v tom udělal jasno. V další ukázce opět sáhneme po brněnském operním představení a vyslechneme si Romana Hozu jako Eskemelia v provedení Carmen George Bizeta. Orchestr opery Národního divadla v Brně řídí opět Robert Kružík.

0: Podobná otázka na Tedeáše. Jak to zvládá rodina?
1: No, já mám to štěstí, že moje manželka není zpěvačka, ale učitelka. A toho času teda na mateřské dovolené, teďka je s mladší dcerkou doma. Ale mám zároveň to štěstí, že je velmi tolerantní, velmi chápavá a když si mě brala, tak moc dobře věděla, do čeho jde, doufám. Takže samozřejmě, že já se snažím být teďka i skrz ty děti doma co nejvíc, to jde. Takže třeba po představeních dost často nejdu s kolegy to hodnotit na pivo a víno a kofolu, ale jdu přece jenom sednout do auta, jedu hodinku a půl domů do Beskyt, do Frenštátu pod Radhoštěm, kam jsem se přiženil. Taky postavili jsme tam domeček před 4 lety a mám to tam hrozně rád, tam pohoda, klídek a vlastně řeší se tam úplně jiné věci, než prostě umění a zpívání. Takže pro mě vždycky pobyt doma je oddych.
0: Hlasivky jsou živý orgán. To mě právě napadlo s těmi Beskydy, ta polička. To je vlastně čisté životní prostředí, nejenom pro děti, ale i pro vás. Živý orgán hlasivky, který ovlivňuje nálada i zdraví. A s tím si dovolím další odbočku. Co sport, jestli chápete nějakou formu cvičení jako rozumnou pro aktivitu na udržení pěvecké kondice? A máte nějaké specifické rituály v den představení, koncertu? Co jíte, pijete, nebo naopak striktně odmítáte, abyste byli v plné síle?
2: No tak já začnu. Já si myslím, že sport je nedílnou součástí vůbec prostě. Jako je nejenom života, zdravýho životního stylu, ale i prostě pro nás na jevišti, nejenom proto, že se občas musíte prostě pohnout, ale tak jako to ještě asi možná bychom zvládli. Ale ono zpívá se celým tělem vlastně, když to řeknu takovou nějakou jako frázovitým klišé, tak prostě ano, zpíváte celým tělem, takže je to sval, je to všechno sval, nejenom hlasivka, ale prostě i ty dechové všechny svaly a určitě je dobré být nějak jako fyzicky fit. A zase to nepřehnat, aby člověk nebyl jako stuhlý. Takže ale já myslím, že to nám, jako, nebo mě to teda nehrozí, že bych to přehnal úplně ze sportování. No a co se týče těch jakoby, rituálů nebo jídla a tak dál, a určitě jsou věci, které nejsou fajn jíst nějak jako extra oříšky před zpíváním, nebo někdo špatně snáší třeba mlíko nebo kafe třeba, jo, ale já se snažím zase jako žít nějaký život, aby jako normálně, jo, že jako já vždycky říkám, zpívej, ale zůstaň člověkem, no tak prostě ano, je fajn se líp vyspat určitě, když je třeba těžší role, těžší představení a když je toho hodně hlavně za sebou, jo, protože když je jedno představení prostě v týdnu a i když se necítíte dobře, nebo necítíš dobře, tak se prostě nějak jako něčím nahecuješ, nevím, dáš si nějaký energeťák, nebo já nevím co, prostě. Ale když je toho pak víc, tak je fajn si na to dávat trošku pozor, no. Na nějaký ty refluxy a tady ty věci prostě.
1: Já si myslím, že s tím jako úzce souvisí taky ale to, že přece jenom doba jako trošku pokročila, už fakt jako nikoho nezajímá, prostě když na jeviště přijde nějaká korpulentní matrona, stoupne si tam a začne zpívat, jo, prostě ty nároky.
2: Tak jsem trochu přibral,
1: no. Promiň, tak já se tě omlouvám, že já jsem nenarážel na tebe moc. Aha. No, ale pravda je, že ty nároky se prostě zvyšují i v tomto ohledu, nikoliv jenom jako v tom zpívání, ale prostě i v tom, když to tak řeknu, dobrém vypadání a umění se jako pohnout. Nejen technicky, ale prostě i vizuálně. Takže samozřejmě jako je to ku prospěchu pro všechny zpěváky sem tam opravdu jako na sobě zapracovat i v tomhle směru. No a nějaké rituály, já jako nic konkrétního nemám. Já si myslím, že naopak, jako, když člověk takhle začne stresovat s nějakým rituálem, jako nikomu to neberu. Samozřejmě každý jsme nějaký, každý potřebujeme k tomu něco jiného. Někdo má rád klid, někdo naopak potřebuje rozptýlení před představením. Jako já to mám asi tak, jak brácha, prostě všeho s mírou a hlavně zůstat člověkem a prostě se z toho nezbláznit. No.
2: No, ty rituály můžou být docela nebezpečný, protože samozřejmě jako jsou lidi, kteří, já třeba úplně nikoho takového teda neznám, ale vím, že jako existovali nebo existují lidi, kteří si třeba dají panáka předtím, což jako je úplně prostě bláznivý, že jo, jako pro mě, ale ten problém potom je, prostě když ten rituál si neuděláte nebo neuděláš, tak prostě pak máš pocit, že to nedáš. A to je to, co vlastně s tím, jak to přináší. Ten rituál vlastně má i tady tuhle tu negativní věc, že pak jako člověk stojí na ještě říká, ježišmarja, já jsem si zapomněl tady odříkat nějakou svoji prostě frázi pro štěstí, jo, tak já to teďka nedám. Jako, a, jo, a tím se akorát vlastně člověk může zase svázat a to není fajn.
0: Kterého operního zpěváka posloucháte nejraději a podle čeho si vybíráte repertoár? Musí to být láska na první poslech, nebo vás baví i skladby, ke kterým si musíte hledat cestu, nebo spíš by se hodilo zeptat, zda vůbec je šance být mladým a talentovaným pěvcem a vybírat si repertoár?
1: No, to je záludná otázka v tom, že já třeba, když nemusím, tak vlastně operu neposlouchám. Já si poslechnu Jamesa Browna třeba, nebo Red Hot Chili Peppers, ale není to to, není, neznamená to, že to nemám rád, samozřejmě někdy si klasiku pustím, ale myslím si, že každý hudebník řekne to samé, že nejlepší hudba je ticho a proto to s tím poslechem až tak nepřeháním.
0: Takže vzor teda jako spíš ne.
1: Tak samozřejmě mám nějaké jakoby zpěváky, které si poslechnu radši, ať je to, nevím, nebudu teď říkat konkrétní jména, ať mě nikdo potom netahá za slovo. Ale když se učím, tak si třeba tu věc i poslechnu, ať mám nějaké srovnání, prostě jak to někdy někdo někde dělá, ale to třeba nedělám stejně většinou, to beru spíš takhle. Ale opravdu, že bych jako miloval prostě zpěváka XY a po večerech si ho poslouchal, to až takhle to jako nemám.
0: Romane?
2: No, já vždycky dostanu takový záchvat někdy, že si začnu poslouchat jako z ničeho nic a vlastně by to vždycky úplně dojme, jak prostě někdo krásně zpívá, tak a moje žena to těžko nese, protože je zvyklá na nějakou jinou, jako třeba estetiku, takže když zrovna včera jsem si ráno jako pouštěl prostě Franka Corelliho jenom tak prostě kousek a tak to bylo takový zajímavý, ale teďka jsem, abych prostě řekl nějaký jména, tak hrozně mám rád třeba Ettore Bastianiniho. A spíš jako tu starší generaci, asi ale spíš prostě, protože to jsou takové legendy, jo, a na nich člověk slyší prostě, jako si uvědomíš, jaká ta technika je a jak se dá zpívat a já vždycky říkám, prostě když si poslechnu Mirelu Freny s Pavarotym prostě v Bohémě, tak já nemusím vědět, o čem to je a prostě to cítím z toho, že nemusím rozumět, co zpívají a je to z toho cítit a to je hrozně jako zajímavá škola pro nás zpěváky, si myslím. No, že...
0: A druhá část té otázky, jestli vlastně ve vašem oba dva už opravdu za sebou něco máte, jestli si opravdu můžete vybírat ten repertoár, jestli role máte, cítíte se na něco jste mladí, čekáte, až do toho dospějete, nebo berete všechno?
1: No to snad doufám ne, ale pravda je, že většinou to je tak, že přijde nabídka a ty zvažuješ, jestli jo nebo ne. Jo, není to tak, že by si řekl, příští sezonu bych si rád zaspíval prostě tady plácnu Dona Giovanniho a vyjedu si seznam, kde se to dělá a toho začnu obepisovat, takhle to jako nefunguje. Prostě většinou opravdu jako se ozve nějaké divadlo nebo domácí scéna prostě s nějakou nabídkou, s nějakým repertoárem a ty buď máš, anebo moc nemáš nějaký manipulační prostor, jak s tím naložit. Ale potom, co se týká nějakých jako koncertních repertoárů nebo písní, nebo na to bohužel moc nezbývá času, ale nikdo ti nezakáže

0: udělal trochu krok zpátky, jsem prostě zase jakoby se vrátil k Papagénovi, jo, a Rossinimu a tak. Tak teďka vlastně o těch 5-6 let později si můžu pomalinku zkoušet zrovna třeba toho Voka nebo Jakobína, nebo prostě právě pracovat na těch rolích, jak jsme se bavili i předtím, že prostě jako jinak než tím, že to budu zpívat, se to nenaučím zpívat, jo. Takže tak, jako jestli je to myšleno i třeba, co bychom jako poradili někomu, já jsem daleko tomu někomu něco radit, ale ty já myslím, že hlas si řekne sám, to je asi taková nějaká poučka, no nevím.
1: Už jsme se tady toho dotkli. Jak relaxujete? Jestli potřebujete úplné ticho, nebo si naopak pustíte hudbu někoho jiného, co jsme taky říkali, to jsme na to narazili. Co posloucháte třeba cestou z představení? Máte to poměrně daleko, takže v autě hodinu a půl sedíte. Takže určitě ne operu.
0: Já to řeknu rychle, já buď nějaký podcast, nebo Red Hot Chili Peppers, anebo Led Zeppelin.
2: Mm-hmm. No, já to mám dost podobně. Já si buď pustím podcast, zpravodajství nebo nějaké vzdělávání klidně, a nebo prostě ticho.

0: Předchozí ukázka směřuje k mé další otázce. Vyslechli jsme píseň Panenka Maria, kterou s Romanem naspívali Martina Janková a Klára Blašková. Takže stále mluvíme především o opeře, jednak se myslím, tato píseň tematicky hodila do Proglasu, ale zároveň směřuje k další otázce. Otázce jistého uměleckého a profesního přesahu. Kdybyste se tady zítra probudili a nemohli zpívat, čím byste se v hudebním světě zabývali? Produkce, psaní textů, výuka nebo právě ten folklor? Nebo byste šli takzvaně od kumštu a v tom případě kam?
1: No tak kdo mě zná, tak ví, že můj dlouhodobý sen je koupit si bagr a naučit se bagrovat. Takže já bych určitě šel do bagru, i kdybych se měl hrozně zadlužit a prostě bych bagroval. Ale pokud bych měl zůstat v té hudební branži, což si myslím, že opravdu možná tím, co dělám už několik let, tak mám co nabídnout, tak bych asi zůstal u nějaké té produkce. No.
0: Mm-hmm. Roman?
2: Já nevím. Ne, já si myslím totiž, že my jsme s bráchou se hodně taky zblížili na tom, že jsme začali stavět, respektive rekonstruovat ty baráky. Hmm. A když člověk to jako dělá, tak vlastně zjistí, jak je to fascinující vlastně záležitost a všechny vlastně už od toho architekta a ty projektanti a ty stavební firmy a teď vlastně jakoby vidíš, jak ti to roste před očima. Nebo jak se prostě to mění a teďka jako ty to vydrží tam ty roky, jo, a to mě hrozně fascinuje, takže to je jako, a nebo třeba se dřevem, jo, něco to, jenomže já zase nejsem jako tak manuálně šikovnej, takže to je ten problém, je jeden, a jednak prostě já myslím, že člověk by měl dělat to, co mu aspoň trochu jde, a tak bych taky snažil asi zůstat někde v tom hudebním světě.
0: Pokud jsem chtěl najít nějaké rozdíly mezi vámi, tak jako jeden z prvních jsem si všiml, že se jeden z vás narodil ve Zlíně a druhý v Kroměříži. Necítíte kvůli tomu nějakou řevnivost, co třeba fandovství v rámci sportu?
1: No, důvod, proč se brácha narodil ve Zlíně a já v Kroměříži, je ten, že v té době se v Kroměříži, tuším, ta porodnice rekonstruovala, takže jenom to je ten důvod, proč se nakonec narodil ve Zlíně, pokud si to dobře pamatuju.
2: Já ani nevím.
1: Já si myslím, že to tak bylo. A já si to totiž pamatuju. No a řevnivost, já nevím, já teda se přiznám, že vlastně sport moc nesleduju, ne, že by mě to nebavilo, jakože hokejové mistrovství si sem tam třeba pustím v televizi, ale já jsem se tomu totiž nikdy velice profesionálně nevěnoval.
2: Tak ono že... taky Zlín, Kroměříž, to jsou jenom místa, kde jsme se narodili, ale no, my jsme vyrůstali jako v Ulíně.
1: V Ulíně no.
0: Tak.
2: Takže Zlín, Kroměříž, to jsou cizí věci.
0: Když jsem viděl poprvé Tadeáše a jeho krásnou hvězdu při děkovačce, tak jsem si uvědomil, že jste oba značně pohybliví. Předcházelo uměleckému období u vás nějaké konkrétní sportovní dětství a případně sportujete stále, často a rádi? Už jsme to tady nakousli.
2: Jo, já to jenom dořeknu, vlastně, takže Hulín, takže Spartak Hulín, do toho Admirál Hulín, borci, prostě klub mého srdce, takže já jsem hrál fotbal, já jsem byl v brance, protože by se nemusel moc běhat, ale to je vlastně všechno, no.
1: Pak dostal Petr Čech kopačku do hlavy a potom ti to rodiče zakázali, respektive maminka, viď.
2: Jo, dostal jsem, trošinku jsem měl jenom ale takový drobný otřes mozku,
0: aha,
2: ale to nic to. Pak jsem ještě hrál, pak jsem pískal chvilku.
0: Vidíš to.
1: No a hele, jako já jsem chodil svýho času do juda. A trvalo to asi 2 týdny, protože pak jsem dostal tak strašně přes hubu, že jsem s tím radši seknul. Protože tam opravdu to jsem byl prostě takový ten pytel, se kterým se tam mlátí hozem, jako a ti silnější, větší kluci, že jo, si to jako užívali opravdu, tak s tím jsem se rasseknul jako brzo.
0: Takže hvězdu jsem od Tadeáše na jevišti viděl, ale musím říct, že ani jeden z vás si na hvězdu nehraje. A váš zpěv je pro posluchače uměleckým i duchovním zážitkem, a tak si nyní dovolím pustit Tedeum Antonína Dvořáka, kde uslyšíme Simonu Šaturovou a Tadeáše Hozu společně s Českým filharmonickým sborem Brno, soubor Czech Virtuosi řídí Petr Fiala.

0: No, já si myslím, že čas se nachýlil. Já jsem vás tady rád měl, rád poslouchal a děkuji vám oběma za příjemný rozhovor.
1: Díky.
2: My taky děkujeme za pozvání. Přijďte do divadla.
1: Přijďte, jo.

Posloucháte týdeník Slyšte lidé na Proglasu. Po roce a dvou měsících se vracíme k tématu krajiny zvuku. Vítá vás Milan Tesař, který vás zve na výlet do oblasti ambientní hudby, kterou ovšem budeme vnímat v širším slova smyslu. Ambientní hudba klade důraz na atmosféru a zvukové barvy, spíše než na tradiční melodii, rytmus nebo strukturu skladby. Často působí klidně a meditativně. Ambientní skladatelé pracují s velmi tichými pasážemi, dozvuky a dlouhými pauzami. Výsledný zvuk proto závisí také na prostoru, ve kterém posluchač hudbu poslouchá. Pokoj, kostel, galerie nebo sluchátka vytvoří pokaždé trochu jinou zkušenost. My si budeme představovat jak programově ambientní nahrávky, tak skladby, které se tohoto žánru nebo této estetiky pouze jemně dotýkají. S ambientem na svém dvojalbu Písně dne a Písně noci a především na jeho druhé, temnější části pracují Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Ambient zde neznamená pouze pomalou nebo uklidňující hudbu. Autoři pracují s odlišným vnímáním času, s tichem, prostorem a skutečnými zvuky okolního světa. Kořán přímo mluví o meditativních plochách, v nich si oba hudebníci hrají s reálnými zvuky a odlišným cítěním času. Do hudby se přitom dostávají inspirace zvuky přírody i města. Album tak může fungovat jako určitý druh zvukové krajiny, kterou není nutné poslouchat pouze kvůli melodii nebo rytmu, ale také kvůli jednotlivým zvukovým detailům. Výraznou roli má samotný hlas Mili Janatkové. Není zde používán jen jako prostředek ke zpívání klasických textů, ale také jako další zvukový nástroj. Její vokální improvizace se mohou vynořovat z okolní zvukové plochy, reagovat na rytmus nebo naopak vytvářet další vrstvu nad hudebním podkladem. Výsledkem je zvláštní spojení lidského hlasu, perkusí, elektronicky upravených zvuků a terénních nahrávek. I proto lze album vnímat jako setkání improvizované hudby, ambientu a sound artu. Poslechneme si skladbu Noc.

Dozněla ukázka ze společného dvojalba zpěvačky Mily Janatkové a hudebníka a producenta Jaroslava Kořána. Písně dne a písně noci. Pocit plynutí, příznačný pro ambientní hudbu, je zřetelný také na albu Eternal Birth britské flétnistky Elizy Marshall. Ta zde vedle fléten hraje také na balafon, perkuse, kytaru, klavír a další nástroje. Mezi spoluhráči najdeme například senegalského perkusionistu Adiho Tuneho, gambijského hráče na koru Ansumanu Susa, americko-britského violončelistu Drewa Morgana, kytaristu a baskytaristu Donala Rogerse, britského hráče na buben Doll Johnnyho Kalsiho a švédskou houslistku Lenu Jonsson. Album jako celek vychází z představy života jako nepřetržitého cyklu. Inspirací se stal text Transformations Thomase Hardyho a album sleduje cestu od početí přes život až ke smrti a znovuzrození. Příroda zde není jen kulisou, ale jakýmsi živým archivem paměti a předků. Tento koncept se dobře propojuje s ambientním způsobem uvažování o hudbě. Důležitější než klasický příběh jednotlivých písní je pocit propojenosti a existence v širším časovém prostoru. Pustíme si jako ukázku skladbu Lonely Oak.

Věnujeme se ambientní hudbě v nejširším slova smyslu, ale teď se dostaneme k hudebníkovi, který ambient jako hudební žánr kdysi pojmenoval. Je to Brian Eno, který své album z roku 1978 nazval Ambient One – Music for Airports. V červnu 2025 vydal Eno společně s britskou hudebnicí a skladatelkou B.T. Wolf album Lateral. Dvojice je společně označuje jako Space Music a album skutečně působí jako hudba určená spíše k ponoření než ke klasickému písňovému poslechu. CD verze obsahuje jedinou 64-minutovou skladbu Big Empty Country, zatímco vinyl ji rozděluje na dvě části Day a Night. Už tato koncepce ukazuje, že čas a plynutí zvuku jsou zde důležitější než tradiční struktura jednotlivých skladeb. Lateral je součástí trojice společných alb Briana Ina a B.T. Wolf, která vznikla v roce 2025 Luminal, Lateral a Liminal. Zatímco Lateral je nejvýrazněji spojeno s představou rozsáhlého prostoru a vesmírné hudby, celá trojice rozvíjí společný dialog mezi Inovou tradicí ambientu a hudebním světem B.T. Wolf. Zajímavé je také vizuální propojení projektů. Obaly všech tří alb využívají barevné světelné malby Briana Ina. Lateral tak lze vnímat nejen jako další Inovo ambientní album, ale jako setkání jeho klasického konceptu ambientu s mladší generací elektronických a experimentálních hudebníků. Tady je z alba ukázka.

To byla ukázka z alba Lateral u hudebnice B.T. Wolf a zakladatele ambientní hudby Briana Eana. I když známe i akustické ambientní skladby, především tento žánr ovlivnila elektronická hudba. Syntezátory, páskové smyčky, samplery, delay, reverb a další studiové technologie umožnily vytvářet dlouhé zvukové plochy, které by tradičními nástroji vznikaly mnohem obtížněji. Proto je ambient úzce spojený s rozvojem elektronických nástrojů a studiové produkce. Album Future Sound of Slovakia 1 propojuje historické slovenské lidové nahrávky s elektronikou. Argentinský producent Christian Estrella, vystupující jako Miratus Manos, pracoval se stovkami archivních nahrávek slovenských lidových písní. Z původních a kapela zpěvů postupně vytvářel nové kompozice a filtroval je svou latinsko-americkou zkušeností. Důležitá je přitom skutečnost, že nerozuměl slovenským textům a při prvním výběru se rozhodoval především podle melodické přitažlivosti. Album není čistě ambientní, jeho hlavním cílem je taneční energie. Na výsledném zvuku se podílejí bicí, bezpražcová baskytara a kytary, přičemž producent Adres Odone charakterizuje nejvýraznější stylové vlivy jako no wave, elektrorock a indie dance. Téměř celé album je podle Estrelly určeno k přenesení slovenských písní na taneční parket, a teprve závěr alba přináší dvě skladby, které se blíží downtempu. Ambientní prvek je tedy spíše ve zvukových vrstvách, elektronickém zpracování a práci s atmosférou. Závěrečná skladba alba se jmenuje Rieka bohatstva.

Dozněla ukázka z alba Future Sound of Slovakia 1 argentinského producenta, který si říká Miratus Manos. Jako zvukovou mapu Nikózie pojalo své nejnovější album kyperské trio Nabu Pera ve složení Savas Toma, buben Bendir, Natasa Hadži Andreu, vibrafon perkuse a Demetris Yasemides, flétna, elektronický dechový nástroj Silfio a elektronika. Jejich album Soundscape of Nicosia nebere město pouze jako inspiraci, ale jako svého druhu hudební nástroj. Hlasy, ozvěny a další zvuky Nicosie se propojují s akustickými nástroji a elektronickými texturami. Výsledkem je hudba, v níž se hranice mezi skladbou a zvukovou krajinou záměrně stírá. Silným tématem je samotná Nicosie jako město hranic a kulturních střetů. Je to poslední rozdělené hlavní město v Evropě a v jeho zvukovém prostředí se potkávají řecké a turecké tradice, vlivy Blízkého východu i stopy koloniální minulosti. Nabu Pera tuto složitost nepřevádějí do politického konceptuálního alba, ale do zvukové vrstvenosti. Různé hudební tradice, elektronické zvuky a městské ruchy se zde podobně jako samotné město setkávají, překrývají a vytvářejí nový celek. Poslechneme si skladbu The Calling.

Hrálo nám kyperské trio Nabu Pera ze svého prvního alba Soundscapes of Nicosia. Belgický houslista Paul Pankert na albu Six Solos propojuje barokní houslovou hudbu se živou elektronikou. Vedle tří skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Heinricha Ignáce France Biebra zde najdeme tři Pankertovy vlastní kompozice pro housle a elektroniku. Jednotlivé části jsou přitom záměrně řazeny tak, že po každé barokní skladbě následuje Pankertova kompozice, která na ní tematicky nebo formálně reaguje. Album je tak pokusem nechat oba světy vzájemně komunikovat. Celé album vytváří poměrně pestrý oblouk od autentického barokního materiálu přes experimentální elektroniku až k velmi neobvyklému závěru. Skladba Great Again totiž převádí rapový text elektronickým zpracováním do podoby vícehlasé renesanční hudby na základě skladby Jana Petersona Svelinka. My si z tohoto alba poslechneme první růžencovou sonátu Heinricha Ignáce Biebra Zvěstování.

pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme ambientní hudbě v jejich různých podobách. Teď nám dohrál belgický houslista a producent Paul Pankert. Především s vesmírnou tematikou pracuje pražský projekt Night Note na svém albu Somewhere Out of Sight. Album vytváří jakýsi přechod mezi pozemskou zvukovou krajinou a představou hlubokého vesmíru. Právě tento způsob, kdy hudba neposkytuje doslovný popis, ale spíše prostor pro vlastní imaginaci, je pro ambient velmi charakteristický. Nahrávka vyšla na pražské značce Blue Lizard, která se od roku 1998 specializuje především na klidnou, zejména ambientní hudbu a její přesahy do dalších žánrů. Album tedy zapadá do dlouhodobého dramaturgického směřování labelu, ale zároveň jej dobře reprezentuje svou kombinací ambientu, improvizace, akustických zvuků a elektroniky. Naše ukázka se jmenuje NLS 2025 0819 After Rain.

0: po českém producentovi Milanu Maštálkovi, který vystupuje jako Night Note, se podíváme do Německa. Flétnistka Isabel Bodensee své album Dignity popisuje jako hymnus na život ve všech jeho podobách a záměrně se zde osvobozuje od jednoznačného žánrového zařazení. Chce se pohybovat volně mezi žánry, zvuky a způsoby hry, což je pro Dignity důležitější než snaha vytvořit čistě jazzovou nebo ambientní nahrávku. Pro posluchače ambientu může být album zajímavé právě jako příklad hudby, která využívá některé ambientní principy, dlouhé zvukové plochy, barevnost, prostor a naslouchání, ale zasazuje je do živého improvizujícího jazzového kvarteta. Sama Bodensee hraje na příčnou a basovou flétnu, doplňují ji Hammondovy varhany Tomase Bausera, kytara Johannese Meinkrenze a bicí Larse Bindera. Kombinace flétny a Hammondových varhan může vytvářet dlouhé, měkké a prostorově působící zvukové plochy, zatímco kytara a bicí do nich přinášejí jazzovější rytmus. Pustíme si skladbu Juliet.
1: I asked myself, what was the problem living with a handicapped child, 23 years, and I realized it's about dignity. And the Menschenrecht, die Würde des Menschen ist unantastbar.

a statement that said, let's work together on those needs.

0: joy it can be fear.
1: Dignity.

To byla flétnistka Isabel Bodenze. Na závěr pořadu si představíme projekt Dear Uncle Lenny, velmi komorní album, které stojí na neobvyklém spojení preparovaného klavíru, kytary a banja. Autorem většiny skladeb je francouzský pianista a skladatel Camille Alban Spreng. Na několika se podílel kytarista Benjamin Sozero a dalším členem je na banjo Marco John Grandi. Inspirace sahají od americké občanské války a příběhů vyprávěných u ohně až k Leonardu Cohenovi nebo Sufjanu Stevensovi. Banjo a kytara přirozeně přinášejí asociace s americkým folkem a krajinou, zatímco preparovaný klavír tuto představu narušuje a posouvá hudbu do abstraktnějšího světa. Právě v tomto střetu konkrétního folklorního nebo písničkářského zvuku s neobvyklou klavírní barevností lze hledat nejzajímavější ambientní přesah alba. Poslechneme si skladbu I found a letter hidden 40 years ago under the sink. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní putování za hudbou líbilo. Psát můžete na adresu tesar@proglas.cz. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek, loučí se Milan Tesař. A tady už je skladba tria Dear Uncle Lenny.

сейчас вообще зауи. Někdy oči slzy zaslepí, někdy srdce láska pohltí, jaký to krásný sen, že můžu dýchat každý den. Mm.

0: Utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

Mám rád konec srpna a začátek září. Chladnější rána jsou po horkém létu příjemná. Přes den ještě můžeme chodit v sandálech a tričku a přitom v dáli už tušíme bundy, pořádné boty a plískanice. Ale pořád ještě je teplo a příjemně. Současně také končí prázdniny a začíná škola. Změní se denní režim dětem, kantorům, kantorkám i jejich rodinám. Konec srpna a začátek září tak tvoří jemnou hranici, za níž je to trochu jinak, než bylo dosud. Něco končí, něco začíná. Myslím, že je dobře, že tento mezník existuje. Mezník, který prostě je a my jej nezměníme. A přitom se jej nemusíme bát. Změna, kterou přináší, není nijak náročná. Dokonce může být prospěšná. Rok za rokem se totiž pravidelně a přesně opakuje. Rok za rokem ji zvládáme. Nabízí nám, ať chceme nebo ne, prospěšný trénink, takovou ranní rozcvičku. Trénuje nás na přijetí situací, které náš život změní, aniž by se nás ptali, zda s nimi souhlasíme. Jednou budeme rádi, že jsme tuto schopnost trénovali, schopnost přijímat změny, s nimiž nehneme. Čas totiž ty změny přinese. Co bylo dosud, už nebude. Už to nepůjde lyžovat, jezdit na kole, tancovat, hrát na housle, malovat, chodit na procházky. A už vůbec nebudeme souhlasit s tím, aby umírali naši přátelé a naši nejbližší. A ono se to přesto stane a pak to bude jinak. Po každé takové změně se budeme učit, jak žít dál. Bude to namáhavé a s přibývajícím věkem čím dál častější. No, není to vlastně zvláštní, že čím starší jsme, tím více učení, jak žít po změně, nás čeká. Konec srpna a začátek září nás vlídně a vlastně hezky na tyto změny připravuje. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

Je 6 hodin, sobota 29. srpna. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem si připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. V bitvě u Moháče právě před 500 lety padl v boji proti Turkům český a uherský král Ludvík Jagellonský. 150 let uplynulo od narození amerického vynálezce Charlesa Franklina Ketteringa, držitele asi 200 patentů, třeba na elektrický startér nebo inkubátor. Zemřel v roce 1958. Před 120 lety byly schváleny stanovy spolku k založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Před 90 lety v Praze zahájila provoz první trolejbusová linka. Měla trasu Svatý Matěj, Bořislavka. Poslední pražský trolejbus vyjel v říjnu 1972. 78. narozeniny dnes slaví emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, zakladatel tuzemské tříkrálové sbírky. 80. má americký skokan do dálky, olympijský vítěz Bob Beamon. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Evelína, jméno je keltského původu a překládá se jako lesní ořech. Tak všem Evelínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A také máme pranostiku, stětí svatého Jana přestávají parna. Pojďme se tady podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. V ranních hodinách na východě území bude až zataženo a srážky budou četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábno. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček s přehledem očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete připojit k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia. Pomodlíme se ranní chvály, také nabídneme duchovní slovo a od 7:00 mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Teď nás čeká píseň Už se léto schovává, která je tematická, zpívá Marta Kubišová.

Na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

tátou a pak učesat psy. Já, papírovej pošťák, čekám na nebeskej telegram, kdo je hodnej.

Dohrála kapela Lístek a teď už sobotní očekávané události s datem 29. srpen 2026. Maďarsko si připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Prohru uherské armády s osmanskými vojsky má země v paměti jako jeden ze svých nejtemnějších dnů. Po projevu premiéra Petra Maďara na náměstí v Moháči budou maďarští biskupové k dnešnímu výročí sloužit mši za spásu duší obětí bitvy, za uzdravení historických ran a smíření. V kostelní kapli národního patrona svatého Štěpána uloží urny s úlomky kostí vyzvednutými z masových hrobů padlých. Obřad k novému pohřbení ostatků obětí bojů, objevených archeology, povede v národním památníku vojenský biskup Tibor Berta. Svatý otec bude od 18 hodin předsedat mši svaté a procesí v kostele Panny Marie Jezerní v Castel Gandolfu. Výroční pouť rodin litoměřické diecéze do Jablonného v Podještědí bude v nové podobě. Vedle bohoslužby s arcibiskupem Stanislavem Přibylem slibují organizátoři doprovodný program nejen pro děti. Česko-německá mše se uskuteční v Hajnici na Trutnovsku při setkání rodáků a jejich potomků. V kostele svatého Mikuláše ji budou sloužit pomocný biskup diecéze Prokop Brož, hajnický farář Miloslav Paclík a teolog a vysokoškolský učitel z Hradce Králové David Bouma. Zejména rodiny s dětmi jsou zvány na tradiční arcidiecézní pouť na svatém Hostýně. Na mši svatou s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem naváže zábavný program pro děti. Bohoslužba s intencí za pracovníky horské služby začne ve 14 hodin v dřevěném kostele Panny Marie na Grůni v Beskydech. První ročník pouti mladých hasičů se koná v kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve Štípě u Zlína. Mši svatou od 11 hodin celebruje páter František Sedláček. Loučení s prázdninami a oslavu patrocinia kostela chystají v Zátoni. Program začíná ve 13 hodin a jeho součástí bude i modlitba smíření a koncert. 430. výročí posvěcení kostela svaté Máří Magdalény v Sobotce připomene výstava s názvem Sobotecké monstrance a fotografie soboteckého graduálu. V Alžbětinském klášteře v Kadani nespořádají prohlídky s průvodcem. Návštěvníci nahlédnou do prostor kláštera a seznámí se s jeho historií i architektonickými zajímavostmi. A farní filmový festival v Běcharovicích uzavře indicko-francouzské drama Poslední představení. Tolik z očekávaných událostí.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Mezinárodní multižánrový festival židovské kultury v Brně, Štetlfest, připomíná dnes sté výročí narození mimořádného autora, který podle organizátorů dokázal psát o bolesti, odvaze, lidskosti i naději tak, že jeho slova zůstávají živá, Arnošta Lustiga. Jménem spolupořádajícího nadačního fondu Arnošta Lustiga zve jeho zakladatelka a výkonná ředitelka, spisovatelova dcera Eva.
2: Celý den Arnošta Lustiga proběhne ve Vile Lefbér. Připravili jsme pro vás autorské čtení studentských textů z druhého ročníku literární soutěže Mladí humanisté. Literární workshop s Markétou Pilátovou a se mnou, Evou Lustigovou. Dále besedu s potomky Arnošta Lustiga, to znamená z jeho vnuky. Dále filmovou projekci dokumentárního filmu mého bratra Pepíčka Lustiga. A ještě bude přednáška, která se jmenuje Arnošt, spisovatel. Přijďte na Štetlfest.

6 hodin 31 minut, sobota 29. srpna. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou ze 6. kapitoly podle Marka.

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi, není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra. Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce, požádej mě, oč chceš a dám ti to. A pod přísahou jí mnoho slíbil. O cokoliv požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království. Ona vyšla ven a zeptala se matky, co bych si měla žádat? Ta odpověděla, hlavu Jana Křtitele. Hned se tady rychle vrátila ke králi a žádala si. Chci, abys mi dal i hned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a stěl ho ve vězení. Přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce. A dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.

0: A po četbě Evangelia vás také zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jakub.
0: Prožíváme památku umučení svatého Jana Křtitele. Dnešní texty z památky budou od strany 1674, v novějším vydání od strany 1674 a ve starším vydání breviáře od strany 1487. 1487. Pouze žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře. Jsou to strany 914, 914 nebo 813. 813. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1674 a 914. Ve starším 1487 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Památku činíme dnes svatého Jana, v níž se radujeme, neboť on Krista Pána, předchůdce pravý byl, kterého sám Pán Bůh k tomu ustanovil.
1: Z jeho narození všichni těšili se, Zachariáš němý mluvil dobře zase, Pána vychvaloval a o svém dítěti mnoho prorokoval.
0: Všechno Bůh vyplnil na tomto dítěti, nepiján na poušti byl, tam začal kázati, svolával k pokání a kdo je činili, ti byli pokřtěni.
1: Dej nám to, prosíme, Pane Jezu Kriste, ať srdcem přijmeme to učení čisté, jenž kázal Jan Svatý, bychom všichni mohli pokání činití. Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a dal mě národům za proroka.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mirty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše ona k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a dal mě národům za proroka. Herodes měl před Janem strach, protože ho znal jako spravedlivého a svatého člověka.
0: Všechna díla Páně velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velebte Pána, anděle Páně velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velebte Pána, všechny mocnosti Páně velebte Pána.
1: Slunce a měsíci velebte Pána, nebeské hvězdy velebte Pána.
0: Všechny deště a roso velebte Pána, všechny větry velebte Pána.
1: Ohni a žáre velebte Pána, studeno a teplo velebte Pána.
0: Roso a jíní velebte Pána, zimo a chlade velebte Pána.
1: Ledy a sněhy velebte Pána, noci a dní velebte Pána.
0: Světlo a temno velebte Pána, blesky a mraky velebte Pána.
1: Země veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny velebte Pána, Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Herodes měl před Janem strach, protože ho znal jako spravedlivého a svatého člověka. Herodis si rád Jana poslechl, a když ho slyšel, byl celý nesvůj.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou,
0: aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Herodes si rád Jana poslechl, a když ho slyšel, byl celý nesvůj.
0: Hospodin mě povolal od matčina lůna. Již v mateřském lůně mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč. Ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval.

0: Poslali jste k Janovi, aby dal svědectví pravdě. On byl lampa hořící a svítící. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Poslali jste k Janovi, aby dal svědectví pravdě.
1: Ženichův přítel se raduje z ženichova hlasu. Jeho radost je dovršená už tím, že je s ním a slyší ho.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil námocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ženichův přítel se raduje z ženichova hlasu, jeho radost je dovršena už tím, že je s ním a slyší ho. Jan byl poslán od Boha, aby ohlašoval Kristův příchod a vydával o něm svědectví. Prosme Krista, aby navštívil i nás a s důvěrou volejme.

0: ohlásil, že už jsi mezi námi.
1: Posílej stále do celého světa hlasatele svého evangelia.
0: Ty jsi chtěl být od Jana v Jordáně pokřtěn, aby se naplnili odvěké boží úradky.
1: Veď nás, abychom poznávali a věrně plnili své poslání, které máme při budování tvého království.
0: Spasiteli světa, vycházející z výsosti, navštiv nás.
1: A připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi povolal svatého Jana Křtitele, aby se stal předchůdcem tvého syna i svou mučednickou smrtí a vydal tak svědectví spravedlnosti a pravdě. Dávej i nám sílu, abychom statečně prosazovali plnění tvých přikázání. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

sobotu 21. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše 7. kapitolu pod titul O klamném spoléhání se na chrám. Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam tato slova. Slyšte Hospodinovo slovo, všichni judovci, vy, kteří vcházíte těmito branami, abyste se klaněli Hospodinu. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Napravte své chování a skutky a dám vám přebývat na tomto místě. Nespoléhejte se na klamná slova. Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Neboť když své jednání a skutky napravíte, když budete uplatňovat ve vzájemných sporech spravedlnost, když nebudete utiskovat přistěhovalce, sirotky a vdovy, když nebudete na tomto místě vylévat nevinnou krev, když nebudete na svou vlastní škodu chodit za cizími bohy, dám vám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, od věků až na věky. Vy však skládáte svou naději v klamné řeči, ze kterých nemáte užitek. Kradete, zabíjíte, cizoložíte, křivě přísaháte, obětujete bálům, chodíte za cizími bohy, které neznáte, a pak přicházíte, předstupujete přede mě v tomto domě, který má moje jméno, a říkáte, jsme v bezpečí, abyste dál dělali všecky tyto ohavnosti. Což pokládáte tento dům, který má moje jméno, za lupičské doupě? Pak i já budu na něj tak pohlížet, praví Hospodin. Jděte do mého sídla v Sílo, na které jsem zpočátku vložil své jméno, a podívejte se, co jsem s ním udělal pro zvrhlost svého izraelského lidu. A nyní, protože jste páchali všecky tyto skutky, praví Hospodin, poněvadž jste neslyšeli, ačkoliv jsem k vám ustavičně a důrazně mluvil, protože jste neodpověděli,

0: věděli přesto, že jsem na vás volal, naložím s tímto domem, který má mé jméno a do kterého vy skládáte svou naději, s místem, které jsem dal vám a vašim otcům, jako jsem naložil se Sílem. Zavrhnu vás od své tváře, jako jsem zavrhl všechny vaše bratry, celé Efraimovo potomstvo. Ty pak se nemodli za tento lid, nevysílej úpěnlivou prosbu za ně, nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším, což nevidíš, co oni tropí v judských městech a po jeruzalémských ulicích. Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, aby pekli koláče královně nebes. Obětují úlitby cizím bohům, aby mi ublížili. Ubližují mě, pravý Hospodin, či spíše sami sobě k své vlastní hanbě. Proto pravý Hospodin, hle, má nevole a můj hněv se vyleje na toto místo, na lidi i na dobytek, na stromy v polích i na plody země. Zapálí se a nebude uhašen.
1: V rámci duchovního slova jsme četli první čtení ze soboty 21. týdne v mezidobí.

Dozněla píseň Je krásné být božím dítětem v podání Střípků. Teď už se blíží 7. hodina, čas na mši svatou, kterou budeme přenášet z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat ji bude páter Petr Vrbacký. A dnes budeme při mši svaté zpívat píseň číslo 121 z kancionálu A i slyšte z nenadání číslo 121.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, bratři a sestry, ke slavení Eucharistie při památce umučení svatého Jana Křtitele. Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Zkoumejme proto každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého Jana Křtitele, aby se stal předchůdcem tvého syna i svou mučednickou smrtí a vydal tak svědectví spravedlnosti a pravdě. Dávej i nám sílu, abychom statečně prosazovali plnění tvých přikázání. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věk.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Hospodin mě oslovil, přepásej svá bedra, vstaň a mluv k ním vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, železný sloup a bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejich kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou, pravý Hospodin, abych tě vysvobodil. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Herodes dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi, není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra. Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce, požádej mě, oč chceš a dám ti to. A pod přísahou jí mnoho slíbil, o cokoliv požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království. Ona vyšla ven a zeptala se matky, co bych si měla žádat. Ta odpověděla hlavu Jana Křtitele. Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si, chci, abys mi dal i hned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a stěl ho ve vězení. Přinesl jeho hlavu na míse a dal jí dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešní památka umučení svatého Jana Křtitele a událost, kterou nám evangelium předkládá, patří k těm nejsilnějším svědectvím, jaké nám písmo nabízí. Je to především připomínka toho, jak vysokou cenu může mít věrnost pravdě, ale také, jak pravda dráždí a zneklidňuje ty, kteří žijí ve hříchu. Evangelium svatého Marka nám ukazuje dramatickou scénu. Herodes ve svém svědomí velmi dobře ví, že Jan je spravedlivý a svatý muž. Přesto pod tlakem a z falešné pýchy před hosty nakonec vydá příkaz k popravě. Je to kromě jiného výmluvný obraz světa, který nenávidí pravdu, protože mu bere iluzi pohodlí. Jan Křtitel neustupuje. Říká věci tak, jak jsou. Není ti dovoleno mít ženu svého bratra. Ví, že riskuje, ale neuhýbá. A to je výzva i pro nás. V tom dnešním světě, kde se pravda často relativizuje a nahrazuje pohodlnými názory, je svědectví Jana Křtitele nepohodlné, ale nezbytné. Potřebujeme proroky, kteří budou připomínat, že ne všechno, co je zákonné, je i správné. A především, že pravda není vždycky záležitostí většiny. Jan Křtitel je vzorem pro každého, kdo se snaží žít pravdivě. Připomíná, že jeho smrt rozhodně nebyla zbytečná. Že byla zase tím semínkem pravdy, která nemůže zemřít. Pak je naprosto logické, že jeho odměna nespočívá v uznání od lidí, ale v nebi. A pak i my chceme dnes prosit o odvahu být pravdiví, s láskou a neústupně, protože, jak říká Ježíš, pravda vás osvobodí. Kde je pravda, tam je on sám.

V den památky umučení svatého Jana Křtitele předstupme před krále nebe i země a přednesme mu své prosby. Bože náš králi, povzbuzuj církev, aby neustále zvala hříšníky k obrácení. Dej, ať lidé ve světě poznají a uvěří, že Kristus je jeho spasitelem. Posiluj nespravedlivě odsouzené v jejich těžkém údělu. Přiveď k sobě všechny zemřelé, kteří se snažili zůstat ti věrní. Přijmi tuto nejsvětější oběť na poděkování za dar křtu a manželství. Bože náš králi, svatý Jan Křtitel hlásal lidem, že Boží království je blízko. Dej, ať je blízko i nám, když prosíme a očekáváme splnění svých proseb skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Pro oběť, kterou slavíme, veď nás, Bože, ať jdeme životem po přímých cestách, jak k tomu vybízel svatý Jan Křtitel svým slovem i příkladem a věrností až k smrti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za svatého Jana Křtitele. Neboť on, Kristův předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy. Dřív, než se narodil, setkal se s Kristem, zaplesal radostí v mateřském lůně a z jeho narození se mnozí radovali. Jana jsi vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který jako beránek vzal na sebe všechen náš hřích. Jana jsi vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým. A když vykonal všechno, co jsi mu uložil své svědectví o Kristu, spečetil vlastní krví a tak oslavil tvé jméno. Také my tě oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy tě chválíme a radostně voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna našeho Pána Ježíše Krista mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem. Vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Křtitelem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuji pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoj.

Ale beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, připomínáme si mučednickou smrt svatého Jana Křtitele, hlasatele blížící se spásy, a prosíme tě, dej, ať s úctou slavíme svatá tajemství naznačovaná ve svátostech, a ještě více, ať se radujeme z toho, co v nás přijímání svátostí působí. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně, celebroval páter Petr Vrbatský. Příští mši svatou naladíte opět v neděli v 9 hodin a bude z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Setkání přátel časopisu Duha se dnes koná v Putimi. Organizátoři slibují den plný společné modlitby, povídání, dobrého jídla, tvoření a radosti ze setkání. Blíže šéfredaktor časopisu Páter Cyril Havel.
2: Tradičně ke konci prázdnin pořádáme už několik let v Putimi u Písku, což je malebná jihočeská vesnice, spojená asi s mnoha souvislostmi od vojáka Švejka přes Jana Cimburu, ale třeba i rodinnou zoologickou zahradu, která tam funguje. A jednou za rok se tam rádi zodpovědní za časopis Duha s kolegy z redakce setkáme s našimi čtenáři. Jsme rádi, že můžeme je poznat i osobně a zároveň společně pobít, pomodlit se. Takže ten program začíná vlastně ve 12 hodin mší svatou, kterou budeme slavit kostele svatého Vavřince a pak se sejdeme na farní zahradě, kde bude pro děti program nejrůznějšího druhu, soutěží, her. Bude také příležitost se společně pobavit a nakonec prožít ten závěr toho dne i společným divadlem. Uslyšíme příběh o brémských muzikantech, který podle mě trochu spojuje i generace dětí a starších. Takže pokud byste měli cestu kolem v jižních Čech, tak jste srdečně zváni, budu se těšit na viděnou.
1: Zve na dnešní setkání přátel časopisu Duha jeho šéfredaktor Páter Cyril Havel.

Zbuďte mě, nevím, že jsem spal. Nikdy se nespojí vzpomínky a šedá realita. V mým dětským pokoji sny se už nezdají.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8. hodině sobota 29. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem si připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. V bitvě u Moháče právě před 500 lety padl v boji proti Turkům český a uherský král Ludvík Jagellonský. 150 let uplynulo od narození amerického vynálezce Charlesa Franklina Ketteringa, držitele asi 200 patentů, třeba na elektrický starter nebo inkubátor. Zemřel v roce 1958. 95 dny by oslavil herec, režisér, autor, skladatel a výtvarník Jiří Srnec, zakladatel a manažer Černého divadla, odešel v roce 2021. Před 90 lety v Praze zahájila provoz první trolejbusová linka, měla trasu svatý Matěj Bořislavka. Poslední pražský trolejbus vyjel v říjnu 1972. 30 let obnovené služby se připomíná domov svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. 78. narozeniny slaví emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, zakladatel tuzemské tříkrálové sbírky. 80. má americký skokan do dálky, olympijský vítěz Bob Beamon. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Evelína. Toto jméno je keltského původu a překládá se jako lesní ořech. Tak nositelkám jména Evelína blahopřejeme k dnešnímu svátku. Také máme pranostiky, stětí svatého Jana přestávají parna, nebo na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky budou četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. A nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme místy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. A bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. V 9 hodin nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán. Od 10:30 se můžete těšit na voničku lidových písní a od 11. hodiny naladíte Barvínek. Dnes to bude návštěva cirkusu Humberto s Joškou Javůrkem a Láďou Pohlem. Tolik tedy pozvánka na dnešní sobotní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude hrát Meziměsto a je to píseň Máky.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy, v kritické vztahu době, v době bez

0: V Dolanech u Olomouce do zítřka pokračuje třetí ročník semináře pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Program nabízí lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Zakladatelka projektu Markéta Doležalová nám řekla, co si účastníci ze semináře odnášejí.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné, skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál. Ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.
0: Podrobnosti o semináři Hudba spojuje nabídneme dnes po 9:30 v živém rozhovoru s jeho ředitelkou Markétou Doležalovou.

je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. Ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. A kdo tě jednou zachrání.
1: Dnešní výroční pouť rodin litoměřické diecéze do Jablonného v Podještědí bude v nové podobě. Vedle bohoslužby s arcibiskupem Stanislavem Přibylem chystají organizátoři doprovodný program nejen pro rodiny, informuje naše spolupracovnice v kraji Olga Valentová.
2: Otec arcibiskup srdečně zve do Jablonného v Podještědí všechny rodiny z celé diecéze i odjinud. Jak říká, bude to skvělá příležitost poděkovat u svaté Zdislavy za léto a prosit o boží požehnání do nového školního roku. Po mši svaté, která začne v 10 hodin, se chystá několik novinek. Nejprve bude čas pro oběd formou pikniku. Poté přijde na řadu přednáška a beseda pro rodiče i prarodiče. Do Jablonného zavítá páter Pavel Pola s tématem Když naše děti nežijí tak, jak jsme si představovali. Dospělí budou mít v té době čas i prostor, protože během přednášky bude pro děti v klášteře připravený samostatný program podle věku a každá skupina s průvodcem. Celé rodiny se pak mohou vypravit na poznávací stezku přírodou do Mokřad, asi 2,5 kilometru, a získat malou odměnu za splnění všech úkolů. Program uzavřou v 16 hodin chvály a závěrečné poutnické požehnání. Podrobné informace najdete na stránkách litoměřické diecéze. Z Jablonného v Podještědí Olga Valentová.

0: Akce Láska hory přenáší bude dnes na Beskydském hřebení Grůně. Pokračuje Tomáš Večeřa, dobrovolný člen tamní stanice horské záchranné služby.
1: Tento den vás záchranáři seznámí se svou prací. Můžete se těšit na ukázku zásahu horské služby, ukázky vybavení techniky, ukázku svoda a také zde bude prezentační stanecká aplikace Záchranka. Můžete si tedy vyzkoušet, jak volání na tuto aplikaci vlastně funguje. Těžením bodem programu je mše horské služby a také pieta za oběti hor, přičemž tyto dvě události se budou konat při kostelíku Panny Marie na Grůni. Mší bude sloužit kněz a horský záchranář v jedné osobě ze Slovenska v Nízkých Tater, Jan Dubecký. Po mši a pietě se můžete těšit na besedu právě s Janem Dubeckým o jeho výstupu na 8000. Tento program horské služby Beskydy je součástí akce Kopci staré Hamry, Grůní náš šumný jediný. V současnosti se jedná už o 10. ročník této události a těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro velké i nejmenší, například na stříhání oveček, muziku mnoha žánrů a podobně.
2: A jak se k nám na Grůni dostanete? Vzhledem k omezené parkovací kapacitě parkoviště na Grůni bychom vás ideálně chtěli požádat, abyste nechali své auto na Starých Hamrech Samčance a odtud pokračovali linkou číslo 398 autobusem až k nám na Grůni. Ulehčíte nám tím situaci.

0: Je 8:30 s datem 29. srpen 2026 a pěkné sobotní ráno vám na Proglasu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem si připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání. A podle občanského kalendáře má svátek Evelína, jméno je keltského původu, znamená lesní ořech. Evelína, blahopřejeme k dnešnímu svátku a vyřizujeme také pozvánku z hrubého jeseníku. U Vřesové studánky se dnes odpoledne uskuteční další bohoslužba. Toto poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů Proglasu představil páter Milan Palkovič ze spolku, který usiluje o jeho obnovu.
1: Doložitelná historie sahá do 17. století a vlastně Řesová studánka byla taková jako nejstarší stavba vůbec na hřebenech Jeseníku. Jako poutní místo trvá dodnes, ale ta kaple, která tam byla postavená vzhledem k tomu, že tam je dost drsné počasí, tak ty stavby tam časem vždycky schátraly a bylo potřeba postavit novou, tak ta nová kaple se postavila v roce 1926 a vyhořela po válce v roce 1946 po zásahu bleskem a dodnes se ta stavba neobnovila z různých důvodů nám známých, ale snažíme se o to tu stavbu obnovit. Zůstala stát chata, která vlastně pak byla převedena, zestátněna a ta chata zanikla v roce 1988.
0: V současné době na místě stojí vodní kaplička, kříž, který přestál požár v roce 1946 a od roku 2017 také kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu.
1: Plány zrají od toho, kdy tam měla stát kaple a k tomu horská chata, ve které by bylo i restaurační zařízení, tak jak to bylo dřív, ale postupně, vzhledem k tomu, že to je v chráněné krajinné oblasti, v současné době je ta studie toho místa nastavená tak, že tam bude v jedné poměrně skromné budově kaple i chata, a to na bývalém pozemku té chaty. A to místo, kde stávala ta kaple, tak zůstane v současnosti tak, jak je.
0: Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách a člen spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, zve na dnešní bohoslužbu. Ta začne ve 14:30.
1: Je to poděkování za prázdniny s prosbou o boží požehnání do dalšího školního roku. Někteří tam půjdou pěšky z Červenohorského sedla poutníci, někteří poutníci půjdeme 9 hodin, sejdeme na vlakovém nádraží v Koutech nad Desnou a půjdeme z údolí až nahoru. A hlavní pouť bude opět o 14:30 a to v sobotu 12. září. To bude hlavní pouť paní Marii Sedmibolest.

0: Pouč rodin brněnské diecéze se dnes koná v Rajhradu. 22. ročník akce představila pro Glasu Veronika Vrzalová, koordinátorka pastoračních aktivit Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.
1: Letošní setkání se ponese v duchu roku svatého Františka a těšit se můžete na duchovní i doprovodný program, který společně zahájíme v 10.00 slavnostní mší s otcem biskupem Pavlem Konzbulem a od 11 hodin potom začne doprovodný program pro rodiny s dětmi a těšit se můžete na tvořivá i pohybová stanoviště, připravená je pro vás malování na obličej, komentované prohlídky, záchranné stanice pro dravé ptáky, divadlo Mikroteatro s představením Čerešničky a mnoho dalšího a zvu všechny rodiny. Chcete poděkovat za prázdniny, poprosit o požehnání do nového školního roku a užít si společný čas v krásném areálu benediktínského kláštera v Rajhradě.

0: Setkání rodičů kněží v jubilejním roce svatého Františka pořádá tento víkend na Velehradě pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád.
1: Je to setkání první. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bohoslovců a vím, že bohoslovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku, původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli pasitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy a já mám jediný volný termín v srpnu teď a také na Stojanovi měli za celý rok jeden volný termín, což je první potvrzení, že asi je to Boží vůle.
0: Hlavním cílem probíhajícího velehradského setkání je podle biskupa Posáda vyjádřit vděk rodičům kněží.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

se não presta de prático.

0: Farnosti Valašsko-Kloboudského děkanátu se zítra zapojí do společných chval na kopcích. Od 18 do 19 hodin se lidé mohou zapojit na některém z vyvýšených míst v regionu. Organizátoři z nadace Krédo vzkazují.
1: Vás všechny srdečně zveme, aby jsme se spojili v modlitbě a uctívání našeho Boha, aby vyšovali ho na naším děkanátu.
2: Věříme, že tento čas bude velice požehnaný, tak vás všechny zveme, všechny informace budou na plakátku a budeme se na vás těšit. Bude to velmi požehnaný a skvělý čas. Mějte se krásně.
0: Chvále na kopcích vznikly jako modlitební předprogram evangelizační akce v Radosti, která se chystá na příští sobotu na náměstí ve Valašských Kloboukách.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Farnost Mutěnice pořádá zítra benefiční jarmark, který přispěje na vybudování nové fary. Mimo prodej ručních výrobků i pochutin nabídne akce vystoupení místních souborů, dětí a muzikantů. Tamní duchovní správce páter Jiří Jeniš ve videopozvánce řekl.
1: My bychom chtěli tuto faru zbourat a postavit novou, aby lépe vyhovovala našim potřebám naší farnosti a lidí, kteří žijí tady v okolí. Tak bych vás chtěl pozvat na náš jarmark, na podporu této fary. Těším se, že se tam uvidíme a bude tam spousta zajímavých věcí, více na webových stránkách a na Facebooku.

0: Na pondělí připadá v Ostravsko-Opavské diecézi den modlitby za domov. Jedná se o neobyčejné modlitební setkání za Moravskoslezský kraj.
1: Zveme ke dni modlitby na dvou vyvýšených místech našeho kraje, na Lysé hoře a na Pradědu. Na obou místech se zároveň budeme modlit 15 hodin. Modlitbě bude předcházet nabídka společného výstupu. V případě Lysé hory vychází biskup Martin David s dalšími poutníky v 11 hodin od kavárny Cokafe na Ostravici. V případě Pradědu tam vychází generální vikář Jan Čudek a další poutníci už v 10 hodin od hotelu Hubertus.
0: Upřesnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel. K účasti na modlitbě za domov je zvána široká veřejnost.

0: Jak už jsme informovali, v Dolanech u Olomouce do neděle probíhá seminář pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Program nabízí lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Celý seminář vyvrcholí závěrečným koncertem, na který nás jistě v rozhovoru pozve zakladatelka projektu Markéta Doleželová, kterou už v tuto chvíli vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Paní Doleželová, prozraďte, kolik zpěváků se letos do Dolan vypravilo a odkud se sjeli?
1: Máme tady účastníky v podstatě z celé České republiky. Převažuje Morava, tak nějak asi z důvodu dostupnosti, ale máme lidi třeba ze západních Čech, je to fakt hodně pestrý. Přihlášených bylo 60, nicméně z důvodu nějakých nemocí přijelo trošku míň, takže máme aktuálně 55 zpěváků ve sboru, plus samozřejmě zhruba 10 organizátorů, takže docela velká skupina.
0: Nechali jste program stejný jako v minulých letech, nebo jste si na letošek připravili nějakou novinku?
1: Program se nám v minulých letech osvědčil, takže velké změny jsme nedělali a vlastně držíme se toho, co nám tak nějak dobře funguje, to znamená společné zkoušky, dělené zkoušky, lekce hlasové techniky a i nějaký třeba neformální společenský večer.
0: Mohla byste nám povědět něco více o letošním repertoáru, co přesně zpěváci nacvičují a jak ty zkoušky probíhají?
1: Repertoár se vždycky snažíme dělat tak, aby byl dostupný a naučitelný jak pro začínající zpěváky, ale zároveň, aby nebyl

0: Jsem zmiňovala závěrečný koncert. Mohla byste nám povědět, kdy a kde se uskuteční?
1: Určitě závěrečným koncertem celý program vyvrcholí. Vlastně v neděli, zítra 30. srpna, budeme doprovázet do Lanechu Olomouce v 10 hodin parní mši svatou, takže už i na té budeme zpívat. A bezprostředně na ní potom bude navazovat takový krátký koncert všech skladeb z předchozích dnů. To znamená, pokud by někdo chtěl přijít, a my budeme určitě rádi, tak je možné dorazit na 10 hodin do Olomouce už na tom mši svatou, anebo potom zhruba kolem 11. hodiny bude začínat už zmíněný koncert.
0: Já věřím, že nás určitě poslouchá někdo, koho tento seminář zaujal, tak můžete prozradit, jestli plánujete i další ročník?
1: Zatím tomu všechno nasvědčuje. Vypadá to, že zájem účastníků trvá, přijíždí nám jich stále víc. Takže pokud všechno půjde dobře, tak plánujeme seminář pořádat i v dalších letech a pravděpodobně i ve velice podobném termínu, to znamená na konci srpna v Lanechu Olomouce. Veškeré informace i blížší k programu, ke konání dalšího ročníků se dají najít na našich webových stránkách www.hudbaspoluje.cz, takže pokud někoho nabídka zaujala, tak určitě doporučuji mrknout na další informace, fotky, videa, nahrávky.
0: Uzavírá zakladatelka projektu Hudba spojuje Markéta Doleželová, která byla hostem ranního Proglasu. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se účastníkům podaří závěrečný koncert a ať máte radost ze společného zpívání.
1: Děkujeme.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě doplním, že loni na této dolanské akci natáčela naše redaktorka Adéla Šimoníková. Její radioreport najdete v audioarchivu na webu Proglasu.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

stran se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

spolehni na svou paměť, v ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě

0: Setkání věnované svatému Františkovi a sestře Elišce Prečnerové se uskuteční příští sobotu v Českomoravské Fatemě v Koclířově.
1: My vnímáme, že příklad života svatého Františka potřebujeme. Jeho rozhodnutí pro Boha, pro druhé lidi, jeho lásku k chudým. Já jsem se zamýšlela, že v jeho stopách přichází také služebnice Boží sestra Eliška Prečnerová. Tak jsem si řekla, že bych vám nabídla příklad života těchto dvou lidí, protože v této době nejistoty, zmatku svědomí lidských srdcí potřebujeme.
0: Popsala akci její organizátorka sestra Zdislava Nosková, bývalá postulátorka české části beatifikačního procesu Elišky Prečnerové. Obdobné setkání se uskuteční také v sobotu 26. září na Vranově u Brna.

Je 10 hodin, sobota 29. srpna. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem se připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. V bitvě u Moháče právě před 500 lety padl v boji proti Turkům český a uherský král Ludvík Jagellonský. 150 let uplynulo od narození amerického vynálezce Charlesa Franklina Ketteringa, držitele asi 200 patentů, třeba na elektrický starter nebo inkubátor. Zemřel v roce 1958. 95 by oslavil herec, režisér, autor, skladatel a výtvarník Jiří Srnec, zakladatel a manažer Černého divadla, odešel v roce 2021. Před 90 lety v Praze zahájila provoz první trolejbusová linka. Před 60 lety v San Francisku naposledy společně koncertovala britská skupina Beatles. 30 let obnovené služby se dnes připomíná domov svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. 78. narozeniny slaví emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, zakladatel tuzemské tříkrálové sbírky. 80. má americký skokan do dálky, olympijský vítěz Bob Beamon. A svátek má Evelína, jméno je keltského původu a překládá se jako lesní ořech. Evelínám blahopřejeme k dnešnímu svátku a také máme pranostiky. Stětí svatého Jana přestávají parna, nebo na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí. Nyní krátce k počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká ještě půl hodinka dopoledního hudebního proudu. Od 10:30 naladíte voničku lidových písní, kterou připravuje Helena Bretfeldová, a od 11. hodiny Barvínek. Dneska vás kolegové Joška Javůrek a Ladislav Pol vezmou do cirkusu Umberto. Teď si pustíme Xindla X a budou to Křídla.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Úvodní koncert třetího ročníku cyklu Krása v tónech zakletá se uskuteční tradičně ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci ve středu od 19 hodin. Karla Vymětalová za pořadatele upřesňuje.
1: Vystoupí Ivan Ženatý, houslista, a Martin Kasík, který obstará doprovod na klavír. Oba umělci zde vystoupili už před rokem, víceméně ve stejném termínu, a pro velký zájem ze strany publika letos vystoupí znova. Na programu koncertu je skladba Antonína Dvořáka Romantické kusy pro housle a klavír, dále sonáta Bohuslava Martinů číslo 3 a sonáta A dur Cezara Franka.

0: 15. výročí zapsání jízdy králů na seznam kulturního dědictví UNESCO připomene příští neděli slavnostní odpoledne ve Skoronicích. Organizátorka Marie Holcmanová dodává.
1: Budou hrát hudci z Kyjova, cymbálová muzika vynikající. Vystoupí lektorky letní školy folklorního malování jízdy králů, malířka Lenka Jurečková a naše rodačka Zuzana Špačková. Zahrají a zaspívají také současní králové ze Skoronic, Hluku, Kunovic a Vlčnova. O svém králování před 60 lety ve Skoronicích promluví 75-letý žijící král Blažej. No a ozvláštněním celého pořadu budou tři jezdci na koních, kteří jim přijedou pastviskem památníku jízdy králů a pozdraví všechny přítomné ve verších. V sále obecního domu bude k vidění výstava obrazu letní školy folklorního malování. Letos to byl 7. ročník a malovalo v něm 39 dětí, nejenom ze Skoronic, ale i z 15 okolních míst.
0: Přiblížila slavnostní odpoledne věnované jízdě králů ve Skoronicích organizátorka Marie Holcmanová. Uskuteční se příští neděli.

0: Vlastivědné muzeum Jesenická zahájilo dlouhodobý badatelský projekt s názvem Episkopatus Aureus. Přibližuje tisícileté dějiny vratislavského biskupství. Prvním počinem je venkovní panelová expozice u Jesenické vodní tvrze.
1: Výstava představuje vratislavské biskupství jako významnou duchovní i politickou instituci, která po celá staletí ovlivňovala vývoj Slezska i střední Evropy. Biskupy zobrazuje nejen jako duchovní pastýře, ale i světská knížata a připomíná jejich odkaz, který je dodnes patrný na území dnešní ostravsko-opavské diecéze. Čestné místo mají na výstavě například erby z kostela svatého Tomáše v Dolním Domašově nebo příběh hudebního skladatele Karla Dieterse z Dietersdorfu. Jehož život byl s činností vratislavských biskupů na Jesenicku neodmyslitelně spjat.
0: Upřesnil náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík. Před Jesenickou vodní tvrzí bude výstava k vidění do konce března.

Bohinian pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál, ač mnohým skřížil mušku. A střelci v zákopech sklopili svá hledí. Bohinian podíval se k Bohu. A Bůh pravil,

0: Středobodem dění i dramaturgie brněnského Štetlfestu, který potrvá do zítřka, je parcela, kde se do roku 1939 stála brněnská velká synagoga. Monumentální symbol židovské emancipace spojené s obdobím moravského Manchesteru. Právě k tomuto místu nově odkazuje i název přilehlé ulice, která se z dosavadní spálené vrátila k historickému pojmenování u synagogy. Archeolog a etnolog Michal Doležel vysvětluje.
1: A historie takzvané velké brněnské synagogy sahá do roku 1855, kdy se tady znovu vytvořila po několika set leté odmlce existence židovské komunity v Brně díky liberalizačním poměrům v monarchii znovu do královských měst a tedy do Brna mohli přijít židé, mohli tady svobodně podnikat, obchodovat, cestovat, vdávat a ženit se. Díky téhleté emancipaci si i brněnští židé chtěli postavit synagogu. Zakoupili pozemek na předměstí Brna při ulici Křenové nové dnešní s úmyslem postavit zde tady tuhletu synagogu a tu v roce 1855 skutečně dokončili. Ona už ve své době patřila k největším synagogám u nás, rozhodně největší synagoga na Moravě a byla to synagoga, která na tom místě vydržela až do roku 1939, takže ona byla synagogou pro většinu těch brněnských židovských obyvatel, včetně těch ikonických průmyslnických rodin, jako byly Lefberovi, Šťastný, Engelsmann, Blochovi a další, kteří tu synagogu vnímali jako svůj chrám, kam chodívali na různé židovské svátky, probíhaly tam obřady a třeba svatby těch židovských obyvatel brněnských a ona byla ještě v roce 1886 trošku rozšířená, zvětšená a v téhleté podobě na tom místě zůstala do toho osudového 17. nebo 18. března 1939, kdy vypálili nacisté.
0: Dodává archeolog a etnolog Michal Doležel. Právě v brněnské velké synagoze působil poslední moravský zemský rabín Baruch Jakob Plaček, příslušník rodu, jehož členové ovlivnili náboženský, vědecký i společenský život střední Evropy. Potomci této rodiny se letos do Brna i do svých někdejších domovů v Ivančicích a Alexovicích vrátili z několika zemí světa a stali se tak součástí programu probíhajícího festivalu židovské kultury Štetlfest. Dnes akce slibuje třeba komentované prohlídky vily spojené s rodinou Lefber, koncert izraelského punkovo-jazzového tria Malox nebo akce ke stému výročí narození Arnošta Lustiga.

konec let. Tuší konec let.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní premiéře 218. kola folklorní sedmičky obhajuje vítězství z minulého kola hornácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí cymbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem s dívčím sborem Jaderničky, dudácký festival ve Strakonicích připomene Konrádyho dudácká muzika a nedávný odchod slovenské zpěvačky z oravského regionu Dariny Laščiakové uctíme ukázkou z jejího bohatého repertoáru. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer v 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemný víkend.

Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Nejbližší pozvánka míří do Brna. Tradičně na konci prázdnin probíhá Mezinárodní folklorní festival Brno. Jehož 37. ročník letos připadl na 27. až 30. srpna. Probíhají pódiová vystoupení na nádvoří Nové radnice a náměstí Svobody. V plánu jsou setkání lidových hudebníků a třídenní tradiční jarmark na náměstí Svobody. Dnešní program nabízí dopoledne pořad Roztančené město. Mezi náměstím Svobody a Zeleným trhem budou pohybovat skupiny tanečníků a muzikantů s krátkými vystoupeními. V podvečer od 18 hodin na nádvoří Nové radnice vystoupí soubory v pořadu Čechy, Morava a Slezsko. Podrobný program festivalu najdete na jeho webových stránkách.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

0: pojďte a shlédněte vyprávění z minulého věku, kdy prababy našich pradědů byly ještě dětmi. Vydejme se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich osudem se stal cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života. Sledujme s nimi odvěkovou touhu člověka posunout hranice lidských možností. Touhu po kráse, dokonalosti a odvaze. A taky touhu po štěstí.
1: Posloucháte pořad Barvínek a výjimečně vás od mikrofonu vítá Josef Javůrek. Mým hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsem rád, že jste si udělal čas.
1: My se teď nacházíme přímo v cirkusu v brněnském Komárově. A já bych začal trochu historii tohoto cirkusu. Kdy vznikl?
2: Tak je to, v loni jsme slavili 75. výročí od vzniku, takže to je jako od založení státních cirkusů. A my jako teď, co to vedeme v té nové době historii, tak je to 36. sezóna v našem vlastnictví naší rodiny.
1: Je pravda, že cirkus dostal název podle románu?
2: Ano, je to tak. Je to tak. Hodilo se to, až se to nabízelo, že spisovatel Eduard Bass kočoval s cirkusama a je to dobře, že kočoval, protože aspoň věděl, o čem píše. Tak, ale je to velice vděčný téma a jsme za to rádi, že vůbec takový román napsal.
1: Pojďme teďka na chvíli k životu v cirkuse. Jak vypadá běžný den člověka, který v něm pracuje?
2: Tak není to zas až tak nějak jakoby náročný. Je to jakoby běžný život, jako dá se říct, v každé druhé práci. No, musí se, třeba začneme uzvířat, tam se začíná nejdřív ráno, okolo 17:30 hodiny, nakrmí se, poklidí se, pak si ty kluci dají jakoby snídani a jde se na dopolední trénink se zvířatama, kde se prostě proběhávají ty zvířata a dá se tak jako zjišťuje jakou se kondici, jestli nemá nějaký zdravotní problémy. No a potom, když skončí trénink, tak nastoupují artisti na trénink, manéži. Mezi tou dobou ty kluci, co se ovestájí, jenou se zase péči zvířatům, čištění a tohle. Artisti si pilujou to své vystoupení. No a takhle rychle to utíká a už je pak poledne, jedna, druhá hodina a pak začíná příprava na vlastní představení, úklid cirkusového stanu, veškeré vlastně čištění toho interiéru. No a potom už vlastně samotný to představení, který trvá necelý 3 hodiny.
1: V kolik hodin končíte?
2: Záleží, jak začínáme. Když už je to, jak říkám, 3 hodiny, když začínáme 4, okolo 7. Ty všední dny začínáme od 6, tak je to okolo 9 hodiny. No, takže takhle se potom zase artisti skončí, vlastně tam práce končí artistům, tím výkonem toho představení a no, ošetřovatelé pokračují dál. Zase krmení, klasika u zvířat, kdo má zvířata, tak ví, o čem mluvím.
1: Kolik měsíců v roce jste vlastně na cestách?
2: Tak začínáme tak půl února, končíme koncem listopadu, to je naše sezóna. Potom většinou máme zahraniční artisti, ty odjíždějí do zahraničí na vánoční programy, kde to má velkou tradici, třeba v Německu, Francii, Holandsko, kde to je do 3 králů. Pak se vracejí, třeba naši artisti taky. No a pak nějaká dovolená. No a jak jsem říkal, půl února zase vyrážíme na další sezonu.
1: Shrnul byste tu práci pro cirkus pro děti spíš jako dobrodružství nebo tvrdou práci?
2: Tak je to samozřejmě dobrodružství a poctivá dřina.
1: Vy jste byl jako v dítě taky v cirkuse, vyrostl jste v cirkusovém prostředí, anebo jste se k tomu dostal až později?
2: Já jsem 4. generace jako cirkusáků, kluci moje, mám 2 syny, je 5., takže já jsem od malička, od narození u cirkusu a vlastně otec, dědeček, pradědeček, všechny byli cirkusáci.
1: Pojďme teď trochu k zákulisí samotného představení. Co všechno se musí stát, než se večer rozesvítí manéž? Jaké jsou všechny ty přípravy?
2: Tak jak už jsem říkal na začátku toho rozhovoru, jsem to popisoval, no a když se třeba přemístujeme z města do města, tak je potřeba vlastně ten cirkus prvně zbourat v tom městě, kde jsme hostovali, přepravit vlastně celý ansábl, postavit, ještě předtím, než se vůbec tohle to začne dít, tak je potřeba vyjednat si nějaké hostování v nějakém konkrétním místě, zajistit přípojku vody, elektriku, zajistit, kde budeme brát krmení, kam se bude svážet odpad. Je to vlastně taková mozaika tisíc věcí a musí to všechno do sebe zapadat. Je to takový vlastně jako Rubikova kostka.
1: Vracíte se pravidelně na stálá místa nebo hledáte vždy nová?
2: Tak rádi bychom se vraceli na nějaké místa. Většinou jezdíme 2 nebo 3 roky jako s pauzou do těch měst. Výjimka je tady Brno, kde vlastně hostujeme zatím každoročně, a Praha. Jinak se snažíme vždycky aspoň nějakou pauzu, aby tam bylo minimálně 1-2 roky, než přijedeme znova, protože každý druhý rok měníme program, tak aby jsme nejezdili furt s tím stejným, tak je potřeba nějaká změna.
1: Kolik lidí se podílí na jednom představení?
2: Tak my jsme vlastně taková jedna velká rodina, neděláme nějaký velký rozdíl mezi technickým personálem a artistama. Tady každý musí dělat všechno, musíme umět spolupracovat, zaskakovat za sebe a celkově je nás okolo 25.
1: Stalo se během vystoupení někdy něco nečekaného nebo vtipného?
2: Tak každý představení de facto je originál, není to nahraný na pásku, takže chodí někdy třeba takový jako lidi, naši fandové, a vždycky říkají, že každý představení je vždycky něco jiného, jo. Po každý se vždycky něco stane, jo. To je, jsou maličkosti, ale kdo vlastně nás takhle sleduje, tak si toho všimne, jo. Prostě každý to představení je originál.
1: Zažil jste třeba někdy chvíle, kdy šlo opravdu o život během vystoupení?
2: No, tak samozřejmě jsou takové chvilky, jo. Třeba u zvířat i u těch artistických výkonů. Někdy se stane, že se něco pokazí na nějaké té rekvizitě nebo na nějaké pomůcce, něco praskne nebo to, takže se člověk u toho zapotí.
1: Vím, že asi jde trik od triku, ale jak dlouho se třeba jeden konkrétní trik učí akrobat, aby byl opravdu perfektní k vystoupení?
2: Kvalitní vystoupení, jak jsem říkal, tak už nějaký pátek jsem u toho. Kvalitní vystoupení, když to, aby to bylo na světové úrovni, trvá 2-3 roky.
1: Teď trochu osobní otázka. Musel jste někdy udělat nějaké rozhodnutí, které bylo třeba pro vás osobně bolestivé, ale bylo nutné pro cirkus?
2: To je jako v každém povolání. Někdy musíte udělat něco, co vlastně ani udělat nechcete, ale v zájmu toho cirkusu musíte udělat nějaký kompromis. Jsou takovýhle chvíle, jo. Prostě tomu se neubrání člověk.
1: Poslouchají nás děti a ty by určitě zajímalo, jaká zvířata máte v tomto cirkuse, Humberto?
2: Tak to je jeden z mála cirkusů, který vlastně ještě má všechny tyhle ty zvířata, které bývaly dřív běžně v cirkuse, takže sloni, lvi, medvědi, zebry, velbloudi, lamy, poníci, psy, kozičky a koně samozřejmě, takže doufám, že jsem na nic nezapomněl.
1: Jsou opravdu nebezpečná třeba ty šelmy?
2: Šelma je šelma, prostě ta příroda a ten put, to je v nich, jo, a záleží, jak se k ním přistupuje. Já si myslím, že ale vždycky je potřeba u této zvířat být vlastně ve střehu, protože ten put je v nich, vlastně ta příroda a ta divokost, to nejde vzít, jo, tak je potřeba být ve střehu a sledovat vlastně to jejich chování. Ale myslím si, že když je to dobrý cvičitel a drezer, tak už jako když s nima je v kontaktu, tak už dá se říct, že už by měl předpokládat, co asi se stane. Jo. Ale nikdy nemůžete být 100% si jistý.
1: Máte konkrétně vy nějaké oblíbené zvíře?
2: Tak to je těžká otázka, to je jako kdyby jste se ptal rodičů, který dítě má radši, že jo. Takže máte tam nějaký mazlové, že jo, každý to dítě nebo každý to zvíře je jiný mazel, jo. tak jak říkám, nemůžete se úplně mazit ze lvem, jako třeba s bloudem nebo s poníkem, jo? Takže to je těžký rozlišovat tohle.
1: Jaké mají zvířata podmínky, co třeba pro ně děláte, aby měli opravdu komfort?
2: Tak proti té době, co vůbec byla, tak si myslím, že děláme pro ně maximum, co se dá dělat. Jedna z věcí je taky ta, že dřívá věc, ten cirkus kočoval 60 měst za sezónu, což jsme radikálně změnili a teď děláme, já nevím, 15 měst za sezónu, takže jsme upustili od těch dalších, vlastně těch dalších transportů. Takže to je minimum, dá se říct, to jsme minimalizovali. Pak jsme investovali nemalou částku do venkovních výběhů, do prostor, do komfortu, co se týče třeba přepravy transportérů, tak to taky. Takže všude se investuje, ale jelikož nejsme závislí na nějakých dotacích, tak jsme jenom schopni, jenom kolik vyděláme, tolik investovat. Jo? Ale myslím si, že zvířata u nás je priorita. U nás jsou prvně zvířata a pak lidi. Tak každý to máme jinak nastavený.
1: To je moc hezky řečeno. Ještě se zeptám něco k tomu vystoupení. Opět je to taková trochu trefná otázka. Má cirkus nějaké svoje tajné triky nebo kouzla, která nikdy nevyzradíte, která diváci nepoznají?
2: Tak v každé profesi jsou nějaké triky, si myslím. Něco se dá, jako určitě to, ale správný profesionál nemůže všechny karty vyložit. To prostě ani nejde, to už by to kouzlo cirkuse ztratilo.
1: Teď zase trošku osobní otázky. Co vás na práci v cirkuse baví nejvíc?
2: Tak já od malička jsem pracoval se zvířatama, už od 5 let jsem se motal u zvířat, takže moje původní profese je jako drezér zvířat. U státních cirkusů jsem vyučený chovatelem cizokrajných zvířat, takže já osobně, pak jsem dělal pozdější voltiž na koni, tam přišlo nějaké menší zranění, ale to nemá cenu teď nějak rozebírat, to je běžný u cirkusu. Pak jsem dělal vlastně drezéra u státních cirkusů, no a potom vlastně po tom té době, kdy skončili státní cirkusy, jelikož rodiče vlastnili cirkus, když dnešnímu znárodnili, tak jsme se s bratrem rozhodli, že vlastně si obnovíme ten cirkus a uděláme si svůj. To jedna věcí byla ta, aby právě jsme zajistili i ten komfort pro ty zvířata a všechno, aby to bylo v pohodě.
1: Vy jste teď mluvil o tom znárodnění. Bál jste se někdy, že cirkus zanikne, i ten váš po roce 89?
2: Tak jako cirkus, jako to je těžký chleba, protože, jak jsem říkal už na začátku, jsme bez jakýchkoliv dotací a bez jakýkoliv nějaký velký podpory od státu. Třeba, když řeknu jednu věc, dřív byly cirkusy vlastně pod ministerstvem kultury, aby náhodou, nedej bože, nedošlo k tomu a museli nám nějaký dotace dát, takže teď jsme vlastně, cirkusy patří pod ministerstvo zemědělství, to zajímavá situace, takže my jako, no, nevím, my nejsme asi nějak tady v republice jako kultura, jo, nevím, v celém světě cirkusy patří pod kulturu, ale my jsme pod ministerstvem zemědělství.
1: Jaký byl největší moment ve vaší kariéře, nebo jaký tak vnímáte?
2: No tak jsou samozřejmě těžké chvíle a příjemné. Mezi ty příjemné je třeba to, když dostanete nějaké ocenění, anebo se setkáte s nějakýma významnýma osobnostmi, jako třeba s knížetem Ranierem ve Francii, když jsme hostovali z Francii. Pak se setkáte s ve Vatikánu s Františkem papežem, jako to je taky příjemný, když tam slouží mši za cirkusáci. Pak třeba ještě v Sovětském svazu, když se setkáte ještě i s Gorbačovem. No, takže to jsou takové chvíle a všude vlastně reprezentujete Československo nebo Českou republiku a vnímají vás tam jako vlastně nějakého takového velvyslance té České republiky a pak vás trošičku zamrzí, když v některém tom městě u nás v republice s váma jednají nějak, tak já říkám vždycky tak nějak zajímavě, jo. Ale není to případ tady v Brně. Tady v Brně, jo, a my se sem právě rádi vracíme, je velice dobrý přístup, co se týče města a publikum taky. Nemůžu si stěžovat, fantastický publikum tady v Brně.
1: Náš rozhovor už je skoro ve své druhé polovině a já bych se vás rád zeptal na nějaký váš výhled. Myslíte si, že cirkus tady bude i za 50 let? Třeba?
2: Tak to nikdy neví člověk, jo. Cirkus se vyvíjí, prostě jde to dopředu. Vlastně se tam různí odbočky, dá se říct, že některé ty cirkusy jsou jakoby, tomu říkají novej cirkus, to znamená jakoby bazírují na tom, že bez zvířat, což jako já jim nezazlívám, je to taková jako to, ale já zase z druhé stránky říkám, že to není ani tak cirkus, to už mi připadá jakoby variete, jo, protože já jako cirkus beru clown, zvířata, artisti, skloubení, jako to je jeden celek. A když se to spojí dobře, tak to je ten správný cirkus. K nám jezdí ze zahraničí lidi, cirkusoví fanoušci a takoví odborníci a říkají, u vás je správný cirkus, jak má být. Jsou tady zvířata, jsou tady artisti, je tady výborný clown, tady se to skloubilo a je to ta atmosféra cirkusová, jak my si ji pamatujeme z dětských let.
1: Jistě vnímáte, že dnešní teenageři, mladí lidé, děti jsou trochu víc odkázaní na informační kanály, sociální sítě. Tak co musí cirkus dělat dnes třeba jinak, aby je zaujal? Jestli to třeba vnímáte, že je tam ta pozornost trošku jinačí, než to bylo dřív?
2: Tak tohle to je pravda, ale zase teď v poslední době sleduju ten odklon, že už vlastně jsou teď v sociálních sítích a tohle trošičku jakoby přesycený a vracej se spíš tady k tomu živému umění. Samozřejmě ty mladí mají jiný zájmy, ale zase, když to vemu, tak nám chodí hodně mladých lidí. Právě, že tady máme ten program nastavený, takže to je jak pro mladý, tak pro starší, takže z každej si v tom programu něco najde a chodí sem lidi, dá se říct dobrovolně, nikdo je sem nenutí, jo? Takže to je příjemný, když ten cirkusový stan se naplní nějak. A hlavně, že se to lidem líbí, jo. Možná se to třeba nelíbí všem, ale což je taky dobře, jo, protože to by bylo hloupý, kdyby prostě jsme si mysleli, že se to líbí všem. Musí tam být právě i nějaký to procento takových té kritiků a to vás vyburcuje k nějakému lepšímu výkonu. A aby jsme se i taky nad tím zamysleli.
1: Mým dnešním hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil a já bych na závěr našeho rozhovoru byl rád, kdybyste pozval na vystoupení jak tady v Brně, tak třeba na vaše další.
2: Budeme rádi, když přijdou, jak jsem říkal, každý rok tady hostujeme v Brně, už další dobu. Pokaždý se snažíme dovést něco nového. I v letošní sezóně jsme přivezli pár novinek, takže ten, kdo zavítá do našeho stanu, určitě uvidí, že vždycky nějaká změna je a i letos máme změny. Přijďte, pobavíte se a budeme tady mít turné ještě v okolních městech, jako je třeba Hodonín, Znojmo, Břeclav, co se týče tady Jihomoravského kraje. A pak se přesuneme zase o kousíček dál, tak kdo bude tady poblíž, přijďte a myslím si, že nebudete zklamaný.

0: Jak se těšíte do cirkusu?
1: Těšíte se, kluci? Pojďte vy odpovědět.
2: Moc se
3: těšíte. Jo.
2: Jo.
0: Jdete poprvý nebo už jste někdy v cirkusu byli?
3: Poprvý.
4: Poprvý, to ví každý.
1: To neví každý.
0: No a na co tak nejvíce těšíte?
3: Nevím.
2: Na zvířata.
0: A jaký zvířata?
3: To je lev.
4: Nebo...
1: Počkej, a medvěd má to jiné, jak se
3: jmenuje? Medvěd nebo lev. Nebo
1: bude tady
3: krokant, jestli tam bude.
1: No, to nebude asi.
0: A nebo třeba nějací klauni?
3: No, jo, šašek. Sasek. Tam bude každý sasek.
1: Vy jste šašci.
0: Hej, děkuju.
1: Sasek.
0: Po jak dlouhé době jste se vypravili do cirkusu?
5: My chodíme každý rok, cirkus Humberto podporujeme, milujeme to. Máme to hrozně moc rádi, máme rádi, jak se starají o zvířátka a každý rok je to představení prostě jiný a teď jsem říkala zrovna synovi, že je to to starý řemeslo, který by mělo zůstat prostě zachovaný, jako, že to je něco hrozně hezkýho. Jo, když jdete do kina, tak tam máte nějaký film, jo, super, ale ty představení jsou prostě skvělý, oni jsou profesionálové. Jde vidět, že ty zvířata jsou úplně v totální ultimátní péči, mají krásnou srst, nejsou prostě podvyživený, jsou spokojený.
0: Tak jo, děkuju. Po jak dlouhé době jste se vypravil do cirkusu?
6: No to už je hodně dlouho, to už je minimálně asi no, možná 20 let.
0: A co vás k tomu vedlo?
6: Vnučka.
0: A cirkus Humberto seriál jste viděl?
6: Ne, neviděl. Neviděl.
0: Na co se tak nejvíc těšíte?
6: No, já myslím, že se nejvíc těší ta vnučka, ale tak určitě na ty zvířátka nějaký, jo.
0: Tak jo, děkuju.
7: Dobrý den, dámy a pánové, děti, vítám vás po Čapito, nejslavnějšího československého cirkusu Humberto a přeji vám příjemnou zábavu. Cirkus Humberto pro vás letos opět připravil pestrý mezinárodní program zastoupený ve všech žánrech cirkusového umění. A dost bylo řečí, náš program pomalu začíná.
8: Vážení diváci, rádi bychom vás informovali, že náš cirkus Humberto byl jako jeden z mála cirkusů v Evropě a jako jediný cirkus v Česku oceněn známkou 1A za příkladný chov, ustájení a práci se zvířaty. Ostatně o tom se můžete přesvědčit v naší cirkusové zoo, ve které jsme do vašeho města přivezli směs známých i méně známých exotických zvířat. I vy, jako publikum, máte možnost podílet se na udržení standardu a vysoké úrovně i na pohodlí našich zvířátek uhrazením vstupného 50 korun za osobu. Děkujeme za pozornost. Následuje 15-minutová přestávka.
0: Jak se ti tady zatím líbí?
9: Příjemně mě to překvapilo. Líbily se mi hodně jak ty akrobatické prvky, tak zejména ta práce se zvířaty. Zejména teda ty velbloudy. To teda... To jsem valil a ubral.
0: Fakt, jo?
9: Jo, jo, překvapilo mě, jak jsou poslušní a zároveň i jak se vůči sobě spolu ty velbloudy komunikují a provádí společně ty triky. No.
0: A po jak dlouhé době seš s cirkusem?
9: Já si myslím, že už to může být 20 let.
0: Dostal jsi to tehdy jako zárek za Vysočinu?
9: Já si myslím, že je to možný, že to bylo... No, někdy asi na základní škole možná ještě, no. Na sídliště přijel nějaký cirkus, tuším Berouse.
0: No, tak u nás taky kdysi dávno byl nějaký cirkus v Bytýšce. Už je to leta. A co si ještě myslíš, že tak uvidíme pěknýho?
9: Já bych čekal ještě nějakou, podle toho, co se tu děje, nějakýho tygra nebo lva. Protože teď tu staví klec, takže... To jsou zvědavý. Z těch zvířat je samozřejmě velký respekt, tak snad vše proběhne v pořádku.
0: Tak jo, děkuju. Dobrý den, můžem poprosit pár slov pro Rádio Proglas?
10: Co by vás zajímalo?
0: Jak to zatím hodnotíte ten program?
10: No, tak mně se to líbí a myslím, že vnukovi taky.
0: A co zatím nejvíc?
10: Tak asi ty exotická zvířata, to je takové netradiční. Co tebe, Rady?
2: Taky sloni.
10: Ty sloni, velbloudi, že?
2: Jo.
0: A po jak dlouhé době jste vyrazili do cirkusu, nebo poprvé?
2: Já asi po 6 letech, no, po 5.
10: No já asi po 25.
0: Pěkné. Tak jo, děkuju.
10: Není tak.
0: Jak se vám to zatím líbí?
5: No líbí se nám to moc. Jsme tady s vnučkama a vnučky jsou nadšený, že holky?
0: Já. Poprvé v cirkusu?
5: Poprvé v cirkusu jsme, ano. Já teda ne samozřejmě, ale jasně. Oni určitě.
0: A co se vám zatím nejvíc líbí?
5: No nejvíc se mě líbily sloni, pak se mě líbila teda ta akrobacie i na té houpačce, i vlastně ta silová, ta byla úžasná, to je úžasný akrobat, nebo jak se to řekne, nebo.
0: Jasně, no. A co myslíte, že nás ještě tak čeká?
5: No nějaký šelmy si myslím. Je to pravda? No. Podle klecí, teda u Suzoru.
0: Jasně. Těšíte se ještě na šelmy? Nemáte strach?
5: Ne. Radši se jdeme daleko, takže nemáme strach.
0: Tak jo, děkuju.

0: Výborné, výborné, skvělý výkon. Perfektně odvedená práce. Ale Mr. Čap, za takovejhle výkon by to chtělo nějakou odměnu. Ale my jsme připraveni.
1: Můžu poprosit pozdrav do Rádia Proglas?
2: Rádio Proglas?
1: Rádio Proglas.
2: Zdravím z Humberto Rádio Proglas.
3: Proglas.
4: Děkuju, mějte se.
0: Našou programu se představili Ludvík, Česká republika. Madrid, Austrálie. Amedeo Pouco, Itálie. Alexandra, Rusko. Česká republika. Mr. Chap, Polsko. Michael, Litva. Anastasie,

0: Vážení diváci, a ten závěr dnešního představení. Děkujeme vám za vaši návštěvu a za to, že jste nám vytvořili tak skvělou cirkusovou atmosféru. Tady v Brně jste fantastické publikum. Děkujeme. Přejeme vám příjemnou cestu domů a někdy nashledanou pro Čapito nejslavnějšího československého cirkusu Humberto.
1: Jak hodnotíte dnešní představení?
2: Bylo to geniální, jako vždycky chodíme každý rok.
3: Bylo to super.
1: A v čem třeba nejvíce to líbilo?
3: Ty kruhy.
2: Kruhy se ti líbily?
3: Jo.
2: Mně se vždycky líbí nejvíc sloni.
1: A po jak dlouhé době jste byli?
2: Po roce chodíme, pravidelně každý rok chodíme na Humberto.
1: Tak jo, děkuju.
2: Taky děkuji.
1: Jak hodnotíte představení?
4: Líbilo se mně moc.
1: Co nejvíc?
4: Emilko, co se nám nelíbilo nejvíc? Tady ti poslední akrobati.
3: Si.
4: Akrobati a sloni, že? A to asi nejvíc.
1: A svezli jste se na Velbloudovi na Paninkovi?
4: Je tam velká fronta.
1: Jo, děkuju.
4: Taky.
5: Dobrý den.
1: Můžu se ptat, jak se líbilo dnešním představení?
5: Velice se líbilo.
1: Co nejvíc?
6: Mně se líbilo nejvíc Velbloud.
1: Velbloud?
6: Jo.
1: A svezla se s něm?
6: Jo.
1: Zážitek na celý život, viď?
6: Jo.
1: A chodíte do cirkusu nějak častěji?
6: Jo.
1: Tak jo, děkuju. Jak se líbilo dnešní představení?
7: Moc dobře.
1: Co nejvíc?
7: Nejvíc se mě líbily lvy.
1: V čem?
7: V tom, že pěkně skákali a řvali.
1: A svezl ses na Velbloudovi nebo na Paninkovi?
7: Ano, na Velbloudovi.
1: A vyfotili jste se se slonama?
7: Se slonama jsme se nevyfotili.
1: Tak jo, díky, ahoj.
8: Bylo to tady úžasný, děkujeme.
1: Jaký byl zážitek vyfotit se slonama?
8: No, pěkný to bylo, já jsem to úplně nestihla vnímat při té rychlosti, takže, ale jinak to byl hezký zážitek.
1: Kde fotku vystavíte?
8: No, nevíme ještě, jak se to rozgrime, protože jsme tady, babička bydlí jinde a my jinde, takže někdy si vystavíme, kde na to budeme dobře vidět určitě.
1: A co se nejvíc líbilo v cirkusu?
8: No, my jsme teda byli unešení hrozně z těch akrobatů, teda, z těch čísel akrobatických. Holky trénují gymnastiku, začínají, takže jsme z toho byli se unešení. A ty zvířata teda taky, úžasný výkony teda.
1: Tak jo, děkuju, nashledanou.
9: Redaktoři Josef Javůrek
10: a Ladislav Pol
9: navštívili cirkus Humberto na konci března 2026 během jeho zastávky v Brně.
10: Touto cestou se vám snažili zprostředkovat alespoň střípek ze zážitků, které cirkusové představení bezesporu nabízí.
9: Třeba vás tento díl Barvínku podnítí k přečtení románu Eduarda Basse Cirkus Humberto, nebo alespoň zhlédnutí stejnojmenného seriálu.

po chodbách přechází divoká Maria, šelma, co zavřeli do sanatoria. Lítat chce na hrazdě, polikat plameny, doktoři krčí.

na poli za městem čeká jí šapito, groteskním kuželem světla je zalito. Artisti čekají, žonglují stalíři, když jeden upadne piliny.

Maria nosila plnovou zroje včel, medvědů krotitel Marii obrečel. Šílená tančila uprostřed hadích těl, celá se zbláznila, když jí roj uletěl.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a také v sobotu v 11 dopoledne. V prvním poprázdninovém Barvínku v úterý 1. září v 17 hodin a 10 minut si připomeneme pořad z loňského září, do kterého si Naty a Alča k mikrofonu pozvali našeho kolegu z Proglasu, nevidomého zvukaře Romana Kabelku, se kterým si povídali o jeho cestě za vzděláním a vysněnou profesí a také se jakoby mimochodem dozvěděli mnohé o jeho přístupu k práci a životu. Je 11 hodin a 44 minuty, za mikrofon usedla Iva Horká a budu vás provázet programem až do dnešní 16. hodiny. Tak vám přeji pohodový poslech.

0: Písničku Break Free nám zpívala Kat Eaton. Původem velšská zpěvačka a skladatelka, usazená v Sheffieldu, přichází právě letos se třetím albem What Happens Now. Zachycuje témata změny, odolnosti a nových začátků. Soulový základ se na nahrávce pojí s jazzem a popem. Produkce Nicka Atkinsona staví na živých bicích, baskytaře, kytaře, dechových nástrojích a analogových klávesách. Kat Eaton se v jednotlivých písních věnuje osvobození od pochybností, hledání autenticity, společenským očekáváním, kladeným na ženy anebo vzpomínkám na dobu před všudy přítomností technologií.
1: Španělské holčičky v hlubinách.

Písnička Silencio a zpíval nám ji Petr Linhardt, písničkář, který navazuje album Šénau na svou dlouholetou tvorbu inspirovanou krajinou a její pamětí. 11 nových písní zachycuje místa, která se proměnila nebo zmizela, i příběhy lidí s nimi spojených, přičemž skutečnost se v nich přirozeně prolíná se vzpomínkami a představivostí. Vedle Linharta se na nahrávce podíleli kytarista Josef Štěpánek, dále hráč na klávesi Jan Steins-Derfer a basista Jaromír Honzák, kteří dotvářejí citlivý komorní zvuk alba.

Mám rád konec srpna a začátek září. Chladnější rána jsou po horkém létu příjemná. Přes den ještě můžeme chodit v sandálech a tričku a přitom v dáli už tušíme bundy, pořádné boty a plískanice. Ale pořád ještě je teplo a příjemně. Současně také končí prázdniny a začíná škola. Změní se denní režim dětem, kantorům, kantorkám i jejich rodinám. Konec srpna a začátek září tak tvoří jemnou hranici, za níž je to trochu jinak, než bylo dosud. Něco končí, něco začíná. Myslím, že je dobře, že tento mezník existuje. Mezník, který prostě je a my jej nezměníme. A přitom se jej nemusíme bát. Změna, kterou přináší, není nijak náročná. Dokonce může být prospěšná. Rok za rokem se totiž pravidelně a přesně opakuje. Rok za rokem ji zvládáme. Nabízí nám, ať chceme nebo ne, prospěšný trénink, takovou ranní rozcvičku. Trénuje nás na přijetí situací, které náš život změní, aniž by se nás ptali, zda s nimi souhlasíme. Jednou budeme rádi, že jsme tuto schopnost trénovali, schopnost přijímat změny, s nimiž nehneme. Čas totiž ty změny přinese. Co bylo dosud, už nebude. Už to nepůjde lyžovat, jezdit na kole, tancovat, hrát na housle, malovat, chodit na procházky. A už vůbec nebudeme souhlasit s tím, aby umírali naši přátelé a naši nejbližší. A ono se to přesto stane a pak to bude jinak. Po každé takové změně se budeme učit, jak žít dál. Bude to namáhavé a s přibývajícím věkem čím dál častější. No, není to vlastně zvláštní, že čím starší jsme, tím více učení, jak žít po změně, nás čeká. Konec srpna a začátek září nás vlídně a vlastně hezky na tyto změny připravuje. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

0: Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Jene Křtiteli,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A nyní tedy krátce po 12. hodině vás jako každý den zveme k poslechu hudební siesty. Tu pro vás připravuje naše hudební redaktorka Kateřina Grafová. A naší hudební siestu dnes uvede koncert A-moll pro housle a orchestr, který napsal italský barokní skladatel Giuseppe Tartini. A poslechneme si ho v podání souboru Ensemble 415. Solo na housle hraje Chiara Banchini a řídí také solo na housle hraje Enrico Gatti a řídí Chiara Banchini.

první části dnešní hudební siesty na Proglasu jsme poslouchali koncert A-moll pro housle a orchestr, který zkomponoval italský barokní skladatel Giuseppe Tartini. Solo na housle hrál italský houslista a dirigent Enrico Gatti a doprovázel ho soubor Ensemble 415, který řídila také italská dirigentka a houslistka Chiara Banchini. Druhou část hudební siesty vyplní koncert pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, katalogové číslo KV537, takzvaný korunovační. A zkomponoval ho Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír bude hrát Ingrid Hebler. Doprovázet bude londýnský symfonický orchestr a ten bude řídit dirigent Witold Rovický.

Ve druhé části dnešní hudební siesty na Proglasu jsme poslouchali koncert pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, též zvaný korunovační, který zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír hrála Ingrid Hebler, doprovázel ji londýnský symfonický orchestr, který řídil Witold Rovický. No a dnešní hudební siestu uzavře symfonie D-dur opus 52 od Pavla Vranického. A uslyšíme ji v podání Dvořákova komorního orchestru pod taktovkou Bohumila Gregora.

Dnešní hudební siesta na Proglasu právě skončila. Poslední části jsme slyšeli symfonii D-dur opus 52 od Pavla Vranického. Poslouchali jsme ji v podání Dvořákova komorního orchestru pod taktovkou Bohumila Gregora. A na co se můžete těšit zítra? Zítra je na programu například skladatel Wolfgang Amadeus Mozart a jeho Coloredo Serenáda, nebo také Frédéric Chopin, klavírní koncert číslo 2 F-moll opus 21, a nebo Johannes Brahms. Uherský tanec číslo 17 Fis-moll, uslyšíme dále uherský tanec číslo 18 D-dur, uherský tanec číslo 19 H-moll a také číslo 20 E-moll a v závěru uherský tanec číslo 21 E-moll. Tak doufám, že se vám nabídka na zítřejší den líbila a my se podíváme, co nás čeká ještě v dnešním vysílání. Alespoň krátký výhled do odpoledního programu. Za chvíli, to znamená o 2:30 odpoledne, budeme s autorkou Petrou Kandovou hovořit o první české ASMR knize s příznačným názvem Našeptávači. Herci ji totiž celou šeptají. Probereme také tento netypický formát a poslechneme si ukázku z audioknihy. V 15 hodin na vás čeká pořad Jak se vám líbí a uslyšíme v něm kytaristu, který se jmenuje Steve Arvey, působí na Floridě a patří k výrazným představitelům současného amerického blues. Do našeho studia přijel se svým mezinárodním triem, které dále tvoří ukrajinský kontrabasista Taras Vološčuk a slovenský bubeník Tomáš Bobrovnický. Vedle toho, že zahráli několik skladeb v našem studiu, přiblížil Arvey svou autorskou tvorbu a pohovořil o inspiraci tradičním blues a gospelem a představil několik netradičních nástrojů, včetně takzvané Cigar Box Guitar. Vystoupení Arveyho tria nabídneme v pořadu Jak se vám líbí, jak už jsem říkala krátce, po 15. hodině.

Je 13 hodin a 30 minut, ladíte Rádio Proglas. Odpoledním vysíláním vás provází Iva Horká. Máme sobotu 29. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem si připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. V občanském kalendáři má dnes svátek Evelína. Jméno keltského původu znamená lesní ořech. A pranostiky na dnešní den nám říkají: stětí svatého Jana přestávají parna. A nebo také na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí. A nyní už pokračujeme v programu a následuje slíbená knihovnička.

0: První česká ASMR kniha má příznačně název Na šeptávači. Herci ji totiž celou šeptají. U nového dílu knihovničky Na proglasu vás vítá Nikola Samcová. Tentokrát budeme hovořit o audioknize jako takové, s autorkou Petrou Kandovou probereme tento netypický formát a poslechneme si audio ukázku. Na šeptávači jsou knihou 9 povídek, které našeptalo či namluvilo tlumeným hlasem 9 herců a hereček. Konkrétně Berenika Kohoutová, Anna Kameníková, Zdeněk Piškula, Marek Adamčík, Veronika Čermák-Macková, Karolína Vyhlídal-Hýsková, Jan Novotný, František Florian a Natálie Růčková. Příběhy čtené šeptem nefungují jen pro forma, ale i jako součást děje. Využívají oblíbené ASMR, neboli ASMR, tedy jemné smyslové podněty, které u některých lidí vyvolávají příjemné mrazení, pocit klidu a uvolnění. Typicky se jedná o zvuky jako šepot, šustění, jemné ťukání a podobně. Příběhy jsou tak laděné i do tematického prostředí, jako je doma či v letadle. Právě odtud si nyní můžeme vyslechnout i ukázku.
1: V letadle. Nechci tady hrát Bůh ví jakou hrdinku, ale to, že se bojím v letadle míň než Káča, snad říct můžu. Tohle totiž může říct úplně každej. Nikdo se lítání nebojí víc než ona a já jsem tak blbá, že jsem kývla na to letět s ní na výlet za oceán. 12-hodinový noční let. Všichni spí nebo už pomalu usínají se sluchátkama na uších a klapkama na očích. Já bych už taky nejradši zaklapla všechno, co jde, a potom náročným balení, spěchání a tradičním letišním stresu v klidu usnula. Jenže díky Káči se mi to asi těžko podaří. Kdykoliv se o něco podobného pokusím, stiskne mi ruku a kňučí, že tu hrůzu tady bez mýho bdělýho přispění nedá.
2: Ty, Sisko. Ty jsi říkala, že v těch větších letadlech se to vůbec nehejbe.
1: No, však nehejbe. Co pak se to hejbe?
2: Hejbe. Občas to cukne.
1: Tak jasně, když jedeš autem, tak je to občas cukne. Je to dopravní prostředek. Nestojíme na místě.
2: Já vím. Promiň. Máš pravdu.
1: V pohodě. Tak jdem spát.
2: Blázníš.
1: Vypadá to, že se tady vážně nevyspím. S tímhle výletem jsem si naběhla. Měla jsem kývnout na tu původní variantu a letět do Řecka. Po 3 hodinách by byl pokoj.
2: A nechceš si dát takovej ten prášek na nervy? Už jsem snědla 2.
1: Aha, tak to už máš možná stres z toxického šoku.
2: Hele, Sisko, nech to, jo?
1: No jo, promiň. Ale když přiletíme do Ameriky nevyspaný a ještě bude bílej den v době, kdy u nás je noc, tak budem unavený double a ten jetlag nás zemele.
2: Já to jako chápu. Jenže jak mám spát, když musím být pořád ve střehu?
1: A ty myslíš, že když nebudeš spát, tak to letadlo udržíš víc ve vzduchu?
2: V podstatě jo.
1: Bezva, tak ho drž a já si jdu zkusit aspoň schrupnout. To mi dovolíš?
2: Ale jo, promiň.
1: Chvíli to vypadalo, že Káči zabral prášek. Nebo šla do sebe, nebo cokoliv jiného, co pro mě vypadalo jako výhoda a příslib spánku. Jenže po chvíli, kdy už jsem byla skoro mimo tuhle realitu, do mě zase trcla.
2: Ty hele, Sisko.
1: Co je? Už padáme?
2: Ne, ale vidíš tamhle toho chlapa.
1: Kterýho?
2: Tamhle z toho, s těma černýma vlasama, jak sedí do uličky.
1: No, a co je s ním?
2: Vypadá jako nějaký šílený nervák. Teď se tam o něčem dohadoval s manželkou, nebo kdo to je. A byl u toho takovej celý ficukanej. A ona odešla na záchod a on se pořád teď kouká za sebe na nějakou jinou ženskou, co spí. To je trochu šílený, nezdá se ti.
1: Šílený? Proč jako? Káčo, já už jsem skoro spala.
2: Promiň, ale je fakt divnej. Hele, hele. Teď se zvedá a jde pryč.
1: Taky asi na záchod.
2: Ale tam je ta manželka. Tady jsme ve velkém letadle. Záchody jsou tam dva.
3: Aha. Ale hele, ta ženská, co se na ní pořád dívala, se probudila a taky monitoruje to místo, kde seděl. To je zvláštní, ne?
2: Třeba je to náhoda.
3: To úplně nevypadá. Doufám, že tady spolu neplánujou teroristický útok.
0: Povídku V letadle četly herečky Veronika Čermák-Macková a Karolína Vyhlídal-Hýsková. ASMR audiokniha je projektem kreativní autorky, režisérky a producentky Petry Kandové, která chtěla propojit tuto formu i s obsahem.
4: Protože jsem posluchačkou ASMR, tady těch amatérských videí na YouTube, už několik let pomáhá mi to usínat. Jsem vždycky byla zvyklá vlastně poslouchat mluvené slovo. A zjistila jsem, že vlastně ten šepot jako je opravdu jako nesmírně relaxační forma. A dlouho jsem přemýšlela nad tím, prostě mě to jako lákalo udělat takový jako ASMR jako se skutečným nějakým obsahem, protože většina těch videí YouTube je prostě, jak to říct, většinou ti tvůrci hledají nějaký obsah, aby ho mohli pravidelně jako naplňovat. To znamená, že tam prostě jenom něco jako vyprávějí třeba ze svého života nebo hrajou různý roleplaye a tak dále. Většinou je to, nemá to úplně logiku, proč se tam v tom vlastně šeptá. Je to prostě jen forma. A tak mě napadlo jako vytvořit nějaký příběhy přímo pro tuhle formu, aby to tam tu logiku mělo. A to znamená, že ty náměty těch povídek jsou o tom, že ten šepot tam má nějaký jako opodstatnění v rámci toho příběhu. Propojuje to, že jsem si prostě řekla, v jakých vlastně situacích člověk v životě šeptá, nebo kdyby se jako dalo reálně šeptat, a tak mě napadaly vlastně náměty tady těchto povídek. Takže každá je trochu jiná, třeba náladou nebo obsahem, ale spojuje právě tohle. Některé povídky jsou vyloženě s takovým jako sci-fi nebo pohádkovým modu, takový nadsázce. To znamená, třeba je tam jedna o ženě, která z ničeho nic začne šeptat a neví proč. Nebo je tam někdo, kdo vlastně už je po smrti, vykládá svůj příběh. Takže je to vlastně šeptání ze záhrobí a tak dále.
0: Pro koho je kniha určená?
4: Myslím si, že cílí jak na posluchače ASMR, tak na lidi, co rádi něco takhle si poslechnou, spíš jako na uklidnění. Nemusí to být vyloženě konzumenti ASMR zvyklí na nějaký šepot a tady tu formu, ale můžu si poslechnout něco, co je tak trochu relaxuje, ale i na úplně běžné čtenáře nebo posluchače nějakých třeba povídek.
0: Máte už nějaké ohlasy, jak se posluchačům kniha líbí?
4: No tak zatím klepu na zuby, tady zatím jenom pozitivní. Zatím jsem nedostala žádnou jako ani nikde žádnou špatnou zpětnou vazbu, takže zatím jsem ráda za to.
0: Tak to zní jako úspěch. Plánujete tedy proto nějaký další díl nebo nějaký další takový projekt?
4: Ano, ano, ano, plánuju. Plánuju další díl a plánuju i takovou audiohru jako nahraní, interaktivní příběh. Obsah asi ještě nebudu prozrazovat.
0: Petra Kandová vystudovala dramaturgii a scénaristiku na JAMU v Brně. Během své kariéry spolupracovala s Českým rozhlasem, Českou televizí, Televizí Nova i platformou Stream.cz. Několik let spolu vedla vlastní kreativní agenturu Surrealis. V posledních letech se věnuje především audioprojektům, kde propojuje zkušenosti z televizní i rozhlasové tvorby s vášní pro netradiční formy vyprávění. Jako producentka vede své projekty od prvotního nápadu až po finální realizaci. Říká o sobě, že má ráda živé koncerty, filmy, ASMR, podcasty, jógu, přírodu, cesty s rodinou a šmejdění po realitních webech. Našeptávači vyšly v červnu 2025 a jsou k zakoupení a následně ke stažení na webu našeptávači.cz. Tam jsou k poslechu také ukázky. Délka celé audioknihy je 3 hodiny a 27 minut. A to by bylo pro tento díl knihovničky na Proglasu vše. Doufám, že vás zaujal nebo jste se alespoň dozvěděli něco nového. Naslyšenou příště se těší Nikola Samcová.

S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji vždy v sobotu ve 13.30, většinou premiérový díl, kromě třeba prázdnin, jako byl tento dnešní reprízovaný. A tu premiérovou část, kterou vysíláme ve 13.30 v sobotu, si můžete poslechnout v repríze hned následující den, tedy v neděli ráno v 5 hodin a 30 minut. Se začátkem školního roku, ale samozřejmě i kdykoliv v jeho průběhu či mimo něj, můžete, milí posluchači, sáhnout po knihách na téma škola a výchova dětí z nakladatelství Grada. V příští knihovničce v sobotu 5. září ve 13.30 vám představíme knihy Hry pro rozvoj čtení od Batolete po školáka, dále Výchova neprůbojných a uzavřených dětí či Rozvoj dětské řeči. Knihovničku připravila Iva Horká a půjde také o reprízu.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Je 13 hodin a 46 minut a my se posuneme dál v dnešním programu. A nyní na vás čeká další díl Filmany Talks a jmenuje se tento díl Jediný syn. Tak příjemný poslech vám přeje Iva Horká.
2: Film Jediný syn od amerického studia Angel vypráví příběh Abrahama a Izáka. Tento film nám představí náš kolega Karel v tomto dalším dílu Filmana Talks.
3: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: Karle, jak film rozpracovává vlastně v celku krátký biblický příběh do celovečerní podoby?
4: Rozpracovává ho velmi dobře, protože, jak už řekl studio Angel, asi všichni máme spojené s The Chosen, se seriálem vlastně o novozákonních příbězích Ježíše. A teď se pustil v tomto filmu do starozákonního příběhu Abrahama a Izáka, který asi všichni dobře známe, ale tím, že ho vidíš na velkým plátně, nebo aspoň na plátně, na televizi, tak si dokážeš mnohem víc představit ty emoce a dilemata, který Abraham i Izák vlastně během toho jejich putování na horu Moria prožívají. Takže si myslím, že to vrhá trošku jiný pohled na celý ten příběh, který každý z nás asi zná, ale málo kdy si ho dokážeš takhle jasně ilustrovat. Uh-huh.
2: Kde se v tom filmu potkává ta Abrahamova poslušnost s obyčejným lidským strachem a nedůvěrou v to, co bude?
4: Tak potkává se hlavně v tom rozhodnutí udělat to, co po něm Bůh chce. A jak asi každý čeká a tuší, tak to rozhodnutí nebylo jednoduché. Takže jsou tam hezky probarvené ty emoce, které Abraham v tu chvíli měl, strachy, ale i důležitost toho, že měl svobodnou vůli udělat to rozhodnutí a nebylo to, že by byl postavený před hotovou věc, kterou prostě musí udělat. A o to je to cennější a o to to dává i větší význam veškerým našim zkouškám, které před nás Bůh staví v životě. Nejsou to jenom prostě bezcenný utrpení, ale vlastně jako každý takovýhle dilema, který v našem životě máme, tak může mít velký význam pro náš vztah s Bohem. Uh-huh.
2: Ten film nabízí i nějaký velikonoční paralel, vlastně ten příběh?
4: Tak obecně paralela Abrahama a Izáka se, nebo příběh Abrahama a Izáka se často dává do paralely Ježíše, protože jde taktéž o jediného syna, kterého Bůh byl schopen obětovat. A často se tam vlastně i jako používá ta slova nahoře, kde se Hospodin stará, tak vlastně Izák byl ušetřen. Hospodin chtěl po Abrahamovi tu oběť nejvyšší, ale v poslední chvíli ho zastavil, protože věděl, že tu oběť vlastně vykoná Ježíš o staletí později. Takže ano, jako paralela tam nepochybně je. Uh-huh.
2: Ty máš sám jedinýho syna, tak předpokládám, že si to dokážeš jako živě představit, tak
4: nedokážu.
2: Šíleně to muselo být.
4: Myslím si, že to si asi jako žádný rodič nedokáže představit, jak to v tu chvíli musí být jako šílený udělat to rozhodnutí, že to fakt jsi schopný Bohu takhle postoupit.
2: Protože člověk jako v každodenním životě tendenci důvěřovat Pánu Bohu, nechat si jim vést, vlastně jako nemá nebo hledá tu cestu, tak i v obyčejných věcech na to, že takhle jako šíleným okamžiku, no. Proč bys vlastně ten film doporučil, proč by se na ten film měli diváci podívat?
4: Jak říkáš, myslím si, že je to přesně o té důvěře v Boha, kterou každý z nás má nějakým způsobem zafixovanou, že bychom ji měli mít ve svém životě, ale ruku na srdce, každý z nás má svoje starosti, který si rád řeší sám a toho Boha tam má nějakou takovou prostě jako záchrannou brzdu, když fakt všechno jde už do kytek, ale že bys jako byl schopný Bohu odevzdat opravdu všechno, včetně svého syna, to je extrém, který asi málo z nás dokáže tady takhle jako jedno

0: Takže to je asi jako věc, kterou bojuju, takže myslím si, že i v tom ten frontera může být návodný.
1: Nepochybně, protože to rozhodnutí, který po něm Bůh po Abrahamovi chtěl, bylo jako bytostně nelogický. Nedávalo moc smysl, ale možná to jsou občas v životě ty rozhodnutí, které jsou vlastně nejdůležitější. Skočit do nějaké propasti, do nějaké, udělat ten krok do neznáma, prostě nebát se toho, že Bůh by s námi nebyl v těchto rozhodnutích.
0: Uh-huh. A máš ještě něco k tomu, jak ten film je vlastně natočený? Je to nějak zajímavý, zpracované?
1: Myslím si, že tam jsou jako hezky zobrazený takzvané flashbacky, retrospektivní vracení se v čase, který vlastně docela umocňuje tu postavu Abrahama. Pomáhá nám pochopit jeho myšlenkové pochody, což není jednoduchý. Dost často se volí třeba vnitřní hlas s pomocí voiceoveru, když se obdobná situace dělá ve filmech. Tady ty autoři zvolili formu těch flashbacků, kdy vlastně nám to pomáhá chápat, nad čím ten Abraham v tu danou chvíli přemýšlí a co se ty situace divákovi snaží říct, v jakém kontextu jsou vlastně jakoby vnímané tím Abrahamem.
0: Uh-huh. Já si myslím, že ten film může být právě super berličkou k tomu přiblížit ten film a vůbec tu mentalitu lidí tehdy jako našemu pohledu, protože to byl úplně jiný svět, že, z naší perspektivy. Takže
1: ano, myslím si, že ty kulisy toho starého zákona každý z nás má tak trošku zidealizovaný, protože z dob náboženství a dětských knížek si to každý maluje jak takovou pohádku, ale opravdu jako oběti, lidský oběti a byly v té době v podstatě docela běžný a proto z našeho úhlu pohledu to teďka nedává absolutně smysl, ale tehdy ta doba byla opravdu jako jiná, což ten film je skvělou vlastně berličkou k tomu, aby jsme aspoň trošičku víc pochopili, v jakých velkulisách ty lidi žili.
0: Karle, díky moc. Díky i vám, že jste to dokoukali. A zveme vás ke sledování filmu Jediný syn, anebo třeba stovek jiných filmů na křesťanské streamovací platformě filmana.cz.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
3: Filmana Talks je originální pořad tvůrců Filmany, který přibližuje filmy, aby se staly součástí naší živé víry. Filmana je nezisková křesťanská streamovací platforma, která od roku 2023 působí v Česku a na Slovensku a nabízí bohatý výběr duchovních filmů, seriálů, dokumentů i pořadů pro děti. V jejím katalogu najdete klasické filmy o svatých, snímky inspirované skutečnými událostmi, ale i tituly, které vás přimějí k hlubšímu zamyšlení. Každý měsíc přibývá nový obsah, který můžete sledovat kdykoliv a kdekoliv, zcela bez reklam. Část obsahu je po registraci zdarma, zatímco kompletní katalog je dostupný prostřednictvím předplatného. Předplatné umožňuje projektu dále růst a rozvíjet se. Kromě toho Filmana produkuje i originální pořady, které jsou v souladu s jejím hlavním posláním, což je šířit křesťanské hodnoty skrze filmovou tvorbu. Produkci Filmany nyní představujeme i na Proglasu v rámci nového cyklu Filmana Talks vždy v sobotu ve 13 hodin a 45 minut. Takže právě jste slyšeli další díl a můžete se těšit zase příští sobotu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

je sobě cizí. Než se dopočítáš jedné, všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i

rozsype se jako sůl. A když chce na zem zpátky, nestůj jako v plotě kůl. Ukaž, že máš sílu, odvahu i za tři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny.

Krátce před 14. hodinou nám dospíval písničku Vrať srdce Štěpán Kozub a na kytaru doprovázel Jiří Krhut. Je 14 hodin, posloucháte Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká a přeji vám moc hezkou sobotu a příjemný poslech našeho rádia. No a 14 hodin signalizuje, že se podíváme do dnešního kalendáře. Máme sobotu 29. srpen 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku umučení svatého Jana Křtitele, proroka z prvního století, Ježíšova příbuzného v pravoslavné tradici zvaného předchůdce. Podle svatého Augustina se stal jakoby předělem mezi dvěma zákony, starým a novým. Podle svatého Jana Pavla II. Podal Bohu nejvyšší svědectví krve tím, že obětoval své bytí pro pravdu a spravedlnost. Byl sťat z nařízení Heroda, jemuž se odvážil říct, že není dovoleno, aby měl za ženu choť svého bratra. Jeho heroický příklad vede naše myšlenky k mučedníkům víry, kteří ho během staletí odvážně následovali, prohlásil polský papež. Upozornil přitom na současné křesťany, kteří mnohde ve světě pro věrnost Kristu a církvi čelí tvrdým zkouškám. Státní svátek mají na Slovensku 82 let uplynulo od začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. Pranostiky nám na dnešní den říkají, stětí svatého Jana přestávají parna. A nebo také na svatého Jana stětí vlaštovka od nás letí.

30 let obnovené služby si dnes připomíná domov svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. Založili ho milosrdné sestry svatého Karla Boromejského roku 1860, původně pro péči o sirotky. Po pádu komunismu spojil čtyři světy – řeholnic, starých nemocných lidí, odsouzených žen a zaměstnanců a dobrovolníků. Rovných 5 let je na věčnosti pater Jiří Hájek, dlouholetý farář ve Stříbře a okolí, někdejší sekretář kardinála Františka Tomáška z 60. let. Patřil mezi stavitele mostů mezi Čechy a Němci, zasloužil se o přeshraniční partnerství Stříbra i hornofalckého Vohenštrauzu, kde má hrob. Blízké přátelství díky němu spojuje obě farnosti i města.

11 minút po 14. hodine nám na Proglasu zpíval písničku Heaven písničkář Chris Ria. 78. narozeniny slaví emeritní pražský arcibiskup Jan Bosco Graubner, bývalý dlouholetý arcibiskup olomoucký, zakladatel tuzemské tříkrálové sbírky a iniciátor Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, duchovní rádce křesťanské sportovní organizace Orel. V biskupském znaku má biblické vybídnutí Matky Boží. Co vám řekne, učiňte. Osmdesátiny slaví americký skokan do dálky olympijský vítěz Bob Beamon. A v občanském kalendáři má svátek dnes Evelína. Jméno keltského původu znamená lesní ořech. Tak pokud máte ve svém okolí nositelku tohoto jména, tak nezapomeňte poblahopřát. A my všem Evelinám posíláme písničku od Vladimíra Mišíka, která se jmenuje Když někoho mám rád.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Je 14 hodin a téměř 21 minut a my bychom se mohli nyní podívat na program, který jsme pro vás připravili v podvečerních a večerních hodinách. Filipínská novinářka Maria Ressa převzala v roce 2021 Nobelovu cenu za mír. Může její příběh inspirovat i nás? Co všechno je ochotna obětovat svému boji o fakta? A o tom, ale také i o všedním a duchovním životě asijské bašty křesťanství si budeme povídat s novinářem a odborníkem na Filipíny Pavlem Vondrou. K poslechu pořadu za 5.5 zve Hana Šarfová. Ve 7:45 večer v týdeníku Slyšte lidé představí Milan Tesař nové nahrávky českých písničkářů a písničkářek, mezi nimi Pavly Boučkové a Petra Novotného, Aleše Petržely, Terezy Richtrové nebo Vladimíra Merty. Sáhneme po sólovém albu Filipa Píchy z kapely Tajné slunce, dále po nové sbírce písní a básní někdejšího vítěze Porty Stanislava Kahudy nebo po albu 70, které si Zdeněk Vřešťál nadělil ke svým 70. narozeninám a které ve své plné verzi obsahuje 70 písní. Celkově půjde o pestrou přehlídku současného českého písničkářství od intimního folku přes alternativní pop a rock až po zhudebněnou poezii. Tak to byl pořad Slyšte lidé v 19.15 a ještě se posuneme do večerních hodin a nabídnu vám pořad Charitalk ve 20.15. Jindřich Štrejt je vysokoškolský pedagog a především celosvětově uznávaný dokumentární fotograf. Dal by se nazvat fotografem mezilidských vztahů a lidskosti. Důkazem je jeho bohatá spolupráce s Charitou, během níž nafotil například knihu Být doma z prostředí paliativní péče. Jak si získává důvěru fotografovaných osob a co ho přitáhlo k fotografii? A jakému stylu by se podle něj měli věnovat introvertní fotografové? To se dozvíte v dnešním Charitalku, jak už jsem říkala, ve 20 hodin a 15 minut s moderátorkou Naděždou Hávovou. Tak to byl výhled do večerních hodin, no a my se vrátíme zpátky do dnešního sobotního odpoledne a to pro vás máme připravený, respektive připravila to redakce Publiku, jak my říkáme, neboli zprávaři, živý vstup a měli bychom se spojit s paterem Jiřím Smolkem, ředitelem diecézního centra mládeže a s ním bychom si měli povídat o akci, na kterou vyrazili mladí lidé z litoměřické diecéze a vyměnili na konci prázdnin školní batohy za těžké krosny a vyrazili na tradiční pěší pouť. Takže po 14. hodině a 30. minutě bychom se měli s paterem Jiřím Smolkem spojit. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Já věřím, že ano. Tak potom byste se mohli těšit na rozhovor živý vstup. Jak se vám líbí, to už jsem avizovala ráno, ale pokud jste přišli k přijímačům až třeba teď, tak pořad 15.05, jak se vám líbí. A připravil ho Janis Moras a představí Steva Arviho živě z koncertního studia. A tento pořad reprizujeme z 11. srpna letošního roku. 15 hodin a 50 minut bychom se měli podívat na hudební listování, to pro změnu připravuje kolega Joška Javůrek. No a potom už jsem vám také říkala před chvílí pořad za 5.5 v 16.55. V 18 hodin nebudete ochuzeni o zpravodajský růženec a v 18 hodin a 30 minut o 218. kolo folklorní sedmičky s Helenou Bretfeldovou. Tak to byl výhled už do docela večerních hodin. Zbytek nechám na kolegovi nebo kolegyni, která přijde po mně. A my si pustíme další píseň. A bude to zrovna zmiňovaný Zdeněk Vřešťál. A písnička se jmenuje Čím dál víc.

0: Slovensko a Polsko připravují mezinárodní poutní trasu, která propojí místa spjatá se svatým Janem Pavlem II. Na obou stranách hranice. Jejím základem by měla být malopolská papežská trasa vedoucí z Kalvárie ze Břidovské do Starého Sonče. Dlouhá je přibližně 231 kilometrů. Na slovenské straně by na ni navázaly turistické a poutní cesty v oblasti Tater a Spiše. Karol Vojtyla měl k horám blízký vztah již před svým zvolením papežem. Pravidelně podnikal horské túry, lyžoval a rád navštěvoval i slovenské Tatry.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

14 hodin a 30 minut, stále ladíte Radio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Máme sobotu 29. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka umučení svatého Jana Křtitele. A v občanském kalendáři má svátek Evelína, jméno keltského původu znamená lesní ořech. A pranostika nám na dnešní den říká: stětí svatého Jana přestávají parna. Tak uvidíme, zdali to bude pravda. Ale asi ano.

Poslouchali jsme písničku Strom, kterou zpívala a hrála skupina Otcovi děti. Já jsem vám slíbila živý vstup po půl třetí, zatím se nám nepodařilo spojení, nebo respektive respondent nebere telefon, tak uvidíme, budu to ještě zkoušet a pokud se nám to nepodaří teď, tak se o živý rozhovor pokusíme ještě o půl páté s tiskovým mluvčím litoměřické diecéze Jiřím Nývltem. Nyní jsme se snažili dovolat pateru Jiřímu Smolkovi, ale řediteli diecézního centra mládeže, ale jak jsem říkala, telefon zatím nebere, tak uvidíme. A já vám posílám další píseň od Tiché dohody a jmenuje se Marioneta.

0: Dopadům sucha na letošní sklizeň, ale i návratu k běžnému režimu po prázdninách se věnuje nové letošní 35. číslo katolického týdeníku. Do obsahu dává nahlédnout jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Na sklonku letních prázdnin přinášíme katolický týdeník s číslem 35, který otevíráme textem na téma dožínky a sucho. Letošní sklizeň, horko, nedostatek vody, co všechno to znamená i pro nás a třeba i pro církevní lesy, jakým způsobem se chtějí s novými klimatickými podmínkami v lesích vyrovnat. Tím, že se prázdniny chýlí ke konci, chceme také naše čtenáře připravit na nový denní pořádek. Často do toho spadá samozřejmě i úprava našeho spánkového režimu. Letní ponocování už nebude možné, musíme se vrátit všichni do práce a děti do škol. Proto jsme se rozhodli věnovat dnešní nebo aktuální tématickou dvoustranu tomu, jak správně zakončit den, dobře usnout a hezky se vyspat. Není to banalita. Pomohou nám rady lékaře ze spánkové laboratoře, kam jsme se vydali, ale dozvíte se také, proč v Izraeli začíná den večerem, když mnohé národy ho začínají ránem. A jak se tato židovská tradice přenesla do církevní liturgie hodin.
0: Noviny dále přinášejí exkluzivní svědectví o záchraně relikvie nevyčíslitelné hodnoty. Pokračuje k tomu Kateřina Koubová.
1: Dojde však i na téma, které mnohým nedalo spát. Přinášíme úplně unikátní rozhovor. Letošní krádež lebky svaté Zdislavy sledovali lidé jako detektivku se šťastným koncem. Ten by ale nebyl možný, kdyby se nepodařilo vyprostit relikvii stuhnoucího betonu včas. Zkrátka, i jako detektivka se čte výjimečný rozhovor s restaurátorkou Blankou Valchářovou, která s manželem lebku po 16 hodinách mravenčí práce vysvobodila. Takový rozhovor najdete jenom v katolickém týdeníku, protože nikam jinam manželé o své práci nemluvili.
0: Aktuální vydání listu se ohlíží i za velkým setkáním mládeže v Ostravě a zve na události spojené s významným hudebním výročím, uzavírá Kateřina Koubová.
1: Na ostravském celostátním setkání mládeže z minulého týdne zazněla i promluva arcibiskupa Stanislava Přibyla o odvaze. O odvaze, která spočívá třeba i jen v tom udělat první krok. Přetiskli jsme tuto promluvu a přinášíme ji jako esej v perspektivách na straně 7. A nezapomínáme ani na blížící se výročí skladatele Antonína Dvořáka. Pozveme na hudební festival Dvořákova Praha na kulturní stránce, ale na stránce doma taky na rodinnou procházku po jeho stopách, a to nejenom v Praze.
0: Zhrnula pro posluchače Proglasu s přáním inspirativního čtení šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. A teď už Richard Miller.

0: Jak už jsem slíbila, živý vstup, ve kterém se podíváme na pouť, kterou absolvují mladí lidé z litoměřické diecéze, tak už se nám podařilo spojení. Tak já jenom uvedu tento příspěvek. Mladí lidé z litoměřické diecéze vyměnili na konci prázdnin školní batohy za těžké krosny. Už po 26. vyrazili na tradiční pěší pouť. A dnes jejich cesta vrcholí a na místě se navíc spojila s diecézní poutí rodin. A my teď máme na telefonu ředitele diecézního centra mládeže, patera Jiřího Smolka. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Tak já se hned pustím do první otázky. Kolik mladých lidí se letos do putování zapojilo a jaké nejzajímavější zastávky je na cestě čekaly?
1: Do putování se zapojilo asi 20 lidí. Nebyli to jenom mladí lidé, protože nejstarším poutníkem byl kněz, kterému je už kolem 60, a nejmladší poutnicí byla 3měsíční Cyrilka, která tam šla s maminkou a s tátou, nebo spíš se nesla. Ale převážně to byli samozřejmě mladí lidé, kteří se ale i připojovali a odpojovali během pouti, tak jak kdo potřeboval, tak ale dohromady se do té pouti zapojilo asi 20 osob. Putovali jsme ze Sobotky přes Mnichovo hradiště, Český Dub, Stráž pod Ralskem do Jablonného v Podještědí, kde, jak už zaznělo, jsme společně oslavili tu diecezní pouť rodin dnes, právě dnes s otcem arcibiskupem Stanislavem Přibylem. A co se týká nějakých zajímavostí během pouti, tak asi bych řekl, že nás provázelo jako téma pouti povídání o svatém Františkovi a různých takových hlavních důrazech jeho spirituality, o jeho obrácení, o jeho vztahu k chudobě a pokoře, o Františkovi jako o tvůrci pokoje a taky o jeho vztahu k sestře smrti. A čili každý den jsme měli takové témátko, během kterého jsme si něco o svatém Františkovi řekli, a na to navazovalo vždycky silencium, čili nějaký čas mlčení, kde jsme mohli přemýšlet o tom, čím nás ten svatý František oslovuje. A taky jsme měli každý den mši svatou a ranní chvály a kompletář na začátku a na závěr dne. Většinou jsme spali na farách, anebo jednu noc jsme spali také venku v lese, mše svaté taky byly někdy v kostele, někdy v přírodě. Takže to bylo asi to, co pro mladého člověka je zajímavé, že to nebyly jenom tradiční místa, kde jsme se pohybovali, ale nebo slavili liturgii, ale i možná ve spojení s tím svatým Františkem hodně jsme byli samozřejmě v přírodě, a to včetně té liturgie.
0: A mladí poutníci si letos nesli všechny věci sami, šli totiž bez doprovodného vozidla. Tak já se vás zeptám, jaká nálada panovala při jejich příchodu do cíle a jak celou náročnou cestu zvládali, nebo zvládli?
1: Tak je pravda, že po více letech jsme letos neměli to doprovodné vozidlo, ale myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Pouť je vždycky příležitostí zkusit si takovou jednoduchost života, kde člověk řeší jenom nejpodstatnější věci a je odpojen od toho každodenního schonu svých jako povinností a všeho toho, co každodenně řešíme. Tak si myslím, že i ta pouť bez doprovodného vozidla je ještě jako takovým silnějším zážitkem, kdy člověk všechno, co potřebuje k životu, si prostě nese sebou a tím pádem zredukuje množství těch věcí na minimum, vlastně na to, co je opravdu podstatné.

0: to, co ovlivňovalo během těch dní ta naše srdce, ty různé jako zamyšlení nad svatým Františkem, liturgie, společné rozhovory a modlitby. Myslím, že mladí lidé mohli načerpat do toho nového školního roku. Takže věřím, že z toho budou žít teďko v těch příštích měsících.
1: V Jablonném se dnes pěší poutníci potkali s rodinami, s dětmi i prarodiči v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Jaká panovala nebo panuje ještě na místě atmosféra a také jaké jste měli počasí?
0: Během pouti to počasí bylo, můžu říct, že výborné. Jeden půl den jsme šli v dešti, ale myslím si, že to nikomu moc nevadilo. Byli jsme vybaveni dobře, takže to nebyl problém. A jinak počasí bylo moc hezké. I ta noc, kterou jsme spali venku v lese, tak byla příjemná. Počasí nám přálo, takže jsme byli vděční Pánu Bohu, že nám dal výborný počasí. A tady v Jablonném panovala taky moc hezká nálada. Otec arcibiskup měl krásnou promluvu o životě rodin a o tom, že v každé rodině jsou taky těžkosti, ale že s takovým jako vnímáním té boží vlídnosti a laskavosti, takže přijímáme prostě i to, co je těžké a neseme to. A samozřejmě tam bylo daleko víc myšlenek, ale tak to je asi takové to hlavní, co si z toho já třeba odnáším. A potom tady byl pro rodiny s dětmi připraven bohatý program. Byla tady přednáška pro rodiče o tom, že děti vždycky nežijí podle představ svých rodičů a jak k tomu přistoupit. Co jsem slyšel z reakcí rodičů, tak přednáška se jim moc líbila. Během té přednášky byl připraven program pro děti, takže mohli děti v klidu odložit, svěřit lidem, kteří se o ně starali, a to byli taky částečně právě ti mladí lidé, kteří s námi šli tu pouť. No a mohli s nimi projít různá stanoviště, kde byl pro děti připraven zajímavý program o svatých, zvláště o svaté Zdislavě. Mohli si tady opíct burta, koupit si párek v rohlíku, dát si kafíčko rodiče a občerstvit se, koláče, výborná polévka, kterou tady sestry dominikánky distribuovaly. Takže myslím si, že nálada tady byla skvělá a že každý z těch rodinných příslušníků si mohl přijít na své.
1: A ještě se vás zeptám na poslední věc, jestli máte třeba nějakou zpětnou vazbu, nebo jestli se vám svěřili poutníci, jaké hlavní myšlenky a zážitky si z toho dnešního dne odnášejí oni, jestli třeba na to přišla řeč?
0: No, tak to asi úplně nedokážu říct, co si kdo odnáší. To, co zaznělo při nějaké reflexi, kterou jsme včera večer s poutníky udělali, tak bylo to, že se jim pouť líbila, že byli milé jako překvapeni, nebo že prožili jako přijetí v té skupině lidí, kde se mohli vytvářet jako nová přátelství, nové kontakty. Během té pouti samozřejmě časy povídat hodně, jako se seznamovat, zbližovat, tak myslím si, že to je něco, co nám dnes hodně chybí a co ti mladí lidé zvláště oceňují. Snažili jsme se jít taky bez toho, že bychom používali mobilní telefony a víc se spolu bavit a osobně se nějak poznávat. Tak myslím si, že to je asi jeden z těch největších benefitů, co ti mladí lidé si odnáší, že se mohli seznámit s jinými mladými lidmi, že mohli sdílet to, co prožívají a taky třeba společně prožívat svoji víru, liturgii, modlitby.
1: Tak to byl pater Jiří Smolek, ředitel diecézního centra mládeže. Mockrát vám děkuji za rozhovor a přeji všem poutníkům šťastný návrat domů a třeba zase někdy příště na Rádiu Proglas naslyšenou.
0: Také děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla písnička Až ten vláček zapíská a zpívala nám ji a hrála skupina Buty.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A nyní už pro vás máme zprávy z Českého rozhlasu.
1: 15 hodin. Čas zpráv a Kateřiny Causerykové.
2: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 37 lidí. Kanoisté Řáhová a Fuxa zabojují na mistrovství světa o medaile. Kolony popojíždí po dálnici D1 u Brna před omezením na kilometru 190. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Čechům, kteří žijí v zahraničí, zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. Tam se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat anebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volební obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
2: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
5: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Festival Crystal Velivík v Liberci dnes v 7 hodin večer zakončí přehlídka umělců z Česka i zahraničí. Nabídne ukázky šperku, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou vystavené skleněné šaty Studia Lev a sklářského studia Kultivar. Doplňuje Marcel Mochal ze Studia Lev.
6: My jsme společně přišli na skleněný komponent, který je možný šít sklem dohromady a vytvářet nekonečnou plochu. Máme dva tvary komponentů a vlastně skládáme do modních doplňků. Máme takovou kuklu, náušnice, náhrdelník, rukavice, k tomu šaty dámské.
7: Sport. Kajakář Josef Dostál může obhájit titul mistra světa na 500-metrové neolympijské trati. Český reprezentant postoupil na šampionátu v Poznani do zítřejšího finále, stejně jako debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Už za chvíli budou o medaile bojovat další dva Češi. Víc už z Polska dodá František Kuna.
8: Martin Fuxa může navázat na zlatou medaili na kilometru na poloviční trati. Jeho velkými konkurenty bude vedle něj v dráze Moldavec Tarnovsky a také Brazilec Queiroz. Dále pak Daniel Feyes, který byl právě stejně jako včera Fuxa zlatý. 15 hodin a 11 minut je start tohoto závodu. Za malou chvíli v 15.04 se na start postaví Denisa Řáhová. Na startu 500 kanoistek přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
7: A fotbalovou Plzeň posílil Denis Vavro, zkušený slovenský obránce, přichází na západ Čech z druholigového německého Wolfsburgu. S Viktorií podepsal dvouletou smlouvu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, silný provoz také v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem zůstává zdržení před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna před kilometrem 210. Tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli demontáži dlouhodobého omezení a ty kolony jsou poměrně dlouhé od Rousínova z kilometru 216 a také v opačném směru od Brna ze Slatiny z kilometru 202. Dá se to obousměrně objet po souběžné silnici 430. Provoz je tam silnější, zejména okolo Rohlenky se tvoří kolony. A v Praze pak je silný provoz na Štěrboholské spojice směr Lanový most. Asi 10 minut naberete v koloně od Běchovic k Průmyslové. Na vině dřívější nehoda, ta už je ale odklizená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
9: Do Brna, do Prahy. Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
10: Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Kolik zprávy?
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Je 15 hodin a 5 minut a na Proglasu startuje další pořad, kterým je Jak se vám líbí.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Vítám vás u poslechu a zároveň také některé usledování pořadu, jak se vám líbí, na rádiu Proglas. A dnes tady ve studiu vítám amerického bluesmana Steve Harveyho. Steve, hello.
3: Hello.
2: S ním hraje na elektrický kontrabas Taras Vološčuk. Ahoj, vítej.
4: Ahojte.
2: A za bicími sedí Tomáš Bobrovnický. Vítej, Tomáši.
5: Ahoj.
2: Dohromady jste trio, říkáte si nějak, anebo je to Steve Harvey trio?
5: Je to Steve Harvey trio.
2: Steve Harvey trio. Pojďme si poslechnout první skladbu a potom bychom si povídali o tom, jak to trio vzniklo, co hrajete, co vás čeká a kde třeba aktuálně jste.

0: I'm gonna get this next one all right. Gonna get a brand new way of living. I'm gonna get the next one. I'm gonna get the next one. Woo! Billy Bobby, I'm on your side. There goes out the friends of Billy Bob.
1: Takhle dnes duní koncertní studio Rádia Proglas. S námi je tady Steve Harvey Trio. Steve Harvey, americký bluesman, nám dnes tady bude hrát se svým triem živě. A já rovnou dám první dotaz na Steve'a. Jak se vlastně americký bluesman z Chicaga objevil tady v Brně?
2: Because of this guitar, two years ago, I was doing a...
3: Za všechno může tahle kytara. Před dvěma lety jsem byl na festivalu ve Švýcarsku. Tomáš s rodinou tam hrál během bluesového večera. Protože to byl festival věnovaný cigar box kytarám, říkali jsme si, že by bylo fajn zařadit během bluesového večera i něco jiného. Tomáš tam přišel s takzvanou rezofonickou kytarou, tak jsme si ten večer spolu trochu zadžemovali. Mimochodem, tady v Česku vyrábí skvělé rezofonické kytary Jan Lichý. Na jednu z nich si za chvíli zahrajeme. Tomášovi se moc líbil zvuk cigar boxu, který právě držím v ruce. Nechal jsem mu tedy prototyp, první kus série, a slíbil jsem mu, že mu přivezu další. Ten zvuk ho opravdu nadchl. Tyto kytary v Kanadě vyrábí Doug McDowell pod značkou Devil's Broomstick a právě díky nim se to vlastně všechno rozběhlo. Tomáš si pak domluvil několik koncertů v Česku a já jsem se sem letos znovu vrátil. Je to můj druhý rok tady a musím říct, že to tu opravdu miluji. Je to skvělé.
1: Jak to bylo s vámi, pánové? Vy jste se dali dohromady tedy až potom, co jste se potkali se Stevem, anebo vy dva, Taras, Tomáš, už jste nějak spolupracovali předtím?
4: No, s Tarasem se známe od doby, co jsem se přestěhoval do České republiky ze Slovenska a potkali jsme se poprvé u Malého Glena v Praze, kde Taras hrál jazz a já jsem hrál blues a se známe strašnou dobu a my jsme chystali s naším rodinným triem další CDčko k výročí, že spolu hrajeme, tak jsme říkali, koho si tak zavolat. A já říkám, tak Taras by mohl být ideální adept, protože máme rádi kontrabas, ale i elektrickou basu. Tak jsme to zkusili a vzniklo přátelství a v podstatě s námi Taras, kdy to jde, tak s námi hraje. No a když jsme se se Stevem bavili, že by bylo dobrý, jako kdyby přijel, tak jsme si říkali, koho tak zavolat na basu, jako jo, tak napadne Taras. Takže jsme si v loni takhle spolu zahráli. Bylo to super, Taras je úžasný a Steveovi se to moc líbilo, tak jsme řekli, že budeme takhle spolupracovat. Takže to bylo úplně spontánně a v podstatě i ty koncerty, i ty písničky jsou spontánní, protože často nevíme, co budeme hrát. Takže on něco začne hrát a prostě musíme hrát s ním.
1: A to jsem se chtěl právě zeptat, aby se dostal ke slovu i třetí stria, Taras teda. Co vlastně hrajete? Nejste spolu teda moc dlouho, přibližně ty dva roky, ale co teda jste stačili za tu dobu dát dohromady?
5: No tak Tomáš dal dohromady kapelu, kterou já strašně mám rád, to je Petra Bornarová trio plus Jana Basu. A jak jsme natáčeli to CDčko, jak jsem poslouchal ty písničky, já strašně se zamiloval do těch písniček, protože já strašně miluju blues. A dlouhé lety, víc než 20 let, hraju blues a znám, jak přesně zahrát ten blues, aby prostě ta písnička rozkvětla. A hlavně Petra napsala strašně krásné skladby, na který jsem udělal basové linky a prostě já ty skladby miluju. A jak jsme začali hrát se Stevem, tak Steve prostě, jak to říct, taky rozsvítil svým hraním a svým zpěvem a svým repertoárem té naše trio. Takže v podstatě já hraju s těma kapelama, protože mám rád blues a bohužel v Praze není moc možnosti zahrát ten blues, protože ty kapely jakoby existují, ale není taková stabilnější scéna, nějaký jazz klub v Praze, aby tam hrali kapely každý večer blues, nebo aspoň 2-3krát do týdne.
1: Pojďme si poslechnout další písničku a potom se podíváme třeba trošku podrobněji na repertoár a taky si určitě okomentujeme hudební nástroje, které tady dnes máte. Takže Jaká bude druhá skladba?
3: Než zahrajeme další písničku, tak musím říct, že mě na Tarasově hře velmi zaujal způsob, jakým používá smyčec. Úplně mě to ohromilo. Právě se chystáme společně něco nahrávat ve Švýcarsku a moc se na to těším. V následující písničce jsem se inspiroval hudbou z delty řeky Mississippi bluesmenu Freda McDowella a Blind Willieho Jonesa. Tohle je moje vlastní úprava motivů z jejich tvorby. Píseň se jmenuje Praying Ground. Je o muži, který nikdy nebyl věřící, ale modlil se k Bohu, aby mu vrátil ženu, o kterou přišel. Pojďme na ní.

0: Milí posluchači a případně i diváci, kteří sledujete dnešní živý koncert ze studia Proglasu na našem YouTube kanálu. Dnes to má velmi takový, řekněme, americký bluesový vibe a je to díky tomu, že tady ve studiu dnes hraje Steve Harvey Trio. Ještě jednou tedy kromě Steva Harveyho Taras Vološčuk na elektrický kontrabas a také Tomáš Bobrovnický na bicí. My jsme tu slyšeli, jak se trio dalo dohromady. A já bych se teď rád zeptal Steva, protože má tady kolem sebe spoustu kytar, ale první dvě písničky hrál na jiný nástroj. Tak aby nám řekl něco o něm samotném, ale třeba i o jeho historii.
1: Well, that's a cigar box guitar and it's modeled after...
2: Nástroj, který držím v ruce, se jmenuje Cigar Box a je velmi populární na Kubě. Španělé kdysi s Kubou Chile obchodovali, protože byla jednou z jejich kolonií. Později se do dění zapojili Spojené státy americké a nakonec sehráli svou roli i Francouzi. Dřevěné krabice od doutníků se na Kubě začaly využívat k výrobě hudebních nástrojů a dodnes se z nich stavějí kytary. Tento typ nástroje tam má dlouhou tradici. Na této kytaře jsou dvě dvojice strun. Na Kubě se tomuto nástroji říká tres, což tedy v tomto případě trochu paradoxně znamená tři. Mimochodem, umím trochu španělsky, protože jsem první 4 roky svého života na Kubě vyrůstal. A díky tomuto ostrovu svůj nástroj ladím trochu jinak než většina ostatních hráčů. V roce 2016 probíhala za prezidenta Obamy mezi Kubou a Spojenými státy americkými kulturní výměna. Přijeli tam baseballové týmy a já jsem tam koncertoval. Všiml jsem si, že kubánští hudebníci ladí své nástroje jinak a já jsem si jejich ladění upravil tak, aby lépe vyhovovalo blues. Každý rok hraju na Cigar Box Guitar Festival v New Orleans, který se koná v tamním jazzovém muzeu. Muzeum má ve sbírkách mnoho původních historických nástrojů a některé z nich si můžete poslechnout i na mém YouTube kanálu, kde na ně hraju. Jsou to opravdu velmi zajímavé nástroje. Teď zahrajeme gospelovou píseň, kterou jsem napsal společně s Rebekou Ebertovou, skvělou autorkou písní a mou dlouholetou tvůrčí parťačkou. Budu hrát na kytaru, která je naladěná jinak než ty předchozí. Každá moje kytara má jiné ladění. To, které použiju teď, se nazývá diatonické ladění a je časté například v Thajsku, Číně nebo Kambodži. Jak už jsem říkal, tuhle píseň jsme napsali s Rebekou. Hodně mě inspiruje to, že téměř všichni velcí bluesmeni hráli také gospel. Svého času byl tento styl nesmírně oblíbený. K napsání této skladby mě inspirovalo kázání našeho pastora Marka Olta o poslední cestě Ježíše Krista po Via Dolorosa, tedy po cestě bolesti. Píseň se jmenuje Oh yeah, Savior, walk with me.
1: Of Jesus Christ, the Via Dolorosa, and so this is after it's called "Oh Ye Savior, Walk with Me."

walk with me. Oh, ye Savior, walk with me. Oh, ye Savior.

0: Oh, you savior.
1: Koncertní studio Rádia Proglas dnes hostí Steve Harvey Trio, tedy amerického bluesmana Steve'a Harveyho a spolu s ním Tarase Vološčuka, kontrabasistu a Tomáše Bobrovnického. Bicistu, kterého bych se rád teď zeptal, jaký má vlastně jeho vztah k historii, tedy vztah k blues, jakou má historii.
2: Já jaký mám vztah? No, já mám velice pozitivní vztah. Jelikož bluesovou muziku nebo okrajově už jsem začal poslouchat už od malá, protože jsem vyrůstal na muzice jako je Deep Purple, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Colosseum, což je spíše jako jazz rock. A pak později, když mi bylo tak 17, jsem objevoval blues a od 18, když jsem začal hrát na bicí, tak jsem už hledal nějakou kapelu, takže od 19 let jsem se věnoval bluesové muzice hlavně. A postupně jsem se dostával jako bubeník do různých kapel, jak byl třeba Bluesweiser, Duro Turtěv, ZVA 1228 Band, prostě pak různě v České republice. A kromě toho, že jsem hrál, tak od svých 18 i pořádám, takže se snažím pořád nějaký bluesový festivaly, koncerty, občas dovezu nějakou osobnost. Kromě Steve'a, tak jsem v minulosti hrál třeba ze Steve, Big Man Clayton, bluesovým pianistou, pak třeba s Gwynem Ashtonem nebo Eddie Martinem, takže občas takhle něco vymyslím nebo se něco stane a pak hraju na bici i na kytaru teda. No.
1: K tomu, co vlastně pořádáš a jak to vůbec třeba vypadá, když právě přivezeš třeba Steve'a, tak k tomu se ještě dostaneme. Tarasi, já se vrátím k tobě a vlastně k tomu repertoáru, který jako trio máte. Tak já jsem pochopil z toho, co jste zatím hráli, že jsou to vlastně převzaté skladby, ale jsou tam i autorské.
3: Jo, Steve má několik svých písniček. A hlavně, když hrajeme blues, tak Steve zná ty různé styly, které patří bluesu. New Orleans, Mississippi Delta, Chicago blues, takový spíš víc elektrický.
1: A jak je to s přínosem tedy od něj k vám v tomto směru? Věděli jste tady o tom třeba o těch lokálních rozdílnostech, anebo to třeba právě člověk, který v tom jako žije, tak vám přinesl něco nového v rámci toho stylu?
3: Určitě jo, protože jak jsem začínal hrát blues před 25 lety, to byla kapela René Trossmana, to je bluesman, který pochází z Chicago, tak my většinou hrali písničky, které patřily bluesové scéně z Chicago. No, prostě my jsme hrali stovky různých věcí a hlavně pro nás všichni René Trossman byl takový jakoby bluesový táta, který nám vždycky dával nějaké nahrávky a jedno on mi prostě dal CDčko, kde bylo nějakých 24 různých druhů šaflu a řekl, hele, Tarasi, poslechni to. Poslechni to, jo. No, v podstatě my hráli s Renem.
4: A v podstatě René je kamarád, nebo se zná i se Stevem, protože jsou oba šikáve, takže jako je pravda, že prostě, že jak říká Tara, že jsem se dostal nějakým nahrávkám takovým, co jsem předtím neslyšel, takže jsem objevil prostě kytaristu Luryho Bela prostě a další jako jiný, který prostě tady nejsou známí. A jak jsi říkala, tak já bych k tomu, co jsi se ptal, jestli můžu, řekl jenom, že různý styly blues, no samozřejmě u nás se strašně škatulkuje tady prostě, hlavně Česká republika, Slovensko, strašně je to blues, je to jazz, je to moc bluesový, ale v Americe se to liší spíš podle toho, kde jste, jako, jo? Když je to víc na sever, víc na jih, už se to míchají ty styly a já bych řekl, že tam neřeší, jestli to je jako bluesovější nebo méně, jestli to spíš řeší, jestli to je dobrý nebo špatný.
3: Я бы то дополнил так, же то, что сказал Томаш, то есть правда, а дальше правда в том же блюз, там, где играет Стив, то есть, не знаю, Ренет Росман, там в Чешской Республике, а главный Стив, который знает их стилю многим вид, также блюз, то есть закладник камень джазовой гудбы. Также хочу поздравить всех джазмены, а жить же клуци, если хотите как улучшить свой уровень, мусите rád blues.
1: Dobře. Takže je to taková bluesová komunita, jsem pochopil, a zároveň se dívám, že Steve už má kytaru, že už si vzal kytaru. Tak jsem zvědavý, co zahrajete teď, co nás
4: to
1: čeká.
4: To já právě nevím. Já právě nevím.
1: A je to takto i na koncertech, že vy prostě Steve něco vymyslí a vy se pak podřídíte?
4: No, on nám totiž poslal písničky, které se máme naučit a pak hrajeme něco úplně jiného. Takže to jsou ty bluesmeni, že prostě začnou hrát a musíte se připojit. Jo. Je to autentický. Já jsem takhle zažil obrovský šok na festivalu Blues Alive v roce 2002, kdy jsem odehrál koncert skupinou ZVA 1228 Band a pak po nás hrál Louisiana Red, pravý americký bluesman, který už jako teda není mezi náma. A on odehrál si dvě písničky a pak řekl jeho manažer, hele, máš ve zvuku vždy zavolat si na jednu písničku rytmiku. No, my jsme odehrali celý koncert. Já jsem to nějak dal, ale basák ten zestárnul asi o 20 let, protože tam nebylo, že 12 taktů. Tam to bylo prostě tak, jak to cítil. Takže občas to takhle máme, uši, oči nastražené a prostě já teď taky nevím, co budeme dát.
1: Tak jo, tak pojďme se nechat překvapit všichni.
4: D. D. Four.

0: option!
1: Posloucháte Rádio Proglas, my jsme teď v koncertním studiu a s námi je tady nebo se mnou a s našimi techniky a také ale některými lidmi na lavicích pro diváky. Je Steve Harvey Trio. Trio, které sestává z amerického bluesmana Steve'a Harveyho, kontrabasisty Tarase Vološčuka a bicisty Tomáše Bobrovnického. Trio věru mezinárodní, protože kromě amerického bluesmana máme tady ukrajinského kontrabasistu a řekněme slovensko-maďarského bicistu, tak, abych to upřesnil.
2: Já bych to ještě upřesnil. Já říkám, že jsem Vyšegrádská čtyřka, jsem slovenský Maďar s polským příjmením žijící v Čechách.
1: Ano, takže ty splňuješ úplně v podstatě všecko. Takže tolik k národnostem a mě by teď zajímalo, vy jste vlastně na tour, tak mě by zajímalo, jestli Steve vnímá nějaké rozdíly mezi třeba americkým publikem a tím evropským.
3: Jedna z nejhezčích věcí na Spojených státech amerických je, že naším největším vývozním artiklem je hudba. Samozřejmě třeba i Spojené království, Velké Británie a Severního Irska dalo světu spoustu skvělé muziky. Beatles, Rolling Stones a další. Spojené státy americké dali světu blues a jazz. Lidé se mě často ptají na různé legendy americké hudby. Jejich celá řada, to určitě ano. Ale je fascinující, kolik toho o světové hudbě vědí lidé tady. Já se v Evropě dozvídám spoustu nových věcí. Nedávno mi třeba někdo vyprávěl o jedné písni kapely Beatles, ve které prý zpívá Yoko Ono, což jsem celý život netušil. Takže já sice přivážím přímo z jejich kolébky kulturu bluesové a jazzové muziky, ale i já se od lidí tady pořád něco učím. To je na tom krásné. Hraju po celém světě a Češi mají americkou hudbu opravdu rádi. Včera jsme hráli v jednom kulturním centru. Spousta lidí ty písničky vůbec neznala, ale přesto chtěli slyšet hudbu, která vychází z amerických kořenů. Všiml jsem si také ještě jedné věci. Tady v Evropě, a znám to třeba ze Spojeného království, Velké Británie, Severního Irska nebo Belgie, dostávají děti už na základní škole zobcovou flétnu a jsou k hudbě vedeny. Mnohem více si ji pak váží a také ji častěji sami provozují. V Americe dá dnes spousta rodičů dětem raději mobil nebo videohry. Naopak v Evropě je krásné vidět, že tady mají kultura a hudba stále své místo. Například náš basák Taras hraje v mnoha různých kapelách. Je to neuvěřitelný muzikant, výborný baskytarista a skvělý hráč na kytaru. Celá Evropa hudbou opravdu žije. A co se týká konkrétně Česka, tak musím říct, že je to nádherná země. Jsem tu podruhé a zatím se mi tady opravdu moc líbí. Cítím se tady opravdu dobře. Jen se musím naučit trochu více česky. Dnes jsme měli první lekci. Jediné, co mi ten dojem tady trochu nabourává, je, že už nepiju pivo. Potřebuju trochu zhubnout, a měl jsem v poslední době i nějaké zdravotní potíže. Vím, že je české pivo výborné, ale ochutnal jsem třeba kulajdu a ta mi také moc chutnala. Postupně objevuju další česká jídla. Pivu se ale musím vyhýbat, i když vím, že je opravdu skvělé. A navíc je ve srovnání s Amerikou velmi levné. Rád také šířím jednu zajímavost, a to, že Budweiser je původem odsud. Spousta Američanů si myslí, že Budweiser pochází ze St. Louis, ale ve skutečnosti je jeho původ tady. Ale zpátky k hudbě. Zahrajeme teď poslední písničku a já bych k ní rád přizval Tomášovu ženu Petru a jejich syna Tomáše juniora. Když jsem Tomáše staršího poprvé potkal ve Švýcarsku, hned jsem poznal, že má úžasnou rodinu. Jeho žena hraje nádherně na akordeon a jejich syn je skvělý bubeník. Počkejte, až ho uslyšíte. Společně vám zahrajeme autorskou skladbu, kterou jsme napsali společně s kolegou muzikantem Mikem Davisem, kterého tímto zdravím.
2: Já bych ještě upřesnil, že jelikož na bici už moc nehraju, protože tady s manželkou, s Petrou máme syna a ten už mě k tomu nepustí, tak teď mě taky vyhnal. Takže nechávám teď si zahrát trošku i mého syna navíc.
1: Dobře, takže tady budeme mít drobnou proměnu. Ano, já už v tuto chvíli se rozloučím a poděkuju moc ještě jednou Steve Harvey Trio. Steve, thank you very much. This will be the last song, so thank you very much and I wish you all the best for the rest of the tour.
0: A prosím vás, já chci představit skvělého mladého hudebníka, který hraje na bicí, s kterým strašně mě baví hrát, to je Tomáš Bobrovnický mladší, junior.
1: Ano, díky Tarasi a zároveň se i s tebou loučím. Taras Vološťuk na elektrický kontrabas hrál dnes. Tomáš senior teď tedy přenechá místo juniorovi. A vítám tady Petru Bernerovou, tedy, která nám zahraje teď na akordeon v závěrečné písničce. A ještě předtím, než písnička zazní, tak bych rád poděkoval i našim technikům. Zvuk měl dnes na starosti Vojtěch Pchálek a video Veronika Němečková. Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Přeji vám příjemný poslech závěrečné písničky a těším se opět někdy příště naslyšenou. Třeba tady z koncertního studia Rádia Proglas.
3: Já už jen dodám, že zmíněný spoluautor závěrečné písničky Mike Davis v budoucnu také přijede zahrát do Česka na několik festivalů. Píseň, kterou uslyšíte, zní v originále trochu jinak. My teď zahrajeme ve stylu New Orleanského blues, protože New Orleans prostě miluju. Na každou písničku se můžete podívat z jiného úhlu a zahrát ji v úplně jiném stylu. Tak jdeme na to. Put in any type of mode you want. So here we go.

Plujete na vlnách Radia Proglas. S 15. hodinou a 50. minutou začíná na Proglasu pravidelné sobotní hudební listování. Bude vás jim provázet Iva Horka, tak vám přeji příjemný poslech. Hudební listování je pořad, ve kterém se zaměřujeme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Ani dnes nevynecháme nabídku chystaných i odvysílaných pořadů nebo nových alb. Přijde dokonce řada i na jednu soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, zaposlouchejte se do vysílání Proglasu, protože právě začínáme. Ve středu 29. července, tedy přesně před měsícem, nečekaně a tragicky zemřel irský písničkář Glen Hansard, výrazná osobnost nejen evropské hudební scény, držitel Oscara za píseň Falling Slowly, ale také velký kamarád řady českých a moravských muzikantů. S hudebními redaktory Milanem Tesařem a Helenou Bretfeldovou jsme si Glena Hansarda připomněli v pondělním vydání v pořadu Čaj do páté. Z jeho tvorby si teď poslechneme již zmíněnou píseň Falling Slowly.

Poslouchali jsme píseň Fallen Slowly v podání nedávno zesnulého irského písničkáře Glena Hansarda, ale také Markéty Irglové. Za tuto píseň získali Oscara. S hudebními redaktory Milanem Tesařem a Helenou Bredfeldovou jsme si Glena připomněli v pondělním vydání pořadu Čaj do páté, který můžete poslouchat také přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V týdeníku Slyšte lidé si dnes v 19 hodin a 15 minut představíme nové nahrávky českých písničkářů a písničkářek. Mezi nimi Pavly Boučkové a Petra Novotného, Aleše Petržely, Terezy Richtrové nebo Vladimíra Merty. Sáhneme po sólovém albu Filipa Píchy z kapely Tajné slunce, po nové sbírce písní a básní někdejšího vítěze Porty Stanislava Kahudy nebo po albu 70, které si Zdeněk Vřešťál nadělil k 70. narozeninám a které ve své plné verzi obsahuje neuvěřitelných 70 písní. Jako ukázku teď pouštím skladbu Usnul jste ode mne vzdálený z nového alba Pavly Boučkové a Petra Novotného.

Písničkářka Květa, letošní držitelka ceny pro glasu za krásu slova, bude v pořadu Jak se vám líbí 7. září hovořit o své tvorbě, textech a o tom, jak se v jejich písních osobní témata propojují s děním ve společnosti. Rozhovor s ní natočil Milan Tesař na festivalu Slunovrat v Opavě. Řeč přijde také na její koncertování solo i s kapelou, vztah k publiku nebo na ocenění Anděl v kategorii objev roku. Rozhovor vysíláme u příležitosti vydání jejího nového alba Rozkousaný svět. Zatímco více informací o novém albu se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, zaposlouchejme se nyní do nového singlu s názvem Samota, který Květa vydala v letošním roce.

Dozněl nový singl Samota, který písničkářka Květa vydala v letošním roce. Pořad Jak se vám líbí, ve kterém bude hovořit o své tvorbě, textech a o tom, jak se v jejich písních osobní témata propojují s děním ve společnosti, budeme vysílat 7. září. Můžete jej samozřejmě poslouchat i zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V týdeníku Slyšte lidé se příští sobotu vydáme do Maďarska, a to především za současnými podobami lidové hudby a world music, ale také za jazzem a osobitými žánrovými přesahy. Ukážeme si, jak maďarští hudebníci propojují domácí folklor s balkánskými a romskými tradicemi, jazzem i soudobou vážnou hudbou. Za všechny teď vybírám skladbu Crossroads of Life z alba The Language of Flowers, za kterým stojí kytarista Gábor Gado a zpěvačka Veronika Harča.

Posloucháte hudební listování na Proglasu a my se nyní budeme věnovat další interpretce. Zpěvačka Julia Kozáková se po roce stráveném studiem ve Valencii vrací na Slovensko a v rozhovoru s Milanem Tesařem bilancuje své španělské zkušenosti. Bude mluvit o nových kontaktech, hudební produkci, vztahu ke španělštině i o tom, jak pobyt ve Španělsku ovlivnil její další tvorbu. Pozornost věnuje také EP Flor Nueva, které vzniklo jako záznam koncertu na festivalu Vivat Muzika v Bratislavě a přináší jemnější a poetičtější polohu její hudby. Řeč je i o budoucnosti projektu Manuša a Sole a o jejich plánech po návratu do Bratislavy. Premiéru pořadu můžete poslouchat 30. září v 19 hodin a 15 minut. A ještě než si poslechneme starší píseň Loli Rokla, tak dodám, že podrobnější informace o pořadu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz.

A nyní přichází čas na slíbenou soutěž Opět Alp z produkce hudebního vydavatelství Animal Music. V balíčku najdete alba Jaromíra Honzáka, Markéty Foukalové a Martina Brunera, Vladimíra Mišíka, Luboše Soukupa a Václava Havelky. Uzávěrka soutěže je v pondělí 7. září v poledne. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kteří odpovíte na 3 otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění i podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. A na závěr dnešního hudebního listování, které pro vás připravil Josef Javůrek, vás jistě do soutěžní nálady dostane skladba François Truffaut ze soutěžního alba Jaromíra Honzáka.

Je 16 hodin a 30 minut, posloucháte Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká. Je sobota 29. srpen 2026, podle katolického kalendáře máme památku umučení svatého Jana Křtitele. Státním svátkem si připomíná Slovensko 82. výročí začátku slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu. V občanském kalendáři má svátek Evelína. Jméno keltského původu znamená lesní ořech. A pranostiky na tento den říkají například: na svatého Jana stětí vlaštovičky od nás letí. Tak to bylo krátce z dnešního kalendária a my si pustíme ještě další písničku a potom se podíváme na další zprávy.

0: posmrtně dokončenou nahrávku, která se jmenuje Díra, zpíval David Stipka. Na violončelo doprovázela Terezie Kovalová. Ostravsko-opavské biskupství vydalo další díl svého podcastu. Tentokrát vypráví příběh lidí, kteří celý život stáli za svou vírou navzdory nátlaku režimu. Přinášíme krátkou ukázku.
1: Manželé Jan a Marie Vrabcovi, vysoký muž a drobná žena, kteří se v době totality nebáli hlásit se ke své víře, i když to pro ně znamenalo problémy. Naopak, zapojili se i do tehdejší podzemní církve. Dodnes v Karlově Studánce vedou bohoslužby slova.
2: No a my jsme v té době totality byli tak jaksi úzce spojení ze Salesiány v té tajné organizaci, kterou organizoval otec Svata Filipec. Takže my jsme jezdívali na takový, to by se říkalo, že jedeme jako na morálce. Ty semináře dělal doktor Josef třeba jednou za měsíc.
1: Otec Josef Zvěřina, poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II. A také teolog podzemní církve, který neunavně hlásal náboženskou svobodu. Od vyučování ho neodradilo ani 13-leté komunistické vězení. V Karlově Studánce ve Vrabcových našel přátele.
2: On se potřeboval někam taky schovat, aby ho estébáci pořád nevytahovali. Tak se ho tady bývá opakovaně na pobytech a to jsme se taky dost dobře mohli seznámit.
0: Podcast Ostravsko-opavské diecéze moderuje Monika Pustovková. V plné délce je dostupný na platformách Spotify a podcasty.

0: Poslouchali jsme francouzské duo Kokaňa, které tvoří Caroline Dufaux a Lila Fraisse. Na albu Flam Folklore přinášejí osobitou podobu tradiční hudby z Gaskoňska, Languedocu a Pyrenejí. Zpívají v okcitánštině a vedle tradičních melodií a textů tentokrát ve větší míře přicházejí s vlastní tvorbou, inspirovanou mimo jiné historií tohoto jazyka, místními aktivisty a otázkami vztahu člověka ke krajině. A my si pustíme další písničku, která pojednává o strachu z války a o potřebě bezpečí a jmenuje se Skrýš a nabídne nám ji skupina Žamboši. Solo bude zpívat Jan Žamboch a doprovázet na bicí bude Dušan Čermák. Písnička je z roku 2025.
1: Obejmi mě.

0: Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice Jihlava přichází s novinkou pro dobrovolné dárce krve. Lidé, kteří přijdou darovat krev, nově dostanou děkovnou SMS zprávu ve chvíli, kdy jejich odběr poslouží konkrétnímu pacientovi. Nemocnice chce poskytnout dárcům bezprostřední zpětnou vazbu a posílit jejich motivaci k další pomoci, vysvětlila pro Glasu mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
1: My jsme se rozhodli k tomu vstoupit těmto SMS-kám, protože vlastně naši dárci krve za to, že krev darují, tak mají jenom nějaké občerstvení, není to nějak finančně ohodnocené, takže jsme chtěli, aby aspoň ten dobrý pocit byl v tu chvíli, kdy ta jejich krev pomáhá, byl nějak viditelný. Takže jim vlastně přijde automaticky generovaná SMS-ka, kterou vlastně dostanou mezi 7 hodinou ráno a 7 hodinou večer, pokud dojde k tomu, že ta krev pomáhá třeba v noci, například nějakému pacientovi po úraze, tak přijde tomu dárci SMS-ka úderem té 7 hodiny ráno. Cílem bylo, aby ty dárci měli zpětnou vazbu, že to, co dělají, opravdu má smysl.
0: Krevní přípravky z jihlavského transfuzního oddělení pomáhají pacientům po úrazech, operacích či onkologické léčbě nejen v krajském městě, ale směřují i do dalších zdravotnických zařízení.

Tak to byla portugalská zpěvačka Maria João s písničkou Esperanca. A my si ještě do té doby, než pustíme pořád za 5-5 s názvem Druhý domov Filipín,

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
2: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Pětset let křesťanství a první Nobelova cena. Dva milníky, které na Filipínách zanechá již končící rok 2021. Jaké poselství přináší čerstvá laureátka Maria Ressa? Jak se vlastně spolu domluví obyvatelé více než 7000 ostrovů? A vzejde právě odtud příští papež? Nejen o tom vám více poví znalec Filipín, publicista a editor Českého rozhlasu Plus, Pavel Vondra. Dobrý den, Pavle.
3: Ahoj, Janko.
2: V sobotu za 5-5 vás vítá i Hana Šarfová.
4: Vedeme bitvu o fakta a Nobelův výbor teď ocenil, že to je boj, který je třeba vést. Vnímám to jako globální uznání, že toto je věc, na kterou se musíme soustředit.
2: Filipínská novinářka Maria Ressa a její ruský kolega Dmitrij Muratov se letos dělí o Nobelovu cenu míru, která byla v Oslu předána právě včera. Nobelův výbor ocenil jejich úsilí o svobodu projevu, který je podmínkou demokracie a trvalého míru. Pavle, ty se na Filipíny pravidelně vracíš už 20 let a Marii Ressa, která tuto cenu cen včera získala, osobně znáš. Jak jsi na zprávu o jejím ocenění reagoval?
3: A měl jsem obrovskou radost, protože Maria, myslím, prožívá spíš složitější období svoje životní. Má to své plusy, rozhodně své mínusy, ale myslím si, že si tu cenu rozhodně zaslouží, přestože velmi dobře chápu, že ji dostala, myslím, i v zastoupení spousty jiných novinářů jako jakýsi symbol neústupnosti a důležitosti boje za svobodu slova a médií, zejména v zemích, které procházejí, řekněme, nějakým podrýváním demokratických hodnot. A bohužel mezi ně dnes patří i Filipíny a samozřejmě už další dobu mezi ně patří Rusko.
2: Kdo tedy je Maria Ressa? Zajímá mě její, řekněme, oficiální portrét a taky ten osobní, který jako jeden z mála Čechů znáš.
3: No, myslím si, že kdybych byl mladší, tak bych ji označil asi za svůj novinářský vzor. Teď už je trochu pozdě na to, abych nějaké vzory měl, ale myslím si, že může být skvělý vzor pro spoustu třeba začínajících novinářů. Ona vlastně nedělala nikdy nic jiného než tu novinařinu, přestože ji nevystudovala. Tuším, že studovala něco jako

0: mikrobiologii a tanec. Ale a to studovala na Princetonu v Americe, protože tam od svých 10 let žila se svou matkou a s adoptivním otcem. Protože o svého tatínka přišla, když jí byl 1 rok. A potom vlastně delší dobu vyrůstala na Filipínách s prarodiči, protože maminka právě přesídlila do Spojených států, přestože za dětmi jezdila. Takže ona je vlastně Filipíno-Američanka, což na Filipínách jí někdy vlastně přivádí i různé nepřátelé, kteří obvinují z toho, že není skutečná Filipínka, ale že právě proto kritizuje filipínskou vládu, což je pochopitelně nesmysl. Říkal jsem, že nikdy nedělala nic jiného. Ona skutečně se na Filipíny vrátila v roce 1986, naprosto důležitém roce, kdy Filipíny zažily vlastně svou sametovou revoluci. A to byl vlastně skvělý čas pro obnovu nezávislé žurnalistiky, protože ta tam za diktatury Ferdinanda Marcose trpěla. Nezávislá média byla potlačována. A Maria vlastně mohla být tak u toho znovu zrození nezávislých médií. Sama se učila, protože tehdy byla čerstvě po škole, bylo jich nějakých 24, pokud se nepletu. Ale učila se velmi rychle a vlastně záhy se stala šéfkou regionální redakce nebo kanceláře CNN v Manile.
1: Tedy americké televizní stanice.
0: Šlo jí to tak dobře, že z ní potom udělali šéfku regionálního ústředí CNN v Jakartě, kde ona potom sledovala dost důležité události typu boje proti terorismu na té frontě v jihovýchodní Asii po teroristických útocích nejenom v New Yorku tedy a ve Washingtonu 11. září, ale po útocích na indonéském Bali rok později. A odvedla skvělou práci, vlastně myslím, že se z ní stala už tehdy docela hvězda žurnalistická, publikovala taky velmi dobrou knihu o tom, o Al-Kaidě v jeho východní Asii. No a vlastně po nějakých, tuším, 15 letech ve službách CNN vlastně se stala šéfkou zpravodajství největší filipínské televize ABS-CBN. A potom zase po několika letech si dala takovou tvůrčí pauzu, napsala další knihu velmi dobrou o teroristických sítích v jihovýchodní Asii a konkrétně na Filipínách. A tuším, že v roce 2011 někdy v průběhu s kamarádkami a kolegyněmi začali uvažovat o nastartování nějakého nového média, takového vlastně, dnes bychom řekli startupu asi mediálního, ze kterého se vyklubal právě potom zpravodajský server Rappler. Z začátku to fungovalo jenom taková velmi malá operace na Facebooku, by se dalo říct. A začínalo asi ve 12 lidech. Dneska ta redakce má 10 lidí, ale možná, že se to blíží ke 100. A řekl bych, že to je jeden z nejvěrohodnějších a nejsledovanějších zpravodajských serverů na Filipínách. Nevím přesně, jakou to má čtenost, ale pro mě to třeba je klíčový zdroj a vlastně rád s nimi spolupracuji. Například
1: ty jsi pro ně psal i nějaké články.
0: Publikoval jsem tam i několik textů a s Marí jsme vlastně jako v profesionálním spojení, že třeba když potřebuji nějaký kontakt, tak ona mi ho dodá a obráceně.
1: A jaká je Maria Ressa v osobním kontaktu?
0: No, to zase jako nemůžu říct, že bychom se znali až tak blízce. A jako můj dojem je takový, že ona skutečně té profesi obětovala všechno. Pokud vím, nemá rodinu, nemá děti, bude jí 60, nebo je 58, neměl bych přidávat samozřejmě dámě roky. Ale myslím si, že ten věk u ní teda vůbec není podstatný. Ona jako vyzařuje neuvěřitelnou energii, přestože je taková drobounká, docela křehká. A je zajímavé, že se vlastně pro spoustu lidí stala takovým symbolem odporu proti přebujelému machismu, který naopak reprezentuje prezident Duterte na Filipínách se všemi jeho negativními projevy, jako je vulgarita, síla, násilí vlastně. On, dá se říct, normalizoval něco, co by nám připadalo asi dřív hodně nemístné, podobně jako to udělal třeba Donald Trump ve Spojených státech. Ostatně tihle dva k sobě bývají často přirovnáváni a Duterte pro západní média byl asijský Trump, přestože by se dalo říct, že Trump je spíš americký Duterte, protože Duterte se dostal k moci dřív než Trump.
1: Takže jsi vlastně už narazil na to, že podstatně menší radost z tohoto ocenění má tedy filipínská vláda a ti jejíž korupční a jiné aféry novinářka a její server Rappler rozkrývají.
0: Je to tak a myslím si, že se ocitli na indexu právě proto, že odváděli špičkově svoji práci. Filipínská žurnalistika má spoustu osobností a myslím si, že ve spoustě médií najdete skvělé novináře a pak má taky slabší místa a celkově bych řekl, že třeba zbytečně je v zajetí takového kultu celebrit, je tam hodně zpráv tohoto typu, prostě různé klepy ze života slavných, bohatých, já nevím, filmových.
1: Jako bychom to u nás neznali.
0: No, samozřejmě, do jisté míry je to všude, ale na Filipínách v těch hlavních médiích si myslím, že tomu věnují jako opravdu velkou pozornost. Netvrdím, že Rappler nikdy nepíše o celebritách. Ono to samozřejmě je ingredience, kterou potřebujete, když musíte přitáhnout publikum. Ale o těch prioritách měli vždycky jasno. Prostě oni, zejména Maria tedy, chápe novinářskou profesi jako svého druhu poslání a jako funkci, nezbytnou funkci v demokratickém zřízení. Prostě jako kontrola výkonu moci. A to tedy tak striktně a tak důsledně, že samozřejmě, když prezident Duterte zahájil tu nechvalně proslulou válku proti drogám a začaly umírat stovky, posléze tisíce lidí, dneska už vlastně nikdo neví přesně, kolik jich je, protože policie to zpočátku sama počítala, jako by to vydávala na odiv, kolik už tedy se podařilo drogových dílerů nebo spíše lidí obviněných z toho, že prodávají drogy, kolik se jich podařilo zlikvidovat. No a pak, když se to obrátilo proti nim a ze zahraničí začal narůstat tlak na to, že to je neúnosné, že prostě nejde takhle masově vraždit, tak vlastně to začali trochu tutlat. Ovšem Rappler nepřestal ty věci sledovat, vlastně důsledně trval na kontrole těch policejních operací, porovnával čísla například, konfrontoval policii s těmi jejich výpověďmi, které si často protiřečily. A já třeba, když jsem na Filipínách byl, tak jsem jeden takový i už tou dobou známější případ vraždy 18-letého mladíka Kiana de los Santose, který se potom stal trošku symbolem té protidrogové války, mohl na místě odsledovat, mluvit s příbuznými a třeba s obyvateli té chudinské čtvrti, kde on žil. A tam skutečně bylo zjevné, že šlo o popravu, že to nebyla žádná protidrogová operace policejní, kde by se ten Kian bránil se zbraní v ruce, jak tvrdila policie, protože to bylo zdokumentované na kamerách, že ho trojice policistů prostě vlekla přes basketbalové hřiště a někam za roh. Pak se ozvala, já myslím, že trojice výstřelů. Bylo to v 8 večer, takže to není tak, že by ti lidi spali, třeba nebyli všichni na ulicích, ale to je chudinská čtvrť, kde jsou na sebe ty chatrče prostě natěsnané. A ty lidi to viděli, slyšeli. Navíc on měl prostřílenou hlavu zezadu a tu pistoli, kterou se měl bránit, svíral v levé ruce, přestože byl pravák. Jako naprosto jasné důkazy svědčící proti policii. Nakonec se tedy stalo asi po roce, že skutečně ta trojice policistů byla odsouzena za vraždu. A
1: pod
0: šli
1: tlakem novinářů?
0: Myslím si, že hodně pod tlakem novinářů, protože Rappler, ale i další média to zvedli a nenechali to být. Ale bohužel k dnešnímu dni si myslím, že to je jediný případ, kdy byly potrestaní policisty za takové případy a takových případů jsou, no, ne desítky, stovky těch lidí. Skutečně nevíme, kolik jich přišlo o život. Policie uvádí nějakých 6 000, ale lidskoprávní organizace mají zaprokázané, že přinejmenším 12 000 lidí přišlo o život. No, trošku jsem ti utekl z té otázky, ale řekl bych, že Rappler právě věci jako je tahle, kde se zjevně děje něco protiprávního, kde stát, respektive vláda, porušuje vlastní zákony, tutlá to a ještě obvinuje ostatní, kteří na to upozorňují z něčeho nekalého, tak prostě takhle to nechtěli nechat být, věnovali tomu velkou pozornost a myslím si, že právě přitáhli na sebe tu nepřízeň úřadů a vlastně rozpoutali, sami na sebe přivedli jakýsi hon, kdy dnes Maria Ressa a i její redakce čelí, tuším, asi 8 živým žalobám, které ještě tedy soudy musí projednat.
1: Kontroverzní filipínský prezident Rodrigo Duterte, kterého si zmínil novinářku, často nejhrubšími nadávkami. Jsou to jen slova, nebo je to přezvěst skutečného nebezpečí?
0: To je právě to, že lidé na Filipínách si dlouho mysleli, že Duterte je takový zábavný klaun. Vlastně si myslím, že si těmi projevy hrubozrnými a tou kritikou a skutečně jako nemístnými věcmi, kdy on znormalizoval používání výrazu, které já tedy používat nebudu ani v překladu.
1: Děkuji.
0: Ale prostě na sebe upoutal pozornost. Spousta lidí ho volila jako jakéhosi kandidáta proti establishmentu, přestože on v žádném případě nereprezentuje nějakou snahu o změnu. On sice kritizuje politický systém, ale zároveň z něj vlastně tyje. Už jeho tatínek vlastně byl člen vlády, dokonce za vlády diktátora Ferdinanda Marcose. Je to politická rodina, dnes se dá mluvit o dynastii Duterteů, protože oni jsou starostové v Davao už třetí dekádu. Teď jeho dcera bude kandidovat na viceprezidentku, jeho syn už je v kongresu a jeho mladší syn by se měl stát starostou Davao. Takže Duterte se chová jako takový enfant terrible, ale nereprezentuje skutečnou změnu. A ty se ptala na tu hrubost. Myslím si, že si na to lidi zvykli. Za začátku to prostě šokovalo. Dokonce si pamatuju, že vyšel sborník jako o jeho jazykových projevech, že o tom byla nějaká vědecká konference. Ale to je prostě taková jako zástěrka. No. On to používá jako formu nátlaků, zároveň vlastně poutá na sebe pozornost těch voličů, kteří jsou rozladění z toho, že politický systém neobsluhuje zdaleka všechny, jak by chtěli. Takže mu věří i ty jeho nesmyslné sliby, jako že třeba vymítí zločin během 6 měsíců. Jako dnes si myslím, že jsou na tom Filipíny, co se zločinu týče, podobně jako byli, když nastupoval, s korupcí bohužel taky. Takže ne mnoho, řekl bych, skoro žádné z těch slibů se nepodařilo splnit a jediné, co se tedy plnilo dnes a denně, bylo, že byly ty jeho vulgární výlevy. No. A když tedy začal urážet novináře a následně ti novináři začali mít problémy typu předvolání k soudu, Maria Ressa strávila i noc na policejní stanici, když si pro ní přišli přímo do redakce, tak lidé pochopili, že to vlastně jsou slova, která ale mají své důsledky. Není to samozřejmě přímo Rodrigo Duterte, který by se pro Marie Ressu přišel a vláda vždycky říká ne, to jsou nezávislé soudy, prostě tam je nějaké obvinění, ale velmi často to obvinění vlastně iniciuje nějaký vládní úředník, nějaký vládní úřad a častokrát jde o velmi pochybná obvinění, jako z daňových úniků například. Rappler přitom je držitelem certifikátu vzorného daňového vzorného daňového poplatníka a zároveň jak si čelí obvinění z toho, že se daním vyhýbá. Stejně tak tam bylo obvinění z toho, že vlastně porušuje Rappler filipínskou ústavu, která zakazuje cizincům vlastnit média. Přestože je v celku běžná praxe, že různá média jak si umožní cizím investorům vstoupit do těch médií jako vlastníci, ale drží tam jaksi pasivní podíl a nemohou rozhodovat. Prostě je to běžná praxe, na Filipínách se nedostává peněz, takže to je způsob, jak tam ty peníze dostat. A myslím si, že Rappler byl v tomto ohledu selektivně vybrán a i to je jedno z těch obvinění.
1: Hostem za 5.5 je můj bývalý kolega a zpravodaj České televize a současný editor Českého rozhlasu Plus, Pavel Vondra. Nobelův výbor Marie Ressa označuje za neohroženou bojovnici za svobodu projevu. Zastavila bych se u té neohroženosti. Jak moc je nebezpečné na Filipínách být kritickým investigativním novinářem?
0: Tak kdybychom se dívali čistě na ty statistiky, tak Filipíny z toho skutečně nevycházejí moc dobře. Už řadu let figurují rozhodně v první desítce nejnebezpečnějších zemí, co se týče práce novinářů. Ty případy násilí, bohužel i vražd novinářů jsou zdokumentovány, ne často bývají potrestány, proto taky Filipíny jsou na tom indexu beztrestnosti, pokud jde o násilí na novinářích, hodně vysoko. Samozřejmě ten nejznámější případ i celosvětově násilí na novinářích se odehrál už před 12 lety v provincii Maguindanao, kde bylo povražděno 58 lidí, z nichž většinu tvořili právě novináři, respektive členové doprovodu jednoho z politických kandidátů, který jel podat kandidaturu do voleb a obklopil se novináři v domnění, že ho to jaksi že to zamezí hrozbě útoku, přestože věděl, že mu politický rival vyhrožuje, ať to nedělá, ať nepodává kandidaturu, protože on je v té provincii vládce a rozhodně nestrpí žádnou politickou konkurenci. Skončilo to tak, že najatí zabijáci toho politického rivala postříleli ty lidi bez milosti, dokonce manželku toho kandidáta. On sám tam vlastně nebyl. Dnes je mimochodem guvernérem té provincie, ale zase příbuzný toho rivala proti němu bude kandidovat, takže já se trošku děsím toho, co se na Filipínách stane, protože tam vždycky kolem voleb ta úroveň násilí výrazně stoupá. Takže bohužel násilnosti na novináře se konají mnohem častěji než samozřejmě v jiných zemích. Myslím si, že to asi je srovnatelné třeba s Ruskem. Není to vždycky tak, že se na, v tom hledáčku, bohužel tedy doslova v hledáčku zbraně, ocitají investigativní novináři. Často jsou to regionální novináři, kteří třeba ve svých pořadech rozhlasových nebo v novinách kritizují nějakého politického kandidáta, který se prostě potom pomstí nebo třeba mají blízko k jinému politickému kandidátovi. Takže často je zatím politika a ksi snaha umést si cestu ke znovu zvolení.
1: Maria Ressa dnes varuje i před riziky sociálních sítí, tedy prostředek komunikace, který dřív považovala za svého spojence v boji za demokracii a svobodu slova. Teď má za to, že ji ohrožují. Je to tak?
0: Je to, jak říkáš. Je to, myslím, velký paradox a myslím pro ní osobně velké vystřízlivění, protože, jak už jsem říkal, Rappler se zrodil jako taková malá operace, která vlastně se snažila využívat síly sociálních sítí a toho potenciálu měnit svět k lepšímu. Aspoň tak si to před těmi 10 lety představovali. Načež se ukázalo, že ten potenciál je mnohem destruktivnější a například v kampani prezidenta Duterteho byly, myslím, do ní byly zaangažovány různé sítě trolů a vlastně různé takové operace zastrašovací a různé fake news, které mimochodem potom Maria Ressa a její redakce zdokumentovaly v takové sérii 3 naprosto zásadních textů. Od něž se potom začaly odvíjet i další Mariiny aktivity a ona dnes si myslím, že je jedním z předních světových hlasů, který vystupuje za větší regulaci velkých sociálních sítí a velkých hráčů typu Facebooku, zejména tedy Facebooku. A jak říkám, je to vlastně velký paradox, protože Maria zpočátku myslela, že to je skutečně prostředek demokratizace a aktivizace společnosti. V tom je Rappler, řekl bych, celkem unikátní médium, že nikdy nezastíralo, že má ambici jaksi dávat lidem moc rozhodovat o svých životech, že oni jim poskytnou zpravodajství o těch aktuálních událostech a budou od lidí očekávat, že je tím jaksi zaktivizují, že jim jako dají vědomosti a potom ten zbytek už nechají na nich. Nikdy Rappler nebyl politické médium typu, že by bojoval za jednoho politického kandidáta, spíš se snažil rozkrývat to, co třeba není na první pohled vidět a doufal, že to lidi potom vybaví dostatečným vědomím k tomu, aby šli k volbám a rozhodovali tak, jak budou považovat za správné. No a to se dál děje, ale ty sociální sítě se vlastně staly prostředkem boje proti novinářům, jako je Maria Ressa. Myslím si, že to, co ona schytává každý den na sociálních sítích, ona to ukazuje třeba v těch vystoupeních a přednáškách, které dává po celém světě, tak to jsou věci, kde by se, myslím, i mnohem silnější povahy asi sesypaly. A já ji obdivuju, jak tohle zvládá, protože myslím, že to vyčíslilo, jako že jí chodí jedna urážka zhruba za minutu. A jsou to skutečně nepříjemné věci a člověk se od toho možná myslí, dokáže odstřihnout, ale ono to tak v reálu úplně nemusí být. Mně se vlastně, já mám jeden takový případ, kdy to potkalo i mě, že nějaký můj tweet ohledně Duterteho návštěvy v Moskvě, kde jsem vlastně jenom retweetoval fotku, na které byl velmi unavený a jaksi takový použitý prezident Duterte po cestě z Manily do Moskvy a vítal ho premiér Medvěděv, tak já jsem tam vlastně jenom přeložil komentář lidí z ruského internetu, že vypadá jako kdyby přišel z hospody. A ten tweet se začal docela masivně retweetovat A vlastně stal se z něj, řekl bych, virální tweet, potom se z něj, na základě něj vlastně vytvářely redakce zprávy, kde jako citovali ten můj tweet, že jako neupravený prezident dělá ostudu, a jako vlastně se to dostalo do zpravodajství fakt všech velkých médií na Filipínách. A potom mluvčí prezidenta na to reagoval na tiskové konferenci, že to je nějaký nesmysl, že prezident Duterte je vždy krásně upravený a voňavý a že prostě
1: novinář jenom zvědavý. S tím si asi nepočítal,
0: ne, ne, to jsem opravdu nepočítal, že budu nastavovat zpravodajskou agendu na Filipínách. No ale samozřejmě, co přišlo potom, byla ta bouře těch jako opravdu nenávistných, jako dost hnusných reakcí, kde prostě lidi útočili, já nevím, na můj vzhled třeba, typu, no, co, jako plešatec závidí prostě našemu prezidentovi s bujarou kšticí, nebo já nevím, prostě jako fakt věci, co vás
1: kdo nenapadnou. To nevidíte, Pavel Vondra je nakrátku, ale rozhodně bych ho nenazvala plešatce.
0: Já bych se klidně plešatcem nazval a jako nemám s tím problém, ale když toho přichází tisíce a jako vlastně vidíte tu agresi a vlastně i ten nezájem o to se podívat na ten zdroj té informace. Jo. To ani nebylo jako, že já bych tam něco fabuloval. Jo. To bylo vlastně jenom jakoby překlad komentářů těch ruských uživatelů. Byla to zajímavá zkušenost. Nemůžu říct, že bych to doporučoval každému, ale tak přinejmenším získáte vhled do toho, jak ty struktury fungují, protože já naprosto nepochybuju o tom. Bylo to vidět i, já už jsem to potom samozřejmě přestal číst, to ani nešlo fyzicky jako učíst, ale ze začátku mě to docela bavilo a bylo vidět, že se tam objevují jako stejné formulace jako z různých účtů. Ty účty samozřejmě v drtě většině jsou anonymní, třeba jakoby nemají žádné sledovatele, že prostě tam tušíte nějakou operaci zatím. A to je právě jedna z těch věcí, kterou Maria v jednom tom svém textu velmi dobrém zdokumentovala, že vlastně ona tam spočítala, že třeba nějakých 30 anonymních účtů vlastně dokáže jako vytvořit tím cyklením takovou operaci, která potom v konečném důsledku se dostane k milionům uživatelů. A to si myslím, že bylo přesně na tom vidět. A to je banalita, jo, ten můj případ, to vůbec jako nechci to srovnávat s tím, protože ona a její redakce referují o naprosto závažných věcech, které se týkají prostě lidí na Filipínách, jejich životů. Takže ano, to je prostě obrovský potenciál. Člověk by chtěl věřit, že i k dobru, kdyby to lidi uměli nebo chtěli využívat k dobru, ale bohužel taky obrovský destruktivní potenciál těch sociálních sítí.
1: Ty jsi mi tím svým příkladem nahrál na další otázku. Mě by zajímalo, jestli považuješ poselství a misi Marie Ressa, pro kterou ona sama je ochotná obětovat minimálně svoji svobodu, za aktuální i pro nás, kteří si tady v celku pohodlně hovíme v centru bohaté Evropy. Je její boj o fakta i naším tématem?
0: Myslím si, že stoprocentně. Je zajímavé, že ona dnes, bych řekl, vzhledem k těm okolnostem a k tomu, co se kolem ní děje, se nemůže tolik věnovat novinářské práci tak, jak ji známe, že by třeba sama jako publikovala texty. Ona samozřejmě je zakladatelka a ten CEO, takže ten jakoby vlastně manažer té redakce, takže zodpovídá i za biznisovou stránku a de facto je jasné, že má prostě různé pracovní porady a nemůže třeba dohlížet už čistě na tu editoriální stránku, ale myslím si, že při tom jejím workoholismu jako vidím, že ona ty texty stejně jako čte, že hodně třeba sdílí na svém Twitteru, pomáhá jim vlastně jako získat větší čtenost. Ale že ta její práce novinářky se prostě projevuje v jiném ohledu. V tom, jak je neústupná třeba směrem k tlaku úřadů, v tom, jak vystupuje na těch soudech, jak vlastně komunikuje ty věci, které se kolem redakce a kolem toho nátlaku dějí. A že v tomhle prostě vždycky měla jasno. Takže ona o své roli vůbec nepochybuje. Myslím, že si v tom ještě jako vlastně udělala větší jasno. A že právě i to je ta práce novináře. A my máme obrovské štěstí, nejenom my dva, ale vlastně myslím si, že prakticky všichni naši kolegové v téhle zemi, až asi možná na nějaké smutné výjimky typu...
1: Nemusíme jmenovat.
0: Ale my máme prostě to štěstí, že se můžeme věnovat novinářské práci tak, jak si to většina lidí představuje. Prostě píšeme, děláme rozhovory, dáváme dohromady nějaké texty, pořady. A ty věci, že bychom se museli někde obhajovat před soudem, nebo dokonce jako čelili výhruškám, nebo opravdu skutečně případům fyzického napadení a násilí, to se nám naštěstí neděje. Jako asi se to dělo třeba nějakou dobu taky v Americe, když tam byl prezident Trump. A bohužel, myslím si, že ta hrozba tady je. Ostatně teď to zažíváme zase kvůli koronakrizi, která dost jako polarizuje společnost a nějaké ty nenávistné projevy ostatně třeba kolegové z České televize už taky zažívají během těch živých vstupů. Není to nic příjemného. A já znova musím říct, že obdivuju Marii, že si jako v téhleté jako nenávistné atmosféře, protože ona má samozřejmě spoustu příznivců, ten národ na ní může být hrdý, protože, jak si v úvodu správně řekla, Filipíny získaly svou první Nobelovou cenu. A je to skvělý úspěch vlastně pro celou zemi, přestože například prezidentský palác k tomu podezřele mlčel a potom dokonce říkal, že to je vlastně celá hloupost, protože jestli ona ji dostává za to, že symbolizuje boj za svobodu médií, tak přece na Filipínách je svoboda médií a tak dál. Ale má můj obdiv, že je prostě naprosto důsledná novinářka, přestože nemůže tu svoji práci dělat tak, jak si asi kdysi představovala.
1: Filipíny jsou považovány za nejstarší demokracii v regionu jihovýchodní Asie a zemi čekají na jaře volby. Ty už si vlastně naznačil. 76-letý prezident Rodrigo Duterte napřed ohlásil odchod z politiky po 6 letech v úřadu. Teď chce kandidovat do Senátu, kandiduje i jeho dcera, naopak na prezidenta kandiduje syn někdejšího diktátora Ferdinanda Marcose, Bong Bong. To všechno vypadá jako velký rodinný podnik. Jak to je s tou demokracií?
0: Je to tak. Myslím, že si teď pojmenovala obrovskou bolest filipínské politiky. Je to ta setrvačnost, ta síla politických dynastií, přestože to spousta politologů, spousta lidí vlastně ví, že to je špatně, že tak by to nemělo být, že ty elity by samozřejmě se měly obměňovat. Tak když se podíváme zpětně na těch vlastně 100 let fungování, nebo teď už 115 let fungování třeba filipínského kongresu, tak tam bychom skutečně našli třeba 90 men, která se tam neustále obměňují. V tomhle je filipínská politika hodně zatuhlá. Skutečně nejsou výjimky, že v 60. letech byl prezident, potom jeho dcera se stala třeba o 40 let později prezidentkou. Minulý prezident Benigno Aquino mladší byl taky syn prezidentky Corazon Aquinové. Je to prostě hodně zacyklené. Ty politické dynastie samozřejmě neodchází z politiky, protože jakmile se tam jednou dostanou, tak pak se jim tam zalíbí a ta možnost vybírat alternativní kandidáty je poměrně malá, protože samozřejmě je to drahá věc politika a i když zná dnes filipínské zákonodárství různé opravné mechanismy typu volby různých, říká se tomu, sektorových stran, které mají reprezentovat třeba znevýhodněné skupiny obyvatelstva, tak si zase filipínští politici našli cestu, jak se třeba stát jaksi nominantem právě takových sektorových stran, takže tam dochází k bizarním situacím, kdy prostě stranu řidičů městské hromadné dopravy reprezentuje prostě známý politik, který už nemohl kandidovat za nějakou stranu.
1: Filipíny jsou středobodem katolické víry v jihovýchodní Asii. Mohl by snad právě odtud vzejít příští papež? I o tom už za chvíli s novinářem Pavlem Vondrou. Pavle, ty jsi Filipíny poprvé navštívil v roce 2000. Jak vzniklo to osudové půto?
0: Myslím si, že řízením osudu, protože to bylo vlastně skutečně velká náhoda. V 19 letech jsem se poprvé dostal na nějakou takovou větší jako samostatnou cestu do zahraničí. S kamarády jsme odjeli na Aljašku na léto v představě, jak tam jako zbohatneme někde v rybích konzervárnách. Samozřejmě, že nás tam nikdo nezaměstnal bez povolení a my jsme potom jako hladoví se vrátili domů, ale mezi tím jsme tak stačili tu Aljašku jako objet s autostopem a jedním z lidí potkali jsme tam jako neuvěřitelně barvité postavičky a jednou z nich byl filipínský kněz Don Balkin, později můj jako velmi blízký přítel, dnes už bohužel není mezi námi. Zemřel právě v tom roce 2000, ale až poté, co já jsem vlastně na jeho jako nápad nebo nabídku navštívil Filipíny, protože on se tam vracel za rodičemi na taková, na zlatou svatbu, pokud si to dobře pamatuju, nebo možná diamantovou, nevím, jeho staříčkých rodičů, a on tady tou dobou už byl bohužel nevylečitelně nemocný. Ale to léto ještě se mi podařilo strávit částečně v jeho společnosti a částečně jako samostatným, protože on už jako nemohl cestováním po Filipínách, a to je víc než 7000 ostrovů, takže samozřejmě jsem procestoval jenom ty největší, ale naprosto mě to nadchlo. Tak jako mě bylo v tom roce 2024, tak moc jsem toho jako neviděl, nebo dejme tomu, že jsem procestoval třeba nějaké země, zrovna ty Spojené státy docela dost, ale z Asie jsem vlastně toho moc neviděl a Filipíny mě nadchly a vlastně mě to jako nepustilo. No. Začaly mě fascinovat jako už jako nejenom proto, že byly na první pohled jako úplně jiné, to je jako tam je všechno jinak, to je prostě ostrovní stát, jo, a já jako kluk ze země uprostřed Evropy, tak jako mně přišlo všechno romantické, tam ty lodě a samozřejmě jako ta džungle, palmy, prostě to, že všechno vypadá jinak, a zároveň jako ta dobrosrdečnost Filipínců a zároveň, když potom prostě jsem se víc začal zajímat třeba o tu historii, tak mi to přišlo jako extrémně zajímavé. Země, která byla kolonizovaná vlastně Španěli, potom Američany. A jako projevuje se to na ní, vlastně můžete odkrývat tam ty jednotlivé vrstvy. Dnes se o Filipínách mluví, jako že to je nejvíc amerikanizovaná země Asie, určitě v mnoha ohledech. Ale zároveň jako by to, co jim dali Španělé, jako ať už jde jako o jména, a především teda o katolickou víru. Ostatně nacházíme se tam, kde se nacházíme, vysíláme
1: na Rádiu Proglas, a tohle bude samozřejmě naše téma. Ano, já se tě na to, Pavle, chci totiž zeptat, protože ty se souostroví věnuješ i odborně, jsi autorem prvního českého vydání Dějin Filipín. Letos si ze mě připomněla 500. výročí kristianizace. Jak se tedy křesťanství na ostrovy dostalo?
0: To je prostě další fascinující příběh. Vlastně myslím, že je to velká taková historická náhoda, by se dalo říct. Dostalo se tam před těmi 500 lety vlastně s výpravou Ferná Magajenše, tedy portugalského mořeplavce, tehdy ve službách španělského krále, který hledal ostrovy koření, což tedy Filipíny nejsou, to jsou o trochu jižněji, je to dnešní Indonésie. A ta výprava se mu stala osudnou, protože on tam zemřel.
1: Byl zabit
0: v boji s místním náčelníkem Lapu-Lapu, což je dnes vlastně filipínský národní hrdina, mimochodem jeden z idolů prezidenta Duterteho, který ty letošní oslavy vlastně pojmul jako oslavy toho vítězství v bitvě u Mactanu, spíš než jako oslavu daru křesťanské víry, jak to pojímá třeba katolická církev, nebo vlastně dá se říct de facto drtivá většina filipínské populace, protože ta je přinejmenším z 80% katolická, a to takže vroucně katolická, bych řekl, že oni si tu víru umějí užívat, a jestli něco považují za dar, pokud jde o tu koloniální minulost, tak rozhodně tohle. Myslím si, že to utváří naprosto jejich identitu, že si asi nedovedou představit, že nejsou katolíci. Zároveň tam samozřejmě je 10% zhruba muslimská menšina na jihu země, a pro ní je víra úplně stejně důležitá jako pro ty katolíky, a samozřejmě to na sebe někdy naráží, ale jako nedělal bych z toho nějaký jako velký civilizační střet. Tam dokážou ty dvě víry vedle sebe koexistovat, ostatně koexistují právě těch 500 let.
1: Já svým způsobem chápu, že ty oslavy mají různorodý charakter, protože předpokládám, že Filipínci vnímají jinak tu naši eurocentrickou představu o tom, že nějaké území bylo objeveno. Z jejich pohledu se objevili Evropané.
0: Je to tak? Přesně jak říkáš. Já vlastně ta formulace objevu Filipín je legrační, a na druhou stranu byli to Španělé, kdo vlastně z těch ostrovů udělali nějaký jednolitý útvar, takže nebýt asi té španělské koloniální vlády, tak by Filipíny nevypadaly tak, jak vypadají dnes. Minimálně některé ty ostrovy by třeba se dostaly do sféry vlivu jako nějakých sousedních mocností. Ostatně oni by skutečně pravděpodobně byli islámskou zemí, protože v tom roce 1521, kdy se tam Magajenš a ta jeho výprava dostali, tak tou dobou právě islám mocně expandoval z jihu směrem na sever, už vlastně byl dokonce v Manile, kde byli místní vládci, kteří přijali islám.
1: Takže a jak se tedy stalo, že se tam křesťanství usídlilo pevněji než v okolním světě?
0: To je zajímavé a myslím si, že vlastně na to úplně historici jako neznají jednoznačnou odpověď, i když jako jsou samozřejmě teorie. Je jisté, že se tedy křesťanství začalo jako šířit až překvapivě rychle na to, jak malou vojenskou moc ti španělští kolonizátoři měli. Takže se mluví v této souvislosti spíš o takzvané conquistě espiritual, duchovním dobývání toho souostroví. A myslím si, že to nebylo dobývání v pravém slova smyslu, ale že vlastně Filipínci se nechali dobít velmi asi ochotně, že prostě to přijali za své. Myslím si, že to prostě muselo narazit na něco jako v jejich duševním, duchovním nastavení. Něco, co tam prostě jako zaklaplo. Já když prostě vidím, pozoruju Filipínce třeba při náboženských slavnostech, které jsou na Filipínách jako opravdu rozmanité, početné, časté, tak tam je jako, to vidíte, že to je opravdu lucky match, jakože oni si to tak užívají, tu víru, a přestože já nejsem věřící, tak mě to jakoby, já vlastně jim to závidím, jako mě to strhne prostě hrozně rád, jako jsem s nima v těch chvílích, ať už je to prostě v kostele, nebo na nějakém tom procesí, nebo i takový bizarností typu těch velikonočních pašovů.
1: Ano, oni jsou proslulé, ty pro nás fotografie, pro ty, kdo to viděl, výjevy z filipínských Velikonoc, ze kterých trochu mrazí, protože lidé se nechávají přibít na kříže po vzoru Ježíše Krista. Viděl jsi to někdy na vlastní oči? Proč to vlastně dělají? Protože evropská tradice podporuje spíše jiný druh následování Krista.
0: Je to tak, dokonce i filipínská církev na Filipínách to vlastně těm lidem rozmlouvá. Jakože to není úplně nejlepší způsob, jak si připomenout utrpení Krista, ale jako samozřejmě ta vroucnost víry se projevuje různými způsoby a tohle je jedna z nich. To přibíjení na kříž je jenom jedna z forem, potom docela rozšířené, tak je to flagelanství, kdy skutečně jako oni si bičují záda. A jako teda hodně
1: z jakých důvodů to dělají?
0: Já si myslím, že tím, ono je to forma pokání. Třeba tohleto přibíjení na kříž, to není až zas tak jako stará tradice. To začalo někdy, pokud se nepletu, v 70. letech a vlastně začal to člověk, který to tam jako dělal rok co rok ještě jako nedávno. Mezi tím má své následovníky, ale to byl dělník, který vlastně dělal nějaké výškové práce, spadl ze střechy a prostě jako vypadalo to, že zemře, nezemřel, a on prostě pochopil, že jakoby to byl ten signál od Boha, že jako on teď musí nějak to prostě oplatit, to dobrodění, a vlastně jako nevím, jak, proč přesně si myslel, že tohle je ta forma, ale jako pašiové hry mají mnoho forem a tohle je vlastně jedna z nich, že tam to tedy dovedou až do toho krvavého konce. A vlastně se to děje.
1: Tedy nezemřou ovšem.
0: Ne. Ano. Nedovedou to až do takového
1: pak
0: konce.
1: Tak jsou vyléčení.
0: Ale jako stala se z toho vlastně jako turistická atrakce, že se tam sjíždí jako nejenom cizinci, ale prostě i pro Filipínce je to samozřejmě nějaká podívaná. Takže a jako na jednu stranu samozřejmě si člověk může říct, že to je jako nějaké, jako je to bizarní podívaná, ale jako já tam vidím pořád ještě i ten autentický prožitek, přestože jsou tam jako ty nánosy toho jako okukování, jakoby toho turismu, tak myslím si, že to je prostě jedna ze součástí toho, jak Filipínci tu víru prožívají, a je zajímavé to vidět a jako já to jako nerozporuju. No. Myslím si, že tam, že to není jenom o tom, že se chtějí předvádět, ale že tam je skutečně i nějaký niterní prožitek.
1: Slyšela jsem tě také zmínit, že by se příštím papežem mohl stát Filipínec. Samozřejmě doufám, že tato otázka ještě mnoho let nebude aktuální, ale přesto mě zajímá, o kom se mluví.
0: Mluví se o Luisi Antoniu Taglem, bývalém manilském arcibiskupovi, který dnes vlastně vede ve Vatikánu kongregaci pro evangelizaci národů už 2 roky. Taky bývá často označován za asijského Františka, protože oni jsou si blízcí a myslím si, že i v tom pohledu na věci víry vlastně souzní. On je taky označován za jako progresivnější hlas, ale tady bych zdůraznil, že on má skutečně dar jako tak nějak obrušovat hrany a tlumit emoce tam, kde to není úplně produktivní. Takže on třeba se zastává, dejme tomu, jako gejů třeba nebo rozvedených lidí, na které podle něj církev v minulosti jako nenahlížela s úplným pochopením a je proto, aby vůči těm lidem bylo jako postupováno s větší tolerancí, aby jim bylo dopřáno prostě toho, co i ostatním věřícím. Ale jako nehrotí to, bych řekl, zbytečně a jako dokáže vlastně v těch lidech nějak jako utvořit ten konsenzus ohledně toho. A to si myslím, že vlastně kdyby se mu povedlo jako v roli papeže, takže to by bylo jako vítězství pro celou katolickou církev. A František vlastně, myslím, v tomto směru asi uvažuje a koná podobně. Ostatně jeden z mých největších zážitků bylo sledování Františkovi návštěvy na Filipínách v roce 2015.
1: On je tam ve velké oblibě.
0: Naprosto. Filipínci mají pro něj přezdívku Lolo Kiko, což znamená dědeček Frantík, dá se říct, nebo no, dědeček František. A jako to, jak skandovali během té bohoslužby pod otevřeným nebem v centru Manily v Rizalově parku, kde se jich sešlo, já nevím, no, myslím, že se uvádí 5 až 6 milionů, takže jako polovina České republiky na jednom místě. To pršelo, takže počasí nebylo nic moc, ale prostě ty lidi si to nemohli nechat ujít. Tak tam bylo vidět, že jako ano, že tam se, myslím, navázal jako velmi úzký vztah mezi Františkem, ale oni, myslím, Filipínci měli ve velké oblibě třeba i Jana Pavla II., který tam byl hned dvakrát. A jako pokud by se kardinál takhle stal příštím papežem, a ono se o něm, myslím, hodně spekulovalo už i při té minulé konkláve v roce 2013, i když tehdy byl vlastně velmi mladičký kardinál, teprve rok byl tou dobou kardinálem a dnes je mu 64, takže pořád si myslím, že mladý, je to velmi energický člověk, myslím si, že tady bude ještě dlouho. A já si myslím, že skutečně má předpoklady pro to, on vlastně i jeho učitelé třeba teologie ho považovali za neskutečně jako silného, že kdyby se dal na dráhu teologa, tak říkali, že to by byl jeden jako z nejvýraznějších teologů své generace. On nakonec vlastně tedy uvíznul v té praxi, prostě když se stal biskupem, ale jako i tam se mu daří a prostě má dar. Myslím si, že lidi ho mají hodně rádi a sympatické je už to, že on si vlastně nechává jako spíš se oslovat přezdívkou, kterou má Čito, než prostě, že by si nechal říkat pane kardinále a tak. Takže určitá pokora, to by, myslím, byl krásný způsob, jak navázat na papeže Františka, ale jak říkáš, ne, třeba to nebudeme muset řešit ještě hodně dlouho.
1: Těmito slovy uzavírá dnešní Za 5.5 novinář a znalec Filipín Pavel Vondra. Díky za tvé vyprávění a přeju ti, abys mohl o Filipínách přinášet co nejvíce dobrých zpráv.
0: To bych si přál ze všeho nejvíc. Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Hana Šarfová.
2: Tady je Proglas.
3: Hladíte k nám.
1: Za 5.5.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
4: Blízká setkání s výjimečnými hosty moderují Hana Šarfová a Petr Vizina. V sobotu Za 5.5 na Proglasu.
5: Tak další část pořadu Za 5.5 jsme před chvílí slyšeli a my se podíváme na další program, který vás ještě čeká. 17.40, teď už máme 17.41, tak poplujeme ještě v podvečerním proudu do 17. hodiny a 55. minuty, kdy na vás čeká další repríza dnešního dne Myšlenky na den. Už jsme ji slyšeli krátce před 6. hodinou raní, poté krátce před polednem a nyní krátce před 18. hodinou. Myšlenku na den pro vás připravil Daniel Ženatý. V 18 hodin se můžete připojit a pomodlit se s námi zpravodajský růženec a to už mě u mikrofonu vystřídá Daniel Blaške, takže se pomodlí s Tomášem Moštěkem zpravodajský růženec. Poté v 18:30 je na programu 218. kolo folklorní sedmičky s Helenou Bretfeldovou. Tak pokud máte rádi folklor, tak si nenechte tento pořad ujít. A samozřejmě myslíme také na naše nejmenší posluchače a za mě i nejmilejší, a to jsou děti. Večerní zýváček startuje v 19 hodin, ještě jsou prázdniny, tak děti dnešní večerní pohádku si nenechte ujít. A je tady napsáno, že je tak trošičku pro pamětníky, protože vznikla v roce 1998. Ale protože v ní jde o odvahu, překonání strachu i přátelství, její příběh a poselství nikdy nezestárne. A já vám jenom prozradím, že čteme pohádku. Pohádky a příběhy z Barvínku a dnešní část má název Tajná výprava. V 19.15 už jsem vás seznámila v průběhu dnešního vysílání s pořadem Slyšte lidé a půjde o novinky českých písničkářů. Připravil tento pořad náš hudební redaktor Milan Tesař. Ve 20.15 na vás čeká pořad Charity České republiky Charitalk a má název Jindřich Štrejt. Všichni jsme fotografovatelní, ale jen někteří jsou fotogeničtí. Tak to je opravdu příznačný název. A vy, kteří máte rádi večerní modlení, tak se nezapomeňte připojit ve 21 hodin na večerní chvály. Bude se s vámi modlit Daniel Blaške a Pavel David podle Hracího listu. No a tak já si myslím, že to už bude docela pro vás všechno. Ještě bych jenom připomněla pro milovníky klasické hudby, že ve 21.15 začíná další blok klasické hudby. A koho si dnes poslechnete, tak to už vám prozradí kolega Daniel. No a je 17:44, tak ještě si pustíme písničku, abychom se potom mohli v 17:55 zhruba zaposlouchat do myšlenky na den. A mám pro vás tedy píseň od Terezie Sterc, Přiznávám.

0: V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Teď je vystavená ve zvláštní vitríně v kostele svatého Jakuba. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. O její hodnotě se dlouho nevědělo, sdělila ředitelka muzea Jana Voleská.
1: V roce 1897 se dostalo do sbírek, získal ho tehdejší správce a zakladatel muzea Jan Tykač od místní kupecké rodiny Vrbových. Nevíme konkrétně jméno toho obchodníka, uvádí se jenom, že to byl J. Vrba. A doslova se píše v tom zápise, že rodina si sošky necenila a chtěla ji odstranit, takže jako vyhodit.
0: Dárce původně odhadl dobu vzniku artefaktu na přelom 18. a 19. století. Českotřebovskému muzeu ho věnoval i s původní dřevěnou prosklenou skříňkou. Soška Jezulátka dlouho ležela bez větší pozornosti v depozitáři a ze sbírek měla být vyřazena.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Slovensko vyslalo do Oscarového klání v kategorii mezinárodní film koprodukční drama Potopa. O nominaci rozhodla Slovenská filmová a televizní akademie. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy vznikl ve spolupráci s Českem, Polskem a Belgií. Pokračuje Lenka Pekařová.
3: Snímek Potopa mapuje osudy lidí na pozadí zániku rusínských vesnic na východním Slovensku kvůli výstavbě vodní nádrže na začátku 80. let minulého století. Tvůrci do snímku v rusínštině obsadili kromě profesionálních herců i neherce. Promítání filmu je součástí programu Mezinárodního filmového festivalu Cinematic, který bude v září ve slovenském lázeňském městě Piešťany.
0: Doplňuje ještě, že za Česko se o sošku Oscara od americké filmové akademie uchází snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Česko-slovenský dokument režisérky Pepi Lubojacky.
4: Něžná je proradná, krutá i bezradná. Plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku

Karel Kryl a písnička Salome a my budeme mít za chvíli 17 hodin a 54 minuty, takže už se blížíme k času, kdy na vás čeká ještě Myšlenka na den a v 18 hodin zpravodajský Růženec a do té doby si ještě pustíme písničku od Pavla Helána Za těmi horami. A já se s vámi, milí posluchači, za dnešní den pro tuto chvíli loučím a budu se těšit zase příští týden naslyšenou, tak Iva Horká vám přeje krásný týden, ještě zbytek léta a tak děti šťastný a studenti vstup do škol a vy se můžete těšit na mého kolegu Daniela.

za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

Mám rád konec srpna a začátek září. Chladnější rána jsou po horkém létu příjemná. Přes den ještě můžeme chodit v sandálech a tričku a přitom v dáli už tušíme bundy, pořádné boty a plískanice. Ale pořád ještě je teplo a příjemně. Současně také končí prázdniny a začíná škola. Změní se denní režim dětem, kantorům, kantorkám i jejich rodinám. Konec srpna a začátek září tak tvoří jemnou hranici, za níž je to trochu jinak, než bylo dosud. Něco končí, něco začíná. Myslím, že je dobře, že tento mezník existuje. Mezník, který prostě je a my jej nezměníme. A přitom se jej nemusíme bát. Změna, kterou přináší, není nijak náročná. Dokonce může být prospěšná. Rok za rokem se totiž pravidelně a přesně opakuje. Rok za rokem ji zvládáme. Nabízí nám, ať chceme nebo ne, prospěšný trénink, takovou ranní rozcvičku. Trénuje nás na přijetí situací, které náš život změní, aniž by se nás ptali, zda s nimi souhlasíme. Jednou budeme rádi,

že jsme tuto schopnost trénovali, schopnost přijímat změny, s nimiž nehneme. Čas totiž ty změny přinese. Co bylo dosud, už nebude. Už to nepůjde lyžovat, jezdit na kole, tancovat, hrát na housle, malovat, chodit na procházky. A už vůbec nebudeme souhlasit s tím, aby umírali naši přátelé a naši nejbližší. A ono se to přesto stane a pak to bude jinak. Po každé takové změně se budeme učit, jak žít dál. Bude to namáhavé a s přibývajícím věkem čím dál častější. No, není to vlastně zvláštní, že čím starší jsme, tím více učení, jak žít po změně, nás čeká. Konec srpna a začátek září nás vlídně a vlastně hezky na tyto změny připravuje. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

už je po 18. hodině, s vámi je od této chvíle Daniel Blaške. Všechny vás zdraví a také vás zve k modlitbě takového toho zpravodajského růžence.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Amen. Na začátek tohoto růžence vám dáme ještě minutku na to, abyste mohli do této modlitby uzavřít i své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Amen.

0: Ničivé přívalové povodně ve středu zasáhly Nepál. Prosme za oběti této katastrofy, za jejich blízké i za všechny, kteří jim přicházejí na pomoc. Budeme rozjímat tajemství slavného růžence, Ježíš, který z mrtvých vstal. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme o boží pokoj pro lidi, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Iránu či v Libanonu, aby dokázali hledat cesty k dialogu, spravedlnosti a k trvalému míru. Modleme se také za oběti válek a za všechny, kdo kvůli nim strádají. Rozjímat budeme tajemství Ježíše, který na nebe vstoupil. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V italském Rimini se konal 47. ročník festivalu Meetingu pro přátelství mezi národy, který navštívil i papež Lev XIV. Modleme se, aby setkávání lidí různých národů vedlo k většímu vzájemnému porozumění. Rozjímat budeme tajemství Ježíše, který Ducha Svatého seslal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Česká biskupská konference tento týden oznámila, že irský arcibiskup Eugene Nugent, nový velvyslanec svatého stolce v Česku, přicestuje ve čtvrtek do Prahy. Pane, prosíme o požehnání pro jeho novou službu. Rozjímat budeme čtvrtý desátek slavného růžence. Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Mší svatou s arcibiskupem Stanislavem Přibylem dnes pěší poutníci uzavřeli 26. ročník diecézní pouti mládeže. Pane, prosíme tě, provázej mládež na jejich životních cestách, chraň je před lhostejností, strachem a svody dnešního světa. Rozjímat budeme tajemství Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přidejme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme za společenství modlitby. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Začíná 218. kolo folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Je tedy poslední prázdninové či první školní. Záleží na tom, zda nás posloucháte v premiéře či v repríze pořadu. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem vás zdraví tradiční dvojice, hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Pozdrav míří k našim pravidelným i mimořádným posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu, přejeme jim příjemný a ničím nerušený poslech. Zároveň děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. To lze například prostřednictvím SMS či z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 10. září do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy, Slezska, dokonce dnes výjimečně i ze Slovenska. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Píseň může zaznít pouze 3x, pokud ji posunete do dalšího kola, střídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 anebo formuláře z webových stránek Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3, při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujal výlet do národopisné oblasti Prácheňsko s malou dětskou muzikou Rokitka v sadě s incipitem Támhle je lůka. Je tu tedy novinka, která nám připomene nedávno skončený dudácký festival ve Strakonicích a jeho dlouholeté hvězdy Konrádyho dudáckou muziku a jeden z jejich největších hitů, polku s názvem V nevolickým údolí. Zpívají Oldřich Heindl a Albert Švec.

Ani druhá novinka minulého kola, taneční sada v úpravě Lucie Uhlíkové, Šlo děvčátku na strojása v podání muziky Kašava, u vás neuspěla. Na pomezí Valašska ovšem zůstaneme i s další novinkou. Představí se nám cymbálová muzika Bukovinka, která od roku 1995 působí v Bystřici pod Hostýnem a mapuje zdejší folklorní odkaz. Z čtveřice dosud vydaných nosičů jsme vybrali svatební z alba Sloboda, Sloboda. Sama sujá paní matko sama v úpravě Kateřiny Kovaříkové. Hraje Bukovinka, zpívá dívčí sbor Jaderničky.

postupového bloku nám bohužel vypadla Anna Mučková-Habancová se svou dětskou nahrávkou Letěly dvě holuběnky. S další novinkou se vydáme za vzpomínkou na Slovensko. 12. srpna tohoto roku odešla na věčnost výjimečná zpěvačka lidových písní z Oravy a dlouholetá hudební redaktorka Československého rozhlasu Bratislava Darina Laščiaková. Dlouholetá členka souboru Lučnica a spolupracovnice Orchestra ľudových nástrojů v Bratislave za sebou zanechala řadu nahrávek svého výjimečného hlasu. My si ji připomeneme ukázkou z CD z mojej klenotnice. Budou to dvě písně z Myjavy. Hraje Olun.

Na děleném třetím místě naší hitparády se udržela cymbalová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. A nenápadně, přesto rozhodně, míří do našeho zlatého výběru. Chybí jim poslední krok. Tak tedy po třetí uslyšíme písňovou sadu s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka. Zda uspěje i po deváté, je jenom na vás, milí posluchači.

0: Дай-ка, мамочка!
1: Muzika souboru Dýleň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchu v Krušných horách, se i tentokrát podělila o třetí místo. Uspěla tedy milostná táhlice Když jsem šel od svojí milý Haničky v podání Dalibora Bárty. Tak vám ji nabízíme dnes po třetí.

Na druhé místo zásluhou vašich hlasů postoupila sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbálové muziky z Milotic. Ostatně není jedinou zpěváckou osobností ve své rodině. Výjimečným solistou a navíc primášem strážnického Danaje je její muž Jan Gajda. Dalšími pokračovatelkami rodinné tradice jsou jejich dcery Lucie a Nela, ale nyní Lenka Gajdová.

A na prvním místě kdo jiný než horňácký zpěvácký matador Martin Čambal. Jedinečný interpret tradičního horňáckého zpěvního stylu uspěl i se svou třetí akvizicí žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Je to prostě bohatýr a vy posluchači mu stále umetáte cestičku do zlatého výběru folklorní sedmičky. Už mu zbývá poslední, devátý krok. A my mu spolu s vámi držíme palce.

Právě dozněla nabídka 218. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to V nevolickým houdolí v podání Konrádyho dudácké muziky,

Třetí místo minulého kola zaujala cymbálová muzika Strážničan a solista Tomáš Pánek s písní Jadolina Dolina.

a konečně do folklorního zlatého výběru folklorní sedmičky mířící Martin Čambal s písní Za horama prší déšť.

Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 12. září. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 10. září do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, popřípadě

0: mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz nebo SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejme krásný víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.
2: Dospěli jsme k 19. hodině večerní, s vámi je na Proglasu Daniel Blaške a všechny děti i třeba dospělé zve k večernímu zíváčku.

0: Kluci a holky, krásný večer. Nyní je čas se uložit také ke spánku a snad nám pomůže usnout i pohádka, den krásně zakončit modlitba a naladit na hezké snění nějaká pěkná písnička. Dnešní večerní pohádka je tak trochu pro pamětníky, protože vznikla v roce 1998. Ale protože v ní jde o odvahu, překonání strachu i přátelství, její příběh a poselství nikdy nezestárne, napsala a vypráví ho Dana Holubová.
1: Tajná výprava.

0: Terko! Jakube! No tak jste tady?
1: Pšt! To víš, že jsme. Trochu jsme se zdrželi. Naši dlouho nechtěli usnout. Furt si povídali. Tomáš je tu taky.
0: Jo, jsme všichni.
2: Ondra, Tomáš, Jakub a Terka vyrazili do hluboké noci. Našlapovali tichounce, aby nevyplašili psy. Stejně občas nějaký zaštěkal. To se rychle přikrčili a skoro se plazili klikatými uličkami, jen aby je nikdo neviděl. Oddechli si až za vesnicí. Než vešli do lesa, ještě jednou si zopakovali plán.
0: Tak, proč jsme tu?
3: Abychom odhalili to lesní strašení.
0: Dobře, Tomáši, a jak zní naše heslo?
4: Kdo se bojí, nesmí do lesa.
0: Výborně. Tak úplněk máme. Nezapomeňte, že vedoucí jsem já. No nakonec jediný mám baterku. Jdeme.
2: Sotva vešli do lesa, obestřelo je hluboké ticho. Jen tu a tam slabý vánek zaševelil listím, někdy zahoukala sova a jinak úplné ticho a tma. Ještě, že Ondra svítil na cestu. Věděli, že se potřebují dostat ke krmelci a odtud už je jen kousek k palouku. Tam prý straší nejvíc. Za bílého dne už by tam dávno byli, ale takhle. Několikrát se museli vracet a než došli ke krmelci a pak k palouku, byla už docela půlnoc. Zrovna jí odbíjeli hodiny na kostelní věži.
0: Doufám, že nikdo nemá strach.
3: Ne, to ví, že ne.
5: Já taky ne, jenom se malinko bojím. Jakube, můžu se tě chytnout?
3: To víš, že jo.
0: No, to je fakt. Holky se trochu bát můžou. Však jsou tady chlapi, aby je bránili. Ale teď ticho a přikrčit.
2: Všichni si rychle lehli do trávy a ani nedutali. Čekali, co se bude dít. A dělo se. Nejprve se rozestoupil les a pak se na palouk snesla zvláštní záře. Teď vyleze strašidlo, čekali děti. A Terka bezděčně stiskla Jakubovu ruku. Jenže žádné strašidlo se neukázalo. Z lesa vylezl úplně obyčejný jelen. Vlastně nebyl tak obyčejný. Byl to 16. A k tomu ke všemu z nenadání promluvil lidským hlasem.
6: Družino moje, volám vás. Pospěšte k svému králi. Máme tu návštěvu.
2: V tu chvíli všechno kolem znenadání začalo šustit, dupat, cupat, poskakovat a k jelenovi se ze všech stran začaly slézat nejroztodivnější zvířata a zvířátka.
0: Tady se začíná dít něco, co se mi ale vůbec nelíbí. Připravte se k případnému ústupu.
3: Jasně.
2: Když byl palouk plný, jelen znovu promluvil.
6: Jak už jsem řekl, mý milí podaní, máme tu dnes nečekanou návštěvu. 4 lidská mláďátka. Musíme se domluvit, co s nimi uděláme.
7: Vykrákat za vlasy.
2: Navrhla první vrána.
8: Ne, přivázat je ke stromu.
2: Přišla se svou liška.
9: Řekl bych roztrhat.
2: Zařval medvěd a dál už nečekali. Ondra zavelel.
0: Ústup!
2: A děti plným tryskem vyrazili z lesa ven. Nikdo se nikoho neptal, jestli se bojí. Strach měli totiž všichni a to veliký. Utíkali, co mohli, ale zkuste to běžet ve tmě. Každou chvíli někdo upadl. Ondrovi se ještě k tomu rozbila baterka a za zády čím dál blíž slyšeli hlasy lesních zvířat. Přece jen ale byla naděje, že to stihnou. Do konce lesa byl už jen malý kousek. Když tu z ničeho nic Ondra zakřičel.
0: A, jau, jau.
2: A zmizel v jakési prohlubni, kterou v tomhle lese jak těživ nikdo neviděl a hned začal střídavě volat.
0: Au, pomoc, jau, já, pomoc.
5: Ondro, co se ti stalo?
0: Já nevím, asi mám vymknutý kotník nebo zlomenou nohu, já nevím, ale hrozně to bolí.
3: Počkej, Ondro, nějak to vymyslíme, jak tě vytáhnout.
7: Ale rychle, zvířátka už nás dohánějí.
3: Já vím, ale jako naschvál, tu není žádný klacek, větev nebo něco.
5: Co budeme dělat?
3: Musíme přece něco vymyslet.
2: Stačil ještě říct Jakub, ale to už je ze všech stran obklopila zvířátka. Nebylo kam utéct.
6: Vítám vás ve svém království, děti. Vypadá to, že jsme vás trochu polekali, je to tak?
3: Je, pane králi, ale my jsme nikomu z vás nechtěli ublížit. Chtěli jsme jen vypátrat, jestli tady skutečně straší.
5: Nezabíjejte nás, prosím.
6: Nebojte se, já vím. Některá má zvířátka jsou trochu prudší, ale nedivte se jim. Někteří lidé jim skutečně ubližují. O vás ale vím, že jste hodní. Několikrát jsem viděl, jak s tatínkem do krmelce nosíte seno a jiné dobroty.
7: Takže nás necháte jít?
6: Ale nechám.
7: No a co já?
2: Zavolal Ondra z jámy.
6: Pomůžeme ti. Zvířátka, jděte na to.
2: A jako by to dělali odjakživa, vlk skočil za Ondrou do jámy a udělal mu stoličku. Ondra si na něj vylezl, přichytil se lišči na ocásku a jen co se trochu povytáhl, drapl ho medvěd do svých pevných tlap a dočista ho vytáhl ven.
7: To se mi ulevilo, díky. Já už jsem se bál, že tam zůstanu. Jen na tu nohu se nějak nemůžu postavit.
6: Veverko, podej mi hojivé bílí. Tak. A každý večer si z něj udělej na svoji nohu obklad. A aby tě kamarádi domů nemuseli nést, tady kňour tě rád sveze až k vesnici.
7: Je, moc vám děkujeme, zvířátka, fakt díky.
2: Řekl za všechny Ondra.
6: My děkujeme vám, že na nás nezapomínáte a celý rok nám pomáháte. Tak tedy s Bohem.
4: S Bohem!
2: Řekli děti a pomalu se šourali z lesa. Ondra samozřejmě na kňourovi. Najednou se jim domů vůbec nechtělo. Zvířátka je doprovodila až na kraj lesa, naposledy si zamávali, u vesnice je opustil i kňour a byli zase sami.
3: A je postrašení.
5: To je pravda. Ale máme zase spoustu nových kamarádů.
7: No to jo, hele, to bych nikdy neřekl, jo, že se svezu na kňourovi.
10: Škoda, že už to skončilo. Musíme domů.
7: Tak dobrou.
4: Dobrou noc.
2: A rychle spěchali domů. Možná vás zajímá, jak to dopadlo s Ondrovou nohou. No, mamince řekl, že se mu to stalo v noci. No, tak vlastně nelhal. A víc už prozradit nemohl. Každý večer si pak udělal obklad z hojivých bylinek a už za 3 dny běhal s ostatními jako čamrda. A to je dobře.
11: Vyprávění o tom, jak překvapivě dopadla tajná noční výprava dětí do lesa, napsala a vyprávěla s pomocí mnoha kolegů Dana Holubová. A v tuto chvíli už se společně pomodleme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, tento den nám nabídl spoustu příležitostí, jak zažít dobré, tak i dobré konat. Děkujeme za všechno, co jsme přijali a litujeme toho, co jsme promarnili a nevyužili. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Každý týden v tuto dobu se vám na Proglasu hlásí hudební týdeník Slyšte lidé s Milanem Tesařem. Příjemný poslech. Dnes se budeme po roce a čtyřech měsících věnovat novinkám českých písničkářů a písničkářek. Písničkáře definují jako autora, který si sám písně píše a sám je zpívá, nezávisle na tom, jestli hraje sám nebo jej doprovází kapela. A může jít také o písničkářské duo, což je případ Pavly Boučkové a Petra Novotného. Ona píše texty a zpívá, on většinou skládá hudbu a doprovází ji. Základem je v tomto případě folk, ale jednotlivé písně alba Nedolomím mají blízko také k jazzu, popu nebo šansonu. Novotný, známý především ze skupiny Žalman a spol., je na tomto albu nejen spoluautorem a spoluhráčem, ale také producentem a aranžérem. Právě jeho zkušenost se studiovou prací umožnila jednotlivé písně výrazněji hudebně rozvinout a ukázat, že písničkářská nahrávka nemusí stát pouze na zpěvu a kytaře. Album obsahuje jak intimně laděné písně, tak hravější nebo ironické skladby. Poslechneme si píseň Rouzí.

Poslouchali jsme Pavlu Boučkovou, kterou doprovázel Petr Novotný. Album se jmenuje Nedolomím. Staré písně, které už řadu let hrával na koncertech, spojil na svém novém albu s novinkami písničkář Aleš Petržela, vítěz Porty z roku 2017. Aleš se na albu Dvě mouchy jednou ranou představuje jako skladatel, textař, interpret i producent. Celou desku si sám nahrál, mixoval i mástroval a produkci pouze konzultoval se zkušeným Martinem Ledvinou. Vizuální podobu alba navíc vytvořili dva generačně odlišní autoři, 15-letá Julie Petrželová a grafik Jakub Jakubec. Mezi hosty na albu jsou například houslista Pepa Malina nebo zpěvačky Tereza Balonová a Lucie Urbancová, s nimiž Aleš Petržela nahrál duety. My si jej poslechneme v písni Anděl z popela.

Tereza Richtrová se řadu let věnovala především herectví. Známe ji jako televizní moderátorku, ale v poslední době o sobě dává vědět jako velmi zajímavá písničkářka. Její první album Místa krajiny je jakýmsi hudebním časozběrem více než 20 let. Nejstarší a nejnovější text na albu od sebe totiž dělí 2 desetiletí. Písně nejsou řazeny chronologicky, ale spojuje je motiv místa jako prostoru paměti, vztahů a životních rozhodnutí. Jižní Morava, Dyje, Pálava, Haná, Moravské Kopanice nebo Pražská Libeň zde vytvářejí osobní mapu krajin, které autorku nějakým způsobem formovaly. Jednotlivé skladby nejsou jen popisem míst, ale spíše vzpomínkami, které jsou s nimi spojeny. Album produkoval a většinu nástrojů nahrál Martin Kišperský. Dále zde účinkují například Martina Trchová, Průn, Ondřej Kijas, Josef Klíč, Martin Novák, Radim Hanousek nebo Michal Grombiřík. Na ukázku vám nabízím píseň 42.

0: V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám českých písničkářů a písničkářek. Teď to byla Tereza Richtrová. Vladimír Merta, který v roce 2026 oslavil 80. narozeniny, vydával v poslední době sérii sólových nahrávek Nejisté jistoty. Jako poslední, pátý díl, vyšlo album Nebe nepočká. Merta ani ve svých 80 letech nepůsobí jako interpret, který pouze těží ze své někdejší legendy. Naopak ukazuje, že má stále co říct a že jeho autorské uvažování nestratilo svěžest ani relevanci. Celá série pěti alb dohromady obsahuje 56 nových písní a velmi pestře tak představuje mimořádně silné pozdní období jednoho z nejvýznamnějších českých písničkářů. Základem zůstává Mertova výrazná akustická kytara a charakteristický hlas poznamenaný desetiletími zpívání. Tu a tam se objeví například foukací harmonika, ale celkový zvuk zůstává syrový, domácí a velmi soustředěný na samotné sdělení. Já jsem vybral píseň Líně, líný blues.
1: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

chai. Sednu si do sálu mezi vás a dám si voraz, začnu hraj.

Chlastce mi dere z prášky na rozum. Tak si jdu z flašky zalít vodkou rum.

Filip Pícha své první sólové album nazval Je později, než si myslíš. Název naznačuje jedno z hlavních témat nahrávky, plynutí času, proměnlivost života a okamžiky, kdy si člověk některé věci uvědomí až později. Pícha přitom závažná témata podává s nadhledem, ironií a smyslem pro absurdní detail. Píše o věcech, které zná z bezprostřední zkušenosti, ale dokáže je posunout k obecnější výpovědi. Filip Pícha, známý z kapely Tajné slunce, pracoval na svém albu podobně jako Tereza Richtrová s Martinem Kišperským. Do pořadu vybírám píseň Jeremiáš.

To byl Filip Pýcha ze svého alba Je později, než si myslíš. Po šestileté pauze vydal nové album českobudějovický písničkář, básník a výtvarník Stanislav Kahuda. Ten patří k autorům, jejichž písně stojí především na své ráznému humoru, na slovních hříčkách, absurditě a schopnosti dívat se na běžný svět z nečekaného úhlu. Do světa plného bizarních situací a slovních spojení nás Kahuda zve už názvy svých písní. O 12 prasátkách, Strátosféra, Zaťukal jsem si na čelo nebo Trápení bezhlavého rytíře. Kahuda v první polovině 90. let zvítězil na Portě a také vyhrál jednu z diváckých cen na festivalu Zahrada. A právě do té doby před více než 30 lety se vrací i tím, že na nové album Netopír zařadil i 4 starší písně. Jednou z nich je Zlatý prase.

jsem táhl. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen. To když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

0: za čtyři vůry. Vyřežu loďku z mozkové kůry, když seču trávu, často jsem zmámen. To když mi náhle, padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní kámen.
1: I další písničkář, kterého si představíme, byl aktivní už v 90. letech. Tehdy například vydal album svérázných elektronických úprav písní Karla Kryla. Ovšem nás bude zajímat jeho autorská tvorba. Mluvím o písničkáři, který si říká Raven a který své nové album Dopio vydal v zajímavém formátu. Jedno balení totiž obsahuje jak klasické CD, tak flash disk ve formě platební karty. Součástí luxusně koncipovaného vydání je také buklet obsahující texty všech 20 písní. Album je bohatě aranžované vedle autorova hlasu, kláves nebo kytary. Na něm dostávají slovo saxofon nebo dokonce symfonický orchestr. To umožňuje jednotlivým písním vytvářet rozdílné nálady a posouvá nahrávku směrem k aranžersky bohatému šansonu. Raven jako autor se totiž pohybuje mezi blues, šansonem a osobitou písničkářskou výpovědí. Charakteristický je pro něj cit pro příběh, atmosféru a výrazné slovní obrazy. Z alba, které si nadělil ke svým 60. narozeninám, si poslechneme skladbu Rande na hranici, inspirovanou válkou na Ukrajině.

Posloucháte novinky českých písničkářů v pořadu Slyšte lidé na Proglasu. Teď to byl Raven z alba Dopio. Pod názvem Share Now vyšlo 6. řadové album Petra Linharta. Název odkazuje k teplickému Šanovu, kde se Linhart poprvé v životě dotkl kytary. Bylo mu tehdy 15 let a na kytaře byly natažené struny značky Goldfuchs, kterým se říkalo Zlaté lišky. A právě liška z obalu těchto strun se v Linhartově vzpomínce stává němým svědkem začátku jeho hudební dráhy. Album tedy není jen novou kolekcí písní, ale také návratem k okamžiku, kdy to celé začalo. Vedle písní inspirovaných sudetskou krajinou, příběhy tamních obyvatel, ale také třeba Brnem, na albu najdeme také vzpomínku na zesnulého kolegu a písničkářský vzor Oldřicha Janotu. Hudebním producentem a aranžérem alba je Josef Štěpánek, který zároveň obstaral velkou část instrumentace, hraje na akustické, elektrické, tenorové a terciové kytary, na mandolínu, autoharfu i pedal steel kytaru. Doplňují jej Jan Steinsdörfer na klávesi a Jaromír Honzák na kontrabas a baskytaru. Missy z alba, jehož tématem je minulost, osobní i historie naší země, poslechneme titulní píseň Share Now.

taky kapelníkem lázeňskýho sextetu. Bratranci hráli čelo a hornu a nahráli mi Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

dozněla ukázka z nového alba Petra Linharta s názvem Schönau. Nil nový sub sole je název nového alba kytaristy a písničkáře Romana Hampachera. Zatímco jeho předchozí nahrávky byly převážně intimnější a akusticky laděné, tentokrát se obklopil kapelou a výrazně přitvrdil. Základem je plnější, dynamičtější zvuk, důraz na rytmiku a sevřenější kapelový projev. Přestože se album posouvá směrem k roku, Hampacher neopouští své původní kořeny. V hudbě jsou stále patrné bluesové vlivy a příslušnost k alternativněji pojatému písničkářství. Nová kapela k tomu všemu přidává modernější rockový zvuk a místy také jemné jazzrockové přesahy. Latinský název alba Nil novi sub sole pochází z biblické knihy Kazatel a znamená nic nového pod sluncem. Doplním, že autorem textů na albu je Michal Bulíř, Hampacherův kolega z folkové skupiny Lautrec. Vybírám píseň Nevcházej něžně.

Zpíval Roman Hampacher ze svého nového alba Nil Novi Sub Sole. Už jsme tu dnes měli alba vydaná u příležitosti kulatých narozenin. Vladimír Merta oslavil 80. a Raven 60. Přesně mezi nimi je Zdeněk Vřešťál, který své nové album pojmenoval podle svého aktuálního věku 70. Vřešťál byl spolu se Zuzanou Navarovou a Vítem Sázavským zakládajícím členem skupiny Neres, která v 80. letech výrazně proměnila českou folkovou scénu. Na albu 70 Vřešťál představuje svou současnou autorskou tvorbu, ale přidává také něco navíc.

Vedle 13 nových písní totiž album obsahuje ve své rozšířené verzi na flashdisku řadu raritních, dříve nevydaných nebo ze starších alb sesbíraných nahrávek. Takže posluchač má nakonec k dispozici celkem 70 skladeb. Jejich škála sahá od slovních a hudebních hříček až po vážné texty inspirované například válkou na Ukrajině. My si poslechneme duet Zdeňka Vřešťála s Denisou Klementovou Už nejsme my.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám českých písničkářů. Nové album svých autorských písní vydal také písničkář Mirek Baldrich, a to pod názvem Motýly. Jeho hudební dráha začala v roce 1988 v kapele Kenton, později Baldrich působil ve skupinách Mount Reap a Ve dvou a od roku 2017 jej jako písničkáře doprovází kapela Balda Band. Album Motýly je jeho šestá dlouhohrající nahrávka. Z alba, na němž je patrná autorová rocková minulost, si poslechneme píseň Hvězdná pláň. Až se v mé...

Z Českých Budějovic pochází písničkářka Maržary, která na podzim 2025 vydala své druhé album Setting This Place on Fire. Pohybuje se na něm na pomezí písničkářství a alternativního popu. Doprovázejí ji bubeník Petr Heřman a baskytarista a hráč na syntezátory Martin Uriánek. Jejich přítomnost pomáhá písním překročit čistě intimní písničkářskou polohu a vytvořit plnější alternativně popový zvuk. Výraznou roli má také producent Michal Schnaubert z kapely Prázdniny, který se postaral o výslednou podobu nahrávky. Maržary nám nabídne píseň Baltic Sea.

Především ze zhudebněných básní sestavil písničkář Franta K. Barták své nové album Čaj a stín moruší. Na albu se setkáváme s velmi rozdílnými tématy a náladami od válečné poezie čínského autora Tu Fua přes ironickou baladu mravoučnou François Villona až po intimní a melancholické verše Paula Verlaina. Z českých básníků sáhl Barták po poezii Karla Hlaváčka, Jana Skácela, Konstantina Bíbla nebo Jiřího Koláře. Ze světa čerpal vedle francouzské a čínské tvorby také ze staré astécké poezie. Barták na albu postupně pracoval ve svém domácím studiu v letech 2018 až 2025. Některé písně pocházejí ještě z jeho středoškolských let. Právě Franta K. Barták bude poslední, koho budeme v tomto přehledu novinek českých písničkářů poslouchat. Bude to zhudebněná báseň Paula Verlaina Popřejte sluchu něžné písni, duet Franty K. Bartáka s Danielou Stolařovou. Budu rád, když mi dáte vědět, kdo z písničkářů nebo písničkářek vás v tomto pořadu zaujal. Na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

Dejte sluchu něžné písni, pláče, aby se zalíbila, je lehká, diskrétní a milá, jak krůpěj rosy, jež mech třísní. Hlas drahý snad vám cizí není.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas. Hledá drobné detaily, umí je zasadit do překvapivého kontextu, má cit pro symboliku obrazu i projemný náznak, který celkovou kompozici posouvá mnohdy až do absurdních dimenzí. Ukazuje reálie v syrové, často až brutálně popisné podobě, ale na druhé straně si všímá i duchovního rozměru. Tak také taková slova mají kritici pro práci našeho dnešního hosta. Svým snímkům občas říká fotěnky. Zkusíme teď spolu projít život muže, kterého kvůli dokumentárním snímkům zatkla STB, 4 měsíce strávil ve vazbě na Ruzyni, který kvůli hanobení republiky nesměl učit a skončil i jako dispečer na státním statku v Ryžovišti. A který říká, i když někoho fotografuji, jak žije v marazmu, chci najít jiskřičku toho pozitivního. Ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím také fotografa, vysokoškolského pedagoga, kurátora, organizátora kulturního života Jindřicha Štrajta. Vítejte u nás.
1: Děkuji, jsem velmi potěšen. Krásná slova.
0: Pane profesore, měl jste někdy období, ze kterého jste ani tu jiskřičku vykřesat nedokázal?
1: No, já myslím, že asi ne vůbec, protože můj způsob práce je takový, že já se snažím pracovat na několika projektech najednou. Jestliže cítím, že ten jeden projekt je už na hraně v tom případě, že si řeknu, tady se začínám opakovat, tak přejdu na druhý projekt. Takže já si to řídím podle toho, jakou mám náladu, jakou mám chuť právě s tímto tématem pracovat. A samozřejmě také podle toho, jak jsem domluven s lidmi, které fotografuji, nebo s tím prostředím se musím nějak spojit, prožít. A toto všechno ovlivňuje to, co právě fotografuju.
0: Zaujalo mě to, co jste řekl. Když cítím, že se můžu opakovat. Jak to vypadá, když se fotograf opakuje? Protože mám pocit, že každá situace a každá chvíle je svým způsobem neopakovatelná.
1: To máte pravdu, je to tak v životě, ale když fotografujete, tak třeba podobným způsobem zabíráte třeba portréty. Jo, nebo tu situaci vidíte podobným způsobem a já si říkám, ne, tady už toto jsem už, podobný záběr jsem udělal. A tak si potřebuji odpočinout, v uvozovkách odpočinout a hledám jako další možné záběry nebo další vidění nebo další přístup jako k té realitě.
0: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vás učil pan profesor Bukovian a byl to právě on, od kterého jste získal za 400 korun československých německý fotoaparát Velta se záklopným objektivem. Tehdy vám na něj přispěl tatínek a vy jste mu musel slíbit, že 10 let nebudete kouřit. Dodržel jste slib?
1: Nejen, že jsem dodržel slib, ale těch 10 let, myslím. A já jsem nikdy v životě nekouřil. Já jsem nikdy v životě neměl v ústech cigaretu.
0: A proč se toho tatínek tolik bál?
1: No, my jsme bydleli na takové malé vesničce a já jsem měl odejít do města, studovat na vysokou školu. Měl jsem odejít do Olomouce a tatínek si určitě říkal, tak on půjde do velkého města. A kdo živí, koho potká tam? Takže z tohoto důvodu.
0: Co vás nakonec přitáhlo tak silně k fotografii? Jaký to byl moment? Mohla to být právě ta německá Velta?
1: To bylo zvláštní, protože ten pan profesor Bukovian mě učil housle. A jeho zálibou bylo kupovat a prodávat starší fotoaparáty. Prostě tím se bavil. A dokonce si vytvořil, nebo vybudoval si takovou malinkou fotokomoru o rozměru 1x1 metr přibližně. A mě, protože jsem byl jeho student, tak nabídl, jestli by si chtěl koupit ten fotoaparát. Pro něho to byla spíše taková záležitost finanční, než jako umělecká. A já jsem do té doby nikdy nefotografoval. A tak vznikla takováto situace, že mě nabídl ten fotoaparát a já jsem si říkal, no zkusím to.
0: Ono to vyšlo. Můj kolega Honza Oulík říká, že pro něj jsou nejsilnější vaše černobílé snímky z časů totality, které dýchají člověčinou a syrovostí. Jsou to fotky o životě na venkově bez příkras a vaše oči jsou prý i jeho očima. Když se my dva, pane profesore, podíváme společně na nějakou stejnou situaci, která se před námi bude odehrávat, co vy uvidíte a já ne?
1: Pro mě nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. A když se dostanu do takovéto situace, tak velmi pečlivě pozoruju ty lidi, jak se k sobě chovají a co k sobě cítí a jaký mají mezi sebou vztah. A toto je vlastně téma, které mě zajímá a které chci nějakým způsobem zachytit. Takže z toho velkého celku nebo z té změti toho, té situace, já si vyberu takovýto námět nebo takovéto téma nebo ten moment, který chci zachytit. A čekám a pozoruju a ty lidi, samozřejmě ještě jeden moment je tam. Já se musím rozhodnout, pro kterého člověka budu mít tu chuť ho nafotografovat. Protože všichni jsme fotografovatelní, ale jenom někteří jsou fotogeničtí.
0: A jaký je mezi tím rozdíl? A teď to zkuste vysvětlit.
1: Je to, co se nedá asi ani popsat, protože to jsou takové subjektivní názory na to, kdo pro koho je ten, kterého chceme fotografovat. A ten člověk mě musí zaujmout. Něčím zaujmout a potom já už neznám bratra.
0: Zeptám se tedy trošku jinak. Jaký je rozdíl mezi dobrým fotografem a tím špičkovým? Jehož práce je povýšena právě možná o tu schopnost rozpoznat, kdo je fotogenický nebo jaká situace je fotogenická.
1: No a ještě jednu věc musím sledovat a to je, než začnu hledat a než začnu fotografovat tu situaci, tak se musím rozhodnout, co tím chci říct. A toto je pro mě a vůbec to nejdůležitější, protože ta myšlenka. Já musím do té fotografie dostat nějakou myšlenku, něco, co toho diváka potom zaujme a co si sám, na co si sám potom přijde. A to je, myslím, to nejdůležitější. A potom teprve jdou ty další věci, jako je ta fotogeničnost nebo ten vztah a tak dále. Ale ta myšlenka, kterou bych rád do té fotografie dostal, to je ta alfa omega.
0: Začnu teď trošku jednou takovou soukromou historkou.
1: Není to moc filozofické.
0: Není, pane profesore. To je přesně to, co od vás chci slyšet, protože myslím, že mě se nikdy nepoštěstí stát se nejenom, že dobrou fotografkou, ale špičkovou fotografkou. Už jenom ten moment, kdy jsem chtěla nedávno vyfotit svého staršího syna mobilem na výletě a on mi pravil, tak to byla mami, tvoje poslední fotka. Nesnáší focení. Co vaše okolí, pane profesore?
1: Tak To se samozřejmě mění podle toho, kde fotografuji a co fotografuji. Jsou lidé, kteří se velice rádi fotografují, nebo celý ten záměr. Já nefotografuju na ulici, nebo tak jako lidi, které neznám, nebo které jsou tak jako nahodile. Ale vždycky pracuji v nějakých takových cyklech, v takových souborech, bych řekl. A tady potřebuji se jako co nejvíc soustředit na to téma a dokázat to nějakým způsobem zachytit.
0: Přesto jste domluven s někým, že budete mapovat část jeho života, jeho práci. Ale i tak, navzdory té vzájemné domluvě, mohou být chvíle, kdy to tomu fotografovanému může být třeba nějaké nepříjemné. Nebo necítí se dobře zrovna v tom okamžiku, komfortně. Jak se to dělá? Jak se z fotografa stane ten neviditelný reportér, který si řekne, teď to zmačknu, a nebo na druhou stranu ne, tahle chvíle není určená pro mě.
1: Jo. Tak to je právě to, co je velmi opravdu složité, aby člověk vycítil. Ne všichni lidé se fotografují, nebo rádi se fotografují, ne všichni přijímají toho fotografa. A samozřejmě, že jestliže já si vyberu už ten typ, tak je důležité to, abych ho neodradil, abych navázal takový kontakt s ním, abych ho trošičku poznal. Takže já nezačínám fotografovat hned. Já si s ním jako povídám. A já chci něco o něm se dozvědět a chci navázat s ním nějaký kontakt. A během toho rozhovoru samozřejmě ho sleduji, pozoruju nejen tu verbální stránku, ale tu vizuální. A je to něco mezi nebem a zemí. Je to takové těžko popsatelné. Prostě já potřebuji navázat s tím nějaký kontakt. Pokud se mi toto podaří a vlastně dostanu toho člověka tam, kde přibližně potřebuji, tak je to krásné. Je to krásné fotografování. Pokud se toto nepodaří, tak od toho odcházím, anebo to nedělám, anebo udělám formální jenom záběr, jakože jsme se tady viděli, že jsme se tady potkali, ale už v tom nepokračuju. Takže je to, jak říkám, to je těžko definovatelné, popsatelné. Je pravdou to, že když dělám nějaké přednášky nebo setkání s fotografy, tak právě tyto věci ty fotografy zajímá.
0: To nezdělitelné.
1: A teď jim to mám vysvětlit, tak jim to mám popsat, jak to udělat. No je nejlepší, když dělám takový fotografický workshop, když oni jdou se mnou a když vidí, jak já komunikuji. Vlastně to, ta fotografická práce vlastně ustupuje, že nejprve je to ta komunikace. Nejprve je to tak vystavěno, abych toho člověka nebo toho, koho chci fotografovat, získal pro tu myšlenku, kterou já mám v hlavě.
0: Teď nevím, jestli může být dobrým sociálním fotografem i fotograf, který je třeba introvertní, uzavřený, který nedokáže třeba tolik sdělit svůj záměr proti straně. Jak se s takovýmhle protiúkolem poprat?
1: Tyto fotografy, kteří jsou takto naladění, tak je nejlepší, aby fotografovali zátiší, které se nehýbem, nebo krajinu, s kterou nemusím mluvit a kterou si hlídají, nacházejí, některou chtějí vyjádřit to, co já chci vyjádřit vztahem, tak oni mohou vyjádřit tím pohledem, který najdou si v té krajině nebo v tom zátiši. Řekl bych, že jsou fotografové, kteří takto fotografují a když přijdou ke mně, anebo když vidí, jak pracují, anebo když vidí ty moje fotografie, tak, tak se snaží to taky jako napodobit, anebo vyzkoušet si to. A teď záleží na nich, jestli v tom budou pokračovat, anebo se vrátí k tomu původnímu. To se nedá nějak, já bych řekl dokonce, že se to nedá ani naučit. Že to musí člověk cítit. Že by tam mělo být ze strany toho fotografa. To jsem, já jsem měl zrovna předevčerem takovou 4-hodinovou přednášku pro studenty a fotografii. A když to končilo, tak mě jeden z nich řekl, vy máte vlastní charisma. A to charisma je asi důležité pro to fotografování. On říkal, my jsme tady měli už několik takových přednášek a význačných fotografů, kteří tady nám přednášeli. Ale to, co jste vy předvedl, tak to je neopakovatelné.
0: Já se teď zastavím na chvilečku u vaší dlouholeté spolupráce s Charitou Česká republika. Už před pár lety jste nafotil knihu Být doma o lidech, kteří umírají. Co se člověk při takovém pozorování naučí? Co se třeba dozví sám o sobě?
1: Tento cyklus jsem dělal s Charitou v Šumperku a jeden předtím jsem na tom pracoval ještě v Olomouci. Takže to téma, o kterém mluvíte, nebo které se ptáte, to je vlastně téma života a smrti. A to je téma, které všichni nějakým způsobem musíme prožít. Tady se při každém fotografování, při každém setkání, tak se vlastně učím. Nikdy to není stejné, nikdy, každý je to jiné nějak něčím a každý ten člověk je úplně jiný, jinak to přijímá. A zase já musím reagovat na to prostředí, na to okolí a samozřejmě na toho člověka. A tady se učím a to se nedá zopakovat a to se nedá ani přenést z jednoho modelu na druhý. Vždycky je to jiné.
0: Jaký styl fotografické práce myslíte, pane profesore, že v budoucnu zanikne jako první? Bude to žurnalistická fotka? Bude to fotka sociální? Může to být fotografie umělecká?
1: Toto je složitá otázka, protože jestliže zadáte umělé inteligenci přesný téma, tak umělá inteligence to vytvoří. Ale myslím, že tam vždycky něco bude chybět. A to je ten mezilidský kontakt, který se nedá prostě vytvořit jinak, než tím, že se opravdu ti lidé sejdou a vidí se a komunikují z očí do očí.
0: Jaký snímek, pane profesore, v tom případě pro vás má největší cenu? Teď možná můžu mluvit o fotkách z terénu. Jsou to ty fotky, které pořizují lidé zevnitř to společenství uskupení navzájem, třeba si fotí nějaké situace, anebo jsou to potom fotky od profi žurnalistů, od profesionálních fotografů. Co má větší výpovědní hodnotu?
1: Toto je velmi složitá otázka, protože ten amatér, a já jsem vlastně taky amatér, já pořád se považuji za amatéra, protože pořád se učím, může vytvořit fantastickou fotku, ten profesionál, samozřejmě všechny tyto věci, o kterých jsme mluvili, tak už má nějakým způsobem zajeté. On už ví, jak se postavit, co udělat, jak se podívat, jaké světlo, jaká kompozice. A prostě udělá skvělou fotografii. Takže vůbec zase jsme tady u toho, jestli ten fotograf dokáže navázat ten kontakt a dokáže tam dostat tu myšlenku.
0: Mm-hmm. Čili kdyby to nedokázal, tak vlastně ti insidři, ti lidé, kteří fotí něco náhodně, náhodní pozorovatelé, žádní profi fotografové, můžou mít ty snímky mnohem lepší ve finále.
1: Může amatér, který tam přijde, nebo který, já si myslím, že to jsou spíše lidé, kteří žijí s tím člověkem, protože normální fotograf nepřijde do nějaké rodiny a neřekne, já bych si vás chtěl vyfotografovat. Ale jestliže je to člověk, který s tím jiným člověkem žije, zná ho, ví o něm všechno a nafotografuje ho s tím vědomím, že to jsou fotografie, které jsou neopakovatelné a poslední třeba, tak může udělat nádherný soubor. Ale to všechno je zase otázka. Ideální je to, když má ten amatér určité znalosti nebo zkušenosti, bych řekl, s fotografováním anebo tím vnímáním toho řádu. A potom, když se toto spojí s tím vnitřním, tak je to to nejlepší.
0: Pojďme se teď
1: Ale to jsou takové otázky těžké strašně. Tak,
0: Já jsem ráda, že se snažíme hledat odpovědi.
1: Jsou to takové otázky na tělo.
0: Pojďme se teď ponořit trošku do historie. Psal se rok 1978, no a vám se začíná psát etapa kontinuálního mapování tehdy československé vesnice. Jak moc se liší život na vsi a v menších obcích teď, po téměř 50 letech od chvíle, kdy jste začal systematicky venkov mapovat? Je pořád co fotit na vesnici?
1: Na tuto otázku rád odpovím to, že zase záleží jenom na tom fotografovi, do jaké míry si to umí najít. Přirozeně, že se ta vesnice hodně změnila. Mezilidské vztahy se hodně změnily, ale změnila se taky ta materiální stránka a změnila se taky systém života na té vesnici. Takže v těch 70. 80. letech ti lidé opravdu pracovali rukama. V současné době prakticky nevidíte člověka na poli. Tam přijede traktor anebo nějaký přístroj, který vlastně všechno toto udělá. To znamená, že se ta práce opravdu změnila a je velmi těžké nafotografovat to, co bylo možné před několika lety. Takže a toto je velká změna právě v té vesnici. Přesto bych řekl, že ten život na té vesnici už není otázkou toho doružování v těch družstvech nebo v té kolektivizaci, ale každý ten člověk, většinou na té vesnici, má své políčko, má svou zahradu, kde vlastně to, co dělal předtím jako profesionál, tak dělá na tom svém, na té své zahradě.
0: V menším.
1: A já se tady za to si uvědomil, protože teď fotografuji jednu takovou vesnici a prakticky každá ta rodina má tady toto. Má tu zahrádku, má to políčko a v malém dělá to, co dělal jako v tom velkém.
0: Jak vás tak poslouchám, pane profesore, promiňte, že vám skáču do řeči. Ubývají vám témata k focení nebo ne? Nebo naopak?
1: Já si nemůžu naříkat, já pracuji na různých tématech, ale tématech odlišných taky. Jsou fotografové, kteří si naříkají, já nemám co fotit, ale já asi nebudu ten případ. A já jsem šťastný člověk tím pádem, jo, že buď jsem osloven, a nebo sám si to téma najdu.
0: Jaká fotka, nebo čí fotka pro vás byla třeba formativní, zásadní, která vám dodnes utkvěla v paměti?
1: Myslíte moje, nebo
0: může to být přátel? Jak vaše, tak přátel.
1: Tak samozřejmě, že já mám několik přátel nebo fotografů, a kteří jsou výborní a které mám rád jednak jako lidi, ale také jako umělce, kteří dělají výbornou práci, výborné fotografie. V současné době taky učím a mohu říct, že máme opravdu skvělé studenty. A z toho mám taky velkou radost, když takový student donese skvělou práci a vidím, jak se to proměňuje i tematicky, jak jsou zaujatí, jak intenzivně pracují. Prostě je to nádhera, opravdu nádhera. Takže mám jednak ty kamarády fotografy, kteří jsou výborní a které mám rád, ale i ty studenty, kteří jsou fakt bezvadní.
0: Vy jste taky začátkem letošního roku převzal od organizátorů Czech Press Photo ocenění za celoživotní dílo. Tuhle cenu vám předával první držitel téhle ceny, člen agentury Magnum Photos Josef Koudelka. Co fotografie Josefa Koudelky?
1: Tak Josef Koudelka je vynikající fotograf opravdu světové úrovně a světového významu. My se známe mnoho let a vždycky jsem si jeho fotografii velice vážil, velice ctil, jak ty, které dělal, řekněme, s tou romskou tematikou, tak i ty, které dováží ze světa, kdy velmi pečlivě vlastně studuje to téma a kdy přináší nádherné fotografie.
0: Já myslím, že jako laik těžko poznám rukopis vás jednotlivých fotografů. Když se ale mezi svými přáteli porozhlédnete vy, respektive po jejich práci, poznáte, co fotil třeba pan Birgus, co fotil pan Koudelka? Poznáte to na první pohled, kdo co udělal?
1: Já si myslím, že to je tak výrazné a tak si myslím, že to by mělo být, aby každý ten fotograf měl tu svoji tvář. Samozřejmě, že tím, že se vidím jejich fotografie velmi často a znám ten rukopis, tak tady toto si myslím, že poznám.
0: Mluvíme hlavně o sociálních tématech, o tom, co zachycujete vy ve svých snímcích. Přesto zkuste ještě mi říct, když už jsme u té identifikace, Jaké snímky definují Jindřicha Štrajta? Co na nich většinou, anebo možná vždycky najdeme?
1: Já si myslím, že jsem veden jako fotograf vesnice. To je jedno z těch témat. A potom fotografie těch mezilidských vztahů. To jsou věci, které charakterizují tu moji práci. A v současné době to není jenom černobílá fotografie, ale je to i barevná. A potom ještě jsou to témata právě s tou sociální problematikou, kdy se věnují, já nevím, v současné době třeba vězeňství nebo bezdomovectví nebo téma smrti. Takže to jsou fotografie, které si myslím, že mě charakterizují. Ale mohu říct, že zrovna dělám takovou výstavu, nebo připravil jsem takovou výstavu, která je úplně jiná než všechny moje fotografie.
0: Jak vypadá? Jaký je to koncept?
1: Je to taky koncept, kdy jsem fotografoval takovou pouť z Prahy na jeden klášter tady za Prahou a mezi Prahou a tím klášterem byly takové niky, které jsem měl naplnit fotografiemi. A celé to připravil pan architekt Kovář a v současné době jsme se snažili, aby to byla i výstava.
0: Tak si říkám, když člověk za život pořídí tisíce, možná statisíce snímků, jak bolestný je to potom proces, kolik toho vybere na výstavu, do knihy, anebo třeba do těch nik, které jsou cestou z Prahy do kláštera?
1: Je to vždycky velké množství.
0: A rozhodování mezi tím, co ještě se vejde a co už zůstane někde v krabici.
1: A to jsou vždycky nejtěžší psychologické boje.
0: A vedete je sám se sebou, anebo i s kurátory?
1: Nejen sám se sebou, ale požádám přátelé, aby se na to podívali a aby mě pomohli rozhodnout, nebo jak to na ně působí. Takže vůbec se nestydím ty fotografie ukazovat přátelům. Naopak to považuji za radost, když můžeme společně ten výběr udělat.
0: Denně toho teď ve společnosti nafotíme tisíce, možná miliony. Každý z nás má mobilní telefon. Můj táta ještě fotil klasicky na film a pamatuju si, jak si rozmýšlel, co cvakne, co už ne, protože film měl, kolik měl těch okének?
1: 36.
0: No, tak neměli bychom možná i dnes aplikovat nějakou autocenzuru. Neprospělo by to ve finále fotce jako takové, kdybychom dělali pečlivější výběr?
1: To je zase otázka filozofická spíše, protože každý z nás je jiný. Každý z nás k tomu přistupuje svým způsobem. A jsou fotografové, kteří velmi pečlivě váží, co zmáčknout, a další fotografové, kteří prostě pustí ten automat a nad tím a udělají z toho vlastně takový
0: časozběr?
1: Velký soubor, z kterého potom těžko vybírají ty fotografie. Já zase nechci soudit, protože každý z nás je jiný a každý z nás si tu cestu musí najít a najde si podle toho, jak mu to vyhovuje, jak se mu to líbí, jak přistupuje vlastně k tomu životu. Takže buďme tolerantní ke všem těm způsobům práce. Každý máme jiný.
0: Co ještě Jindřich Štrajt touží zachytit? Teď pracujete opět na další vesnici, na dalším fotografickém cyklu z venkova. Co ještě?
1: Soubor, na kterém v současné době pracuji, nebo na souborech, na kterých pracuji, jsou velmi odlišné. Jeden takový opravdu velmi těžký soubor, na kterém pracuji, je o komatu. Lidé, kteří se octili v této situaci, a zajímá mě, jakým způsobem jsou léčení, jak se k ním přistupuje a jak k ním přistupuje jejich rodina. Jsou to zase vztahy, které mě zajímají. Nejen to, že toho člověka, který je v tom komatu, samozřejmě s tím to je dáno, ale to okolí přistupuje ke každému trošku jinak. A nebo ta rodina vlastně k tomu přistupuje. A nebo ti lidé, kteří se o ně starají. A je to velké téma, na kterém se snažím pracovat. A zase na druhé straně mám takové téma trošku odlehčující, kdy jsem se dozvěděl, že ve vesnici, kterou rád navštěvuji, je dechovka, která letos má 150 let. A já jsem se rozhodl, že o nich udělám výstavu a knížku o těch hráčích. A to je zase nádherná práce, která je úplně odlišná od takového toho závažného tématu. Ale pracuji ještě na jiných tématech, které je úplně zase z jiného ránku. Fotografuji technické služby. Technické služby města.
0: Jak jim to jde? Máme uklizeno?
1: A uvědomil jsem si, že kdyby ty technické služby týden nepracovaly, tak to město kolabuje.
0: Utopí se v odpadcích. A
1: v tomto cyklu mě zajímají ti lidé, kteří na tom pracují. A jsou to bezvadní chlapi. A i ženy samozřejmě. Takže a vedoucí, kteří to organizují. No, radost pohledět.
0: Já vám přeju, ať máte stále spoustu témat, ať je z čeho vybírat, ať je možno vybírat z mnoha statisíců fotek. Jsem moc ráda, že jste si udělal cestu sem do studia dnešního Charitalku. Ať se vám, pane profesore, daří a přeju pochopitelně zase šťastnou cestu zpátky na Moravu. Naším hostem dnes byl fotograf, vysokoškolský pedagog Jindřich Štrajt. Děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji za krásnou diskusi.
0: A Naděžda Hávová se těší.

Den se nachýlil k tomu správnému okamžiku, tedy po 21. hodině, abychom se společně pomodlili večerní chvály. S vámi je Daniel Blaške a také Pavel David a za chvíli se tedy ponoříme do modlitby, denní modlitby církve.

0: Dnes je tedy Vigílie, 22. neděle v mezidobí. V ní započínáme druhý týden žaltáře, a tedy od strany 915 ve starším vydání, 915 v novějším 1024. Použijem krom toho ještě antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu z neděle ze strany 712 ve starším vydání, 712 a 804 v novějším. 804. Ještě jednou si zopakujme obě záložky, jak pro starší vydání, tedy 915 a 712, tak pro novější 1024 a 804. A modlí se s vámi tedy Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Světlo si oblažující, Kriste slávy jasmající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce. Hle, večer začíná, Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží, ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.
1: Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.
0: Jsem velmi soužen, Hospodine. Dej mi život podle svého slova.
1: Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím.
0: Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.
1: Bezbožníci pro mě nastražili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.
0: Mým dědictvím na věky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.
1: Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy trvale a přesně.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine. Aleluja.
1: U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja.
0: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj pán. Bez tebe nemám štěstí.
1: K svatým, kteří jsou v zemi, jak podivuhodnou dal si lásku.
0: Rozmnožují si útrapy, kdo se drží cizích bohů.
1: Nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
0: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mě zachováváš můj úděl.
1: Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze svého dědictví.
0: Velebím, Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.
1: Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici.
0: Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí.
1: Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
0: Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: U
0: u tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja.
1: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Krátké čtení je z první kapitoly listu Kolosanům. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.

0: od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě.
1: Ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma a mnoho trpět, že bude zabit a třetího dne bude vzkříšen.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma a mnoho trpět, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivě jeho lásky.
1: V tebe, Bože, doufáme. Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže Lva a za našeho biskupa Pavla.
0: Ochraňuj je a posvěcuj svou mocí.
1: Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpení.
0: A že v něm mají stálý zdroj útěchy.
1: Pohlédni ve své lásce na ty, kde jsou bez přístřeší.
0: Aby mohli najít místo vhodné k bydlení.
1: Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého, aby žil v pokoji a hojnosti.
0: Provázej zemřelé svou láskou a uveď je do nebeského domova.
1: V tebe, Bože, doufáme.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní a proto k němu smíme se obracet s modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, v tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

a před námi je koncert komorní hudby, který pro vás sestavila Kateřina Grafová. Na prvním místě uslyšíme sonátu pro klavír a housle číslo 1 G-dur opus 78 Johannesa Brahmse. Na housle bude hrát Pert Maceček, na klavír Norbert Heller.

Dozněla nám sonáta pro klavír a housle číslo 1 G-dur opus 78 Johannesa Brahmse v podání houslisty Berta Macečka a klavíristy Norberta Hellera. Další skladbou koncertu komorní hudby bude klavírní trio číslo 2 G-moll opus 26 Antonína Dvořáka. Hrát nám bude Kvarnery trio Praha.

doznělo nám klavírní trio číslo 2 G-moll opus 26 Antonína Dvořáka v podání Guarneri Tria Praha. Na závěr koncertu komorní hudby na Proglasu uslyšíme skladbu O přátelství opus 36 Josefa Suka. Na klavír nám je zahraje Pavel Štěpán.

Přátelství, opus 36 Josefa Suka v podání Pavla Štěpána byla poslední skladbou koncertu komorní hudby na Proglasu.

0: Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a vítá všechny posluchače Radia Proglas u dalšího dílu z cyklu Na stole je téma. Dnešní pořad bude na poměrně vážné téma, ale je tu zajímavý paradox. Mým hostem je člověk, kterého možná znáte spíš jako humoristu. V pražském studiu Radia Proglas vítám tímto herce, scenáristu a režiséra Milana Štandlera. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Je nám ctí. Milan Štandler je aktuálně ambasadorem projektu Vlídná brána u Mezinárodního vězeňského společenství a to je vlastně téma dnešního rozhovoru. My se později ještě dostaneme k tomu, co to Mezinárodní vězeňské společenství vůbec je, ale na úvod se zeptám. Souvisí nějak humor, když už jsem vás takhle představila, s tak vážným tématem, jako je odnětí svobody?
1: Ano, tak humor se dá dělat prakticky na všem a humor je do určité míry zlomyslný, takže samozřejmě si můžeme dělat z věznění lidí legraci, ale jak pravil jeden britský komik Ricky Gervais, tak vlastně když si děláte legraci z oběti, tak jste hulvát, ale když si děláte legraci ze systému, který oběť vytvořil, tak pak jste satirik. Takže vždycky záleží na tom, v jakém směru a jak ten humor děláte.
0: Mě by určitě zajímalo, jak jste se vlastně dostal k Mezinárodnímu vězeňskému společenství. Kdy jste o něm poprvé slyšel?
1: No, já vlastně jsem o něm slyšel v souvislosti s mojí činností na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, protože já tam mám takový seminář, který se jmenuje Komunikace citlivých témat. A je to o komunikaci v oblasti témat, jako je rasismus třeba, nebo i třeba transgender a tak dál, prostě v oblastech, s kterýma se budoucí pedagogové můžou setkat. A jako jedno z těch témat jsem si zvolil vlastně problémy vězněných, dětí vězněných rodičů. A jako odbornou poradkyni, jako hosta na ten seminář jsem si vzal paní Kabátovou, která je předsedkyní Mezinárodního vězeňského společenství a vlastně tam jsem se dostal úplně s tím společenstvím do vlastně přímého kontaktu. A paní Kabátová mě pak požádala, jestli bych nechtěl být jaksi ambasadorem tohoto projektu. A já jsem si říkal, proč ne, protože to vlastně tak trochu souvisí, jak už jsem byl pravil, s mojí prací a činností, tak jsem se toho ujal.
0: Mm-hmm. Tak já bych teda teď možná Mezinárodní vězeňské společenství představila pro posluchače, kteří o něm ještě neslyšeli. Je to křesťanská nezisková organizace, která pomáhá lidem, kterých se jakkoliv dotknul zločin, ať už jsou to odsouzení lidé ve vězení, nebo jejich příbuzní, jejich děti, nebo lidé ve vězení jako dozorci nebo vězeňští kaplani. Vy už jste vlastně teda zmínil, proč jste se rozhodl podpořit Mezinárodní vězeňské společenství. Máte třeba nějakou osobní zkušenost, která tak nějak koleruje s tím, že teda teď jste v současné době ambasadorem?
1: No, já přímou zkušenost s vězením nemám. Já jsem zatím neseděl, abych tak řekl, ale může se to stát úplně každému, protože nakonec se člověk může dostat do vězení třeba, nevím, za zaviněnou autonehodu nebo za věc, která není přímo jaksi zločin, jako je vyloupení banky nebo nějaké zabití, ale může se to stát prostě každému. A otázka je vždycky, jak k tomu sám přistoupí, jak bere ten trest a to uvěznění. Takže nemám sice přímou jaksi zkušenost, ale dovedu si to představit, už protože jsem viděl třeba film Vykoupení z věznice Shawshank a spoustu jiných filmů, takže všichni máme povědomí o tom, jak vězení vypadá, ale na vlastní kůži je to potom něco jiného.
0: Jaký máte obecně vztah k neziskovým organizacím? Myslíte si, že jsou nezbytné? Podpořil jste v minulosti třeba nějakou jinou neziskovku?
1: Určitě podporuju neziskovky, které třeba podporují Ukrajinu v jejím boji proti agresorovi. Podporuju i různý charitativní projekty a já si myslím, že jaksi činnost těch neziskových organizací je naprosto nezastupitelná, že to je prostě důležitá součást naší společnosti. A mrzí mě, že se teď objevují zprávy o tom, že se činnost některých těch organizací potlačuje a tak dál, protože většinou jsou to neziskovky zaměřené na pomoc lidem, jo, jako Člověk v tísni a podobně. Takže to, který třeba například jsem podpořil. Jo.
0: Pojďte teď prosím posluchačům trošičku přiblížit tu vaši roli v mezinárodním vězeňském společenství. Jste vlastně ambasadorem projektu Vlídná brána. Co to konkrétně znamená v praxi?
1: No, víte co, co se týče mé práce ambasadora, to není zase tak složité. Proto jsem se toho ujal, protože jinak jsem hodně zaměstnaný, ale vlastně je to činnost, která vede k tomu, aby se taková neziskovka, jako je třeba Mezinárodní vězeňské společenství, dostala do povědomí lidí. Tím, že jsem, řekněme, známější osoba, tak mám možnost o tom vyprávět tak, jako vyprávím teď zrovna u vás tady ve vysílání, tak o tom můžu mluvit i jinde. A myslím si, že to je jedna z takových důležitých rolí, nejenom třeba finančně přispět na činnost nějaký neziskovky, ale prostřednictvím svých možností dostat tu činnost tady toho společenství do povědomí veřejnosti prostě.
0: No a pojďme si teda teďka představit ten projekt Vlídná brána. O co se jedná?
1: No tak Vlídná brána je vlastně projekt, který má pomoct především dětem vězněných rodičů, ale nejenom jim, jo. Ale dětem vězněných rodičů, aby měli vlídnější přijetí, když se dostanou na návštěvu toho vězněného rodiče. Jo, to znamená, že by se měly třeba upravit prostory, kde se ty děti setkávají s těma rodičema. Je to podpora, řekněme, činnosti i, nebo podpora, snaha trochu upravit a změnit činnost třeba i dozorců nebo prostě toho strážního subjektu, protože tam je trochu problém, že oni neradi zaměstnanci věznic mění svoje zaběhnuté principy a zaběhnutý způsob práce, protože jim to tu práci usnadňuje. A samozřejmě jakákoliv změna jim tu práci komplikuje, je to strážní služba, takže se obávají, že by to třeba vedlo k nějaký nepozornosti a tak dál. A je vlastně tenhle projekt se snaží trošku změnit i jejich vědomí, jo, ale zároveň jde hlavně o ty děti. A problém je, že děti vězněných rodičů často trpí různýma traumatama, který jinak děti třeba nemají, nebo nemají je určitě z takového důvodu, jako když jim za prvé chybí rodič, za druhý mají výčitky, že třeba to, že rodiče ve vězení, tak si sami vyčítají třeba, že mohli udělat něco pro to, aby maminka nebo tatínek se do vězení nedostal. Takže mají často třeba pocit viny a spoustu jiných traumat. Jo. Mají trauma už ve škole třeba, protože samozřejmě děti jsou sami o sobě docela krutý a jsou schopní se takovýmhle dětem posmívat nebo říkat jim, a to tvůj táta je ve vězení a tak dál. Prostě ty děti si nesou spoustu traumat. A jestliže můžou vidět třeba rodiče 3 hodiny jednou za měsíc, jo, a to ještě ne vždycky, protože jestliže v rodině chybí jeden živitel, tak ta rodina, ten zbytek rodiny často nemá třeba na to, aby dojížděl poměrně třeba velkou vzdálenost do vězení. Takže to není každý měsíc. Při té 3hodinové návštěvě nemůžou toho rodiče obejmout. Jo? Často se nemůžou dotknout a tak dál. A ten projekt Vlídná brána počítá s tím, že by vlastně byla možnost, aby se sešli v nějakým příjemnějším trochu prostředí v nějaký místnosti, která je k tomu třeba vyčleněná nějakým jiným způsobem upravená. Jo. A zároveň počítá... Víte co? Já vám to řeknu takhle. My máme nemocniční klauny. Jo? Nemocniční klauni docházejí do nemocnic, aby obveselili děti. Ale vězeňský klauny nemáme. Nemáme nikoho, kdo by ty děti ve vězení obveselil a dodal jim trošku, protože tam probíhají třeba kontroly při té návštěvě a tak. To všechno pro ty děti je nějakým způsobem traumatizující. A tenhle projekt by měl pomoct tomu, aby tohle všechno probíhalo nějakým, řekněme, milejším, humánějším způsobem.
0: Vy o tom mluvíte hodně poučeně. Byl jste už někdy osobně ve vězení? Měl jste možnost nějakým způsobem nasát tu atmosféru, která tam panuje?
1: Já jsem se dostal do vězení při natáčení, ale zatím jsem neměl možnost, jak si v rámci nějaký práce nebo v rámci třeba filmování s těma vězněma mluvit. Ale já bych to chtěl změnit, protože můj kolega Petr Čtvrtníček, s kterým teď budu pracovat na filmu, tak ten už koncertoval třeba ve vězení. Mm-hmm. Takže já jsem si říkal, že bych se právě prostřednictvím tohohle mezinárodního společenství do vězení podívala, že bych mohl těm vězňům třeba, když jste mluvila o humoru, jestli v souvislosti s vězením je možný humor, tak jim tam trochu humoru třeba přinést.
0: Myslíte si, že by o to měli zájem, anebo že někteří vězni už jsou natolik pohlcení tím prostředím a vlastně i třeba tou vlastní vinou, nebo těžko říct, co se vězním odehrává v hlavě, ale že je to pro ně natolik obtížné nechat se rozptýlit třeba právě nějakým představením?
1: Já myslím, že ne. Víte co, vězení to je trošku mrtvá doba prostě. Tam musíte být, nemůžete odejít a vězni mají možnost třeba číst a hodně vězňů čte bez pochyby, tak zrovna tak mají možnost občas nějakého kulturního programu a nevím, proč by jaksi většina odmítala nějakou možnost obveselení. Jo. Takže věřím, že jo. Ale to máte jako s tím, kdybyste se zeptala, jestli se ve vězení někdo napraví nebo ne. Jo. Ano, celá řada se jich nenapraví, celá řada se vrátí k tomu jaksi nějakému zločinnému počínání, prostě má recidivu. Ale to neznamená, že bychom se neměli snažit jim nějakým způsobem pomoct. A to dělá právě to mezinárodní vězeňské společenství, že třeba pomáhá vězňům, což je další projekt, třeba pomáhá s návratem z vězení, protože tam máte taky strašnou spoustu problémů, jako je vlastně to, že ty lidi začínají od nuly, nemají bydlení, nemají práci, setkají se s naprostou nedůvěrou, jo, a v takové situaci je velice snadný si říct, no tak to půjdu a vykradu trafiku nebo nevím něco a znovu si na tu obživu vydělám tímhle způsobem, jo, ale jestliže cítíte nějakou podporu, nějakou možnost podpory, tak potom je to přeci jenom trošku snadnější začínat. Jo? Ovšem pochopitelně musíte dojít k nějaký sebereflexi. Mm-hmm. Jo? Mm. Což to setkávání s vězni tady té organizace taky pomáhá. Mm-hmm. Jo? Je tam projekt, který se jmenuje Building Bridges, neboli budování mostů, a to jsou rozhovory třeba obětí zločinu nebo zločinného nějakého jednání s těmi vězněnými. Ne přímo s těmi jaksi pachateli, který se provinili na nich, to ne, ale je to jakási pomoc v tom smyslu, že si obě strany pomáhají uvědomit, jako pro tu stranu obětí to může být pomoc se vyléčit z toho traumatu a pro ty vězněný to může být cesta k nějaký sebereflexi.
0: Jako jo. Tu perspektivu navzájem.
1: A myslím si, že vlastně to, co je nejdůležitější vlastně pro člověka, který se ocitne ve vězení a nějakou sebereflexi má, tak pak je naděje. To je nejdůležitější věc. Když máte naději, že můžete znova začít, že můžete znova nějak začít nový život, tak pak máte šanci, že ho začnete. Když tu naději nemáte, tak máte větší šanci, že se dostanete znovu do spáru k zločinu, abych to řekl literárně.

0: Na Proglasu si s hercem, scénaristou a režisérem Milanem Steindlerem povídáme o mezinárodním vězeňském společenství. My už jsme nějaké ty projekty, které mezinárodní vězeňské společenství dělá, zmínili v předchozí části rozhovoru. Oslovil vás nějaký projekt specificky ještě třeba předtím, než jste se rozhodl tu organizaci podpořit, nebo i teď máte favorita?
1: No tak favorit je pro mě samozřejmě Vlídná brána, protože se to týká těch dětí, takže to je pro mě jako zásadní favorit. Ale zajímá mě právě i taková činnost, protože vlastně to mezinárodní vězeňské společenství se věnuje jak tedy těm vězněným, to znamená snaha o jejich resocializaci, pomoc pro při novém startu a tak dál, ale i obětem trestných činů. Jo? To je ten projekt Building Bridges a to dává těm obětem možnost sdílet svůj příběh a v některých případech umožňuje taky řízený dialog s těma odsouzenýma, to už jsem o tom mluvil. Ale třeba i pro děti těch odsouzených, to je třeba andělský kemp, jo, to jsou tábory pro ty děti, nebo andělský klub, protože třeba v ústředí toho společenství jsou ty místnosti jaksi nejenom vyzdobený různýma kresbama dětí a tak, a děti tam chodí kreslit, ale chodí si tam i hrát třeba a prostě přicházejí trochu na jiný myšlenky. Jo? A pak je to třeba Andělský strom, to je další projekt, který vlastně pomáhá třeba dát těm dětem dárky k Vánocům a tak, protože mnoho z nich je ze sociálně slabých rodin a tak dále. Jako, jo? No a pak vlastně i pro zaměstnance věznic, pro ty příslušníky ostrahy, vlastně je to školení. A to je právě ten v tom projektu Vlídná brána, který nějakým způsobem se snaží tady tu, jak si to prostředí nějak, jak si upravit a změnit k lepšímu nebo k vlídnějšímu.
0: Určitě. Dál můžeme taky zmínit Dream Academy, jehož ambasadorkou je Barbara Kanizová, Den s dítětem, Vězňová cesta, dokonce tam existuje i služba dopisování, že dobrovolníci starší 30 let si můžou dopisovat s někým, kdo teda je odsouzen a kdo právě vykonává trest odnětí svobody, takže těch možností je obrovská spousta, která mezinárodní vězeňské společenství nabízí. Máte nějaký svůj plán do budoucna, jak byste se chtěl angažovat v rámci mezinárodního vězeňského společenství, kromě teda toho, co už jste zmínil, že byste případně přijel do věznice s nějakým představením?
1: Ano.
0: No.
1: No, já další plán nemám, protože mám sám spoustu svých projektů a teď na podzim začínám točit celovečerní film, takže mám práce až nad hlavu, ale já myslím, že ta činnost toho, jako jaksi toho ambasadora, je vlastně poměrně jaksi funkční a nějakým způsobem to pomáhá. A já se chystám jet teda i s lidmi z toho vězeňského společenství jet do věznice a třeba se účastnit nějakých debat, nějakých diskuzí nebo vystoupit v rámci některého toho projektu, o kterém jste mluvil. A právě třeba ta Vězňová cesta je program zaměřený na převzetí nějaký sebereflexe těch vězňů. Jo? Nemyslím si, že úplně každý z nich jaksi tou sebereflexí bude trpět. Jo? Někdo prostě se nenapraví v životě a jsou lidi, kteří vlastně se do toho vězení vrátí i docela rádi, protože tam mají prostě v zimě teplo, jídlo a nemají zájem se nějakým způsobem resocializovat. Ale to neznamená, že by se to mělo týkat všech, jo? A neznamená to, že bychom měli rezignovat na nějakou činnost, která by jim pomáhala nebo snažila se pomoct a snažila se pomoct zlepšit jim život a tudíž i dojít k nějaký nápravě. Jo. Ono to máte jako s alkoholikem nebo se závislejma. Jo. Strašná spousta závislejch prostě má recidivu. Ale znám lidi, protože mám kolem sebe i přátelé, kteří bývali závislí a dneska už jsou jaksi abstinenti. A ty měli recidivu třeba pětkrát. Jo? Pak se znovu vrátili na léčení a dneska už jsou 9 let abstinenti. Takže je to taková, řekněme, nekonečná práce, ale prospěšná.
0: Tak to jsme u toho, jestli se člověk může změnit, jestli teda opravdu se vyplatí dát lidem druhou šanci, jak vůbec společnost vnímá ty lidi, co jsou odsouzení. Protože často, když je někdo takhle odsouzený, tak zkrátka se uzavřou ty dveře toho vězení a tím to jako končí a mnoho lidí se třeba těchto lidí bojí. Nechtějí, aby vůbec je kdy potkali. Nebo i potom zařazení do společnosti je dost složitý. Ačkoliv teoreticky třeba všichni víme, že je třeba člověku dát druhou šanci, tak málo který zaměstnavatel potom
1: jasně,
0: je štěstím bez sebe.
1: A já se nedivím, já to chápu, jo. Ale samozřejmě záleží asi taky na velikosti toho trestného činu. Jo. Samozřejmě něco jiného je, když někdo prostě je recidivista v oblasti drobných krádeží a něco jiného je člověk, který vzal někomu život. Jo. To je poměrně zásadní rozdíl. Úmyslně, myslím.
0: No,
1: jo, ale ona ta změna nikdy nepřijde sama. Vždycky musíte nějak těm lidem dát jednak naději a jednak nějakým způsobem je motivovat. Motivovat je k tomu, aby měli chuť tu nějakou změnu podstoupit. Jo. Jestliže tu naději mají, tak pak myslím si, můžou být ochotnější k tomu, se zamyslet a něco se sebou udělat. To je vždycky o nás, to, co máme v hlavě prostě. Jestli v té hlavě se dokážeme nějakým způsobem změnit nebo něco upravit, tak potom máme šanci život změnit. Já jsem taky měl problém, když jsem mluvil o závislosti, tak já jsem taky vlastně svýho času žil takovým nevázaným způsobem života a pil jsem alkohol a užíval nelegální substance a podobně a mělo to v mém případě docela sešup, jako co se týče práce, nějaký socializace a přátel a tak dál. Ale otázka je, jestli v určitý chvíli si jste schopen říct, jako tohle to je opravdu cesta do pekel, to nemá cenu, pojď se sebou, Milane, něco udělat prostě.
0: Děkuju, že to říkáte. Já mám na vás teda další osobní otázku, protože Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanská organizace. Tak chtěla bych se zeptat, jestli máte vy sám k víře nějaký vztah a případně jestli věříte, že i tady tenhle aspekt hraje roli v nějakém posunutí se od třeba nějaké té závislosti nebo od nějaké té potřeby dělat trestný čin, byť to zní teda divně, ale jestli toto může hrát roli v tom, aby se člověk dokázal změnit, aby našel tu motivaci.
1: No, víte co, já jsem vychován v ateistickém prostředí. Jo. Moji rodiče nebyli věřící, nebyl jsem tak vychován, ale sám jsem došel k nějakému, a to má asi hodně z nás, že nevěřím v Pána Boha jako fousatýho dědečka, který se na nás kouká ze zhora, ale na nějakou energii, která tady je, tak to věřím. Ale víte co, takový ty hodnoty, jako je odpuštění a naděje třeba a pomoc druhým, tak to, ty jsou důležitý prostě pro každého člověka a je důležitý mít jak schopnost je přijímat, ale taky dávat. Hmm. Jo, a to je zásadní. Je jedno, v jakýho Pána Boha věříte, ale důležitý je, jestli sdílíte nějaký hodnoty. Hmm. Jako je to, o čem mluvím. Hmm.

den došil sedm krkavčích košil a teď má sám na sebe zlost. Kroky jsou jemný a tichý, alespoň k něčemu je ten

0: aspoň k něčemu, je ten náš věk, svět má hubu planou, zlý historky stranou, a tak nevím, proč jsem si klek.
1: Na Radiu Proglas právě posloucháte pořad z cyklu Na stole je téma věnovaný neziskové organizaci Mezinárodní vězeňské společenství. Mým dnešním hostem je herec, scénárista a režisér Milan Steindler, který je ambasadorem projektu organizace Vlídná brána. My jsme si před chvíličkou právě povídali o tom odpuštění a tyto věci. Vlastně Mezinárodní vězeňské společenství hodně pracuje na principu restaurativní justice, což je takový slovní spojení, který asi musím vysvětlit. Neznamená to jako zapomenout na vinu, ale spíš nějak dát prostor odpovědnosti, pochopit ty následky a tím dojít k té změně toho člověka. To znamená neopomenout oběti, neopomenout, co se stalo, pojmenovat, co se stalo, ale ne řešit ty věci stylem, že poukážeme na toho zločince a toho pošleme do vězení. Jak tohle to vnímáte? Dává vám to větší smysl než takový ten možná jednodušší systém, že prostě zločince odsoudíme, pošleme do vězení?
2: No tak ona ta, ten jaksi termín restorativní justice je vlastně přístup, který je zaměřený nejenom na trest, ale taky na nápravu nějakých vztahů, jo, a na nějakou odpovědnost. To je to, o čem jsem mluvil, jestli člověk je schopen přijmout zodpovědnost za to, co jsem udělal, nebo ne. Jo, a vlastně to je nějaká cesta, která umožňuje, neříkám, že zařídí, ale umožňuje uzdravení těch všech zúčastněných, protože oběti samozřejmě mají trauma a jestliže umožníte nějakým způsobem pomoct jak obětem, ale tak i těm odsouzeným, tak to může vést k uzdravení, řekněme, těch všech zúčastněných.
1: Jako mě to třeba osobně smysl určitě dává a taky mně připadá, že tento projekt obecně třeba mě dává naději, že když něco pokazím, tak to neznamená, že prostě je to konec světa nebo konec života, ale že prostě tady je nějaká možnost té druhé šance.
2: No ano, já vám něco povím. Já jsem četl knížku, která se jmenuje Israel Startup Nation a tam se píše, jedna kapitola je věnovaná tomu, že v Izraeli dávají úvěry banky těm podnikatelům, který zkrachovali. A sice z toho důvodu, že předpokládají, že ten, kdo zkrachoval, tak už ví, že ví, čemu se má vyhnout. A banky jim v Izraeli dávají úvěr, jo? Čili jim dávají druhou šanci, protože vědí všichni zúčastnění, jak stát, tak ty bankéři vědí, že se to vyplatí. A zrovna tak, co se týče pomoc těm odsouzeným, tak a samozřejmě obětem, tak nám dává, je to investice do budoucnosti. Jo, protože ano, ten čin se už stal. Oběti tady jsou, odsouzený tady jsou, ale nejde o to, co bylo v minulosti, ale co bude v budoucnosti. A jestliže se bude dařit nějakým způsobem pomoct jak obětem, tak těm odsouzeným, tak pak je to investice do budoucnosti, protože každý odsouzený, který se nějakým způsobem dokáže resocializovat a zlepšit svůj život, tak pomůže společnosti a pomůže i nám všem vlastně. Jo. Takže to není jaksi nějak musíme trestat tak, že budeme v tom vězení trápit, až se tam, až umřou hlady a já nevím co všechno, ale investovat do toho, aby se napravili a pomohli nám všem a sami sobě teda taky tím pádem.
1: Tak to narážíte na otázku, kterou jsem se vás taky chtěla zeptat. Jak si myslíte, že by Mezinárodní vězeňské společenství mohlo pomoct celé společnosti? Což jste vlastně teďka řekl, chcete k tomu ještě něco doplnit?
2: Ta největší přednost Mezinárodního vězeňského společenství je to, že nepomáhá jenom jedné skupině, ale všem, kterých se ten trestný čin dotknul. Jo? Obětem, rodinám odsouzených, i těm, kteří s těma odsouzenýma pracujou, ale hlavně taky dětem z těch rodin. Jo. Takže v tom si myslím, že je ta velká deviza tohodle společenství.
1: Proč si myslíte, že by zrovna umělci a známé osobnosti měli být ambasadory?
2: Ano, tak kdo jiný už? Jo? Jestliže může, řekněme, známý člověk nebo nechci říkat slavný, ale prostě známý člověk nějak působit na společnost a může se vyjadřovat třeba k politice nebo k nějakým jiným záležitostem, proč by se nemohl vyjadřovat třeba k pomoci dětem vězněných rodičů. Jo? Je to, víte co, myslím si, že člověk by měl dělat, co se týče pomoci ostatním, nebo co se týče charity a tak, akorát prostě přinejmenším to, na co stačí. A jestliže stačím na to, abych pomohl v tomhle směru, tak si myslím, že to je pozitivní nejenom pro, jaksi, pro mezinárodní vězeňské společenství, pro odsouzené a jejich oběti, ale i pro mě samotného. Protože jestliže dělám nějakou dobrou věc, tak nemusím jenom posílat prachy na nějakou charitu, ale můžu jaksi svoji drobnou

0: No,
1: odpuštění je strašně, řekl bych, strašně těžká věc, jo. To je zvlášť taky důležitý, za co, jo, co máte tomu druhému odpustit. Samozřejmě nějaký těžký zločin se strašně těžko jako odpouští, jo. Ale ono odpuštění neznamená nějaký zapomenutí, jo. A zároveň to ani není, řekl bych, omluva toho činu, jo. Ale odpuštění je cesta, jak jako nenechat minulost ovládat budoucnost, řekněme. Jo, to je to, co jsem už říkal, že ano, už se to stalo, ale teď bychom měli myslet na budoucnost. Jo, a v tomhle tom to odpuštění pomáhá, myslím. Protože my se, zrovna tak, víte co, odpustit i sám sobě je důležitý. Umět odpustit sám sobě, když si něco vyčítám. A když se budu hrabat neustále v minulosti a budu říkat, co jsem všechno udělal špatně a tak dál, tak dobře, je to nějaká sebereflexe, to je v pořádku, ale nemůžete se tím trápit. Musíte myslet na budoucnost. Co vlastně chci napravit? Co chci v životě ještě dokázat? Komu třeba můžu pomoct? A tak dál.
0: To je právě to, jak jsme se bavili před několika minutami o tom, jak se asi cítí člověk, který spáchal takhle závažný trestný čin. Jak vy sám vnímáte lidi, kteří skončili ve vězení?
1: Ale víte co, v mnoha případech bych já taky řekl, Ježišmarja, ten by měl bručet až do konce života, jo. Ale to neznamená, že když někdo má na dlouhou dobu, jak říkám, bručet, že mu musíme ještě, že ho v tom vězení musíme trápit, jo. Nebo mučit, nedej bože. Já jsem teď byl, jsem si udělal s mojí druhou polovičkou výlet takový do Osvětimi. Mm-hmm. A to mi, byl jsem tam poprvé, a to mi v mnoha ohledech otevřelo oči a zvlášť to ve mně vzbudilo takovou otázku. Když někoho odsoudíme k smrti třeba, nebo odsoudíme vůbec, proč ho musíme ještě mučit? Jako? K čemu to je? Čemu, komu to pomůže, nebo co z toho budeme mít, já to nechápu. Prostě je to nepochopitelný zločin. Jako, jo. A my bychom neměli se blížit, protože žijeme v 21. století, tak bychom se měli snažit nějakým moderním způsobem k tomu, když někoho odsoudíme, k tomu přistupovat. A myslím si, že mezinárodní vězeňské společenství k tomu právě napomáhá. Jo.
0: Jak to souvisí třeba zrovna s tím, co se dělo v Osvětimi?
1: No, já jsem tam viděl spoustu různých možností, jak člověka mučit a trápit před tím, než pravděpodobně zemře, protože většina z těch lidí, kteří tam byli, se nedočkala dobrýho konce. Jo? A prostě vzbuzovalo to ve mně otázky, k čemu to je, a nemohl jsem to pochopit. Jako, jo? Prostě to nechápu, je to k ničemu. Jo? A my bychom se měli snažit prostě, když už někoho trestáme, tak zároveň nějakým způsobem přistupovat k tomu moderním způsobem. Jak říkám, jsme v 21. století a nemáme potřebu se blížit k nějakým středověkým metodám pomsty. Protože pomsta sama o sobě, jako pomsta sama o sobě vlastně úplný uspokojení nepřinese, si myslím. Jo? Ano, do určitý míry, ale co pak? Pomstíme se, toho druhého zabijeme a co?
0: Možná takový krátkodobý.
1: Nebo je to jako krátkodobé uspokojení toho, po čem jsme toužili, ale není to cesta pro náš budoucí duševní rozvoj.

0: řekl bych. Jo.
1: Slyšel jste už za tu dobu, co spolupracujete s Mezinárodním vězeňským společenstvím, o nějakém příběhu, který se vás třeba nějak dotknul, oslovil vás?
0: Ne. Zatím musím říct, že jsem se nesetkal s nějakým konkrétním příběhem, který by se mě dotknul, než jenom vlastně s těma dětma. Jo? Ty děti prostě...
1: To spíš tak obecně, že?
0: Ano,
1: že
0: ano, spíš tak
1: si to
0: obecně.
1: Umíte představit.
0: To je ten důvod, proč bych asi se do té věznice nebo do některých věznic časem vypravil, až budu na tom časově lépe. A ono, i když bych tam vystupoval třeba a předvedl jim nějaký komický výstup, tak ale mi to umožní třeba s nima mluvit. Jo? A na tohle třeba bych se asi poradil s odborným poradcem Pavlem Novotným, který sám byl ve vězení a už jsem s ním o tom mluvil, o té jeho zkušenosti, a je to tvrdá zkušenost, i když tam třeba jste jenom na 3 měsíce, ale vytrhne vás to z toho, řekněme, běžného normálního života. A on tam nebyl zahrdelní zločin, že jo? Ale i ty 3 měsíce mu dali natolik, jako řekl bych, ťavku, že to není úplně prostě pozitivní zážitek. Ale on o tom dokáže mluvit a má nějakou sebereflexi, což je důležitý. Jo?

0: hercem, scénaristou a režisérem Milanem Steindlerem si na Proglasu povídáme o mezinárodním vězeňském společenství. Pojďme teď naše povídání pomalu uzavřít. Co si myslíte, že by mezinárodnímu vězeňskému společenství do budoucna nejvíc pomohlo? Co by pro ně mohlo být užitečné?
1: No, já myslím, že by asi pomohlo, kdyby se dostalo daleko víc do povědomí. Mm-hmm. Kdyby pro nás začalo být mnohem víc samozřejmější, než myslet jenom na pomstu a na trest, ale i na to, co pak, co v budoucnosti a jestli je možnost člověka napravit, jestli je možnost pomoct těm obětem a tak dál, protože si myslím, že i pomoc obětem není dostatečná. Jo. A co by pomohlo? No, ano, dostat tohle do povědomí, aby lidi chápali, že to je vlastně normální věc pomáhat. Jo. Víte co, já v jedné roli, kterou hraju v divadle na Jezerce, tak ta moje postava říká, víte, i když cítím bolest, pořád stojí za to tady ještě nějakou chvilku být a udělat můj malej kousek světa o něco lepším místem.
0: No já bych ještě náš rozhovor ráda uzavřela, protože přece jen vy, jak jste říkal, jste pracovně velmi vytížený. Představíte posluchačům, co teda děláte mimo vězeňské společenství, co vás teď aktuálně čeká ve vaší herecké, scenaristické, režisérské profesi?
1: Tak já hraju ve čtyřech divadlech vlastně. Jednak v divadle Sklep, což je moje původní domovina, tak tam hraju už celý život vlastně. Pak v divadle na Jezerce, tam hraju ve dvou představeních a teď od začátku příštího roku budu zkoušet další takovou obnovenou premiéru hry Pánský klub. A hraju tam a to mám to představení opravdu rád a odtam teď pochází ten citát, který jsem říkal, tak to představení se jmenuje Afterlife a to mám jako mimořádně rád, tam hraju hlavní roli. A pak ještě České moře, to je představení v divadle Metro a Dámy vpřed, to je představení v divadle Palas, tak to je, co se týče mojí herecké činnosti a teď bezprostředně na podzim začínám točit celovečerní film. A když tady mluvíme o takových vlastně docela těžkých věcech, tak ten film je o smrti. To téma je smrt. Je to podle knihy mýho kamaráda Pavla Tomeše, podle který jsme spolu napsali scénář a jmenuje se to Až na ten konec dobrý. Mm-hmm. A je to, jak si je tím myšleno, že náš život je vlastně až na ten konec docela dobrý. Jo.
0: Tak to zní jako hezký zakončení. Tímto uzavíráme dnešní pořad na Radio Proglas s hercem, scénáristou a režisérem Milanem Steindlerem, se kterým jsme si povídali o mezinárodním vězeňském společenství. Děkuji vám jménem našich posluchačů za vaši činnost a za vaši podporu mezinárodního vězeňského společenství a taky za rozhovor.
1: Já děkuji ještě jednou za pozvání a všem posluchačům i vám přeju vše dobré.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje také všem posluchačům hodně síly při řešení všech složitých životních situací a zase někdy naslyšenou.

0: čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jede tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl, ten nemusí čekat. A může se jen tak nechat. Větru, vodě. Větru, vodě. Větru, vodě. Větru, vodě.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

0: S blížící se půlnocí nám zazní duchovní slovo z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka v podání Martina Holíka. Dnes o různých druzích poslušnosti.
1: Dnešní část nese název Různé druhy poslušnosti. Kdo se zajímá o historický vývoj pojmů křesťanské asketiky, snadno si všimne, že se v dějinách projevovaly různé typy poslušnosti. Mezi mnichy v egyptské poušti kvetla, abychom to tak nazvali, poslušnost osobní. Učedník v duchovním životě, novic, si vybral starce, duchovního vůdce mezi zkušenými mnichy a poslouchal ho na slovo. Byl přesvědčen, že Bůh mu ho dal za duchovního otce. Taková úplná podřízenost se mohla uplatnit jen tam, kde nebylo pochyby o tom, že jde o starce nejen zkušeného, ale i plného Ducha svatého, charismatika. Bylo takových dostatek? Životopisy otců jich jmenují stovky, ale svatý Bazil, který procestoval i kus Egypta, byl vůči poustevníkům dost pochybovačný. Přeje si, aby se jeho vlastní mniši víc přidržovali písma svatého. Zde jsme si jisti, že mluví Bůh, proto posloucháme přímo písmo. Představený kláštera má moc, nakolik jsou jeho výroky a rozkazy ve shodě s písmem. Tento typ poslušnosti jmenují někdy skripturistickým. Na západě se silně projevil v hnutí protestantismu, ale i na východě se objevoval, i když v trochu jiné formě. Božským písmem tam nazývali nejen Bibli, ale i liturgii, knihy otců, celé církevní podání. Takzvaní starověrci v Rusku odpadli od oficiální církve jen proto, že se moskevský patriarcha opovážil změnit bohoslužebné texty, takzvané apoštolské podání. Přivedli do krajnosti zásadu svatého Bazila o poslušnosti písma, která ostatně není tak jednoduchá. Sám svatý Bazil si všiml, že by mohlo nastat mnoho rozdílů ve výkladu textů samého evangelia, které se zdají tak jasné. Kdo tedy vykládá písmo správně? Jen ten, kdo má toho ducha, který písmo inspiroval. Ke konci života se svatý Bazil víc a víc přesvědčuje o tom, že Duch svatý je dán církvi. Proto hlavy církve, biskupové, správně vykládají písmo. Platí tedy poslušnost i vůči nim? Vidíme tedy už tři druhy poslušnosti. Charismatickému duchovnímu otci, písmu, církevní autoritě. Ale tato řada ještě není u konce. I na západě, před

0: středověku do úplného formalismu, že pravá mravnost je v srdci člověka, uvnitř. Že Bůh mluví i v našem svědomí a že musíme poslouchat i jeho vnitřní hlas. Jaká je tedy pravá poslušnost? Pravá katolická poslušnost se snaží o to, aby uvedla v soulad všechny hlasy Boží, svědomí, písmo, podání, církevní autoritu. Protože ve všem tom se projevuje hlas jediného Boha, který si sám neodporuje, harmonie všech těchto prvků je nejen možná, ale jsme povinni ji stále hledat. Slyšet Boha všude, kde mluví, to je pravá a plná poslušnost.
1: Je krátce před půlnocí, my se pomodleme společně Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

12 písní, pozvánky na koncerty, anketa, informace o nových deskách, to vše neodmyslitelně patří k hitparádě na Proglasu a nic z toho nebude chybět ani dnes ve vydání s pořadovým číslem 1537. Milan Tesař vám přeje příjemný poslech. Na 12. místě nasazují slovenské duo Hmlisto, tedy Veroniku a Jána Kickovi a píseň Ťažná kobyla z nového alba Samoty.

To bylo tedy na 12. místě Hmlisto, duo spíše československé než slovenské. Veronika Kicková je totiž původem Češka, která ale dlouhodobě žije na Slovensku. Svého syna Jána i proto vychovávala v českém jazyce. Na druhou stranu texty jejich písní jsou slovenské. Připomínám, že pro hlasování do naší hitparády je třeba si vybrat 3 písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Nové album vydal také slovenský písničkář Peter Janků, o kterého si někteří vytrvale píšete. Jeho novinka se jmenuje Teraz už viem a já na 11. místo nasazuji stejnojmenou píseň.

I dnes pro vás mám několik tipů na hudební novinky. Pod názvem Kyvadlo vyjde v listopadu první sólové album Zdeňka Kluky, dlouholetého člena skupin Progress nebo Chunky Show, autora divadelní hudby Bubeníka, který příští rok oslaví 80. narozeniny. Znojemská skupina Lucrecia Borgia připravuje nikoli nové album, ale hned film. Bude se jmenovat Mé dobré město Znojmo a vzniká k 800. výročí tohoto města. A nové album chystá Omar Kauaj, kytarista, který kdysi v kapele Koa doprovázel Zuzanu Navarovou. O všech těchto projektech budeme během podzimu hovořit v pořadu Jak se vám líbí. Omar Kauaj se svou kapelou bude hrát v našem studiu živě. Po 5 letech vydala nový singl zpěvačka Lenka Filipová, letos uvedená do síně slávy v rámci cen Anděl. Místo 10. Lenka Filipová a Norský dřevo.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo žen.

Posluchač Ondřej napsal, z hudebních pořadů mě v poslední době zaujal rozhovor s písničkářem Semišem. Bylo zřejmé, že jeho skvělá píseň Růže v kopřivách, která boduje v hitparádě, není ojedinělá. Zajímavý byl i rozhovor s Miry Janatkovou a Jaroslavem Kořánem. Na to jejich album se chci podívat blíže. Rozhovor s Petrem Linhartem jsem ještě neslyšel, na dovolené k poslechu moc prostor nebyl, ale mám to v plánu. Já děkuji Ondřejovi a mohu slíbit, že právě dnes uslyšíte od Semiše novou píseň. Zatím jsme poslouchali na novinkových pozicích Hmlisto, Petra Janku a Lenku Filipovou. A teď je to na 9. příčce Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

jsem prach. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůbec?

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

Napsal posluchač Jiří. Moc se mi líbilo vzpomínání na Glena Hansarda v pořadu Čaj do páté. Bavilo mě, že to fakt, jak bylo slíbeno, nebylo nijak smutné. Zpráva o jeho smrti mě zastihla na dovolené, takže do návratu domů takový ten prvotní šok odezněl. Ale po poslechu tohoto pořadu jsem se ponořil do skříně a vyhrabal odtud několik let neslyšené CD The Swell Season. Já děkuji Jiřímu za reakci. 8. je dnes Julie Getz a skladba Kontinenty.

0: happy for it.
1: Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pátek 28. srpna zopakujeme rozhovor s písničkářem Jakubem Nohou. V pondělí budeme hovořit s Antonínem Macečkem ze skupiny Lucrecia Borgia o už zmíněném filmu Mé dobré město Znojmo. S novým žebříčkem World Music Charts Europe vás seznámím v úterý večer. Ve středu si můžete poslechnout koncert skupiny My tři a vy z našeho studia a ve čtvrtek to bude rozhovor s folkrockovou skupinou Meziměsto. V rámci týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 29. srpna budu věnovat novinkám našich písničkářů. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. 7. místo belgická skupina Hela a Strader.

Velkým hitem posledních týdnů je film Odysseus. Na maratonu hudby zase Nguyen Le se svým Sayuki Triem hrál hudbu inspirovanou příběhy o opičím králi. A já se ptám, máte rádi mýty, legendy, příběhy z dávných časů a máte nějaký oblíbený takový příběh? To je naše dnešní anketní otázka. Místo šesté, papírový draci a hladiny.

Zvu vás na koncerty. Tomáš Průša Band má 3. září koncert na Střeleckém ostrově v Praze. V kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí se 11. září koná Večer chval. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a virtuózi Pragenzes. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum, 14. září francouzsko-česká skupina Les Gardons Bas a 27. září skupina Vertigo. Kapela Spolektiv zahraje 26. září v Třeboni a 27. v Milevsku. Festival Alternativa bude v Praze letos probíhat ve 2 fázích. Nejprve 30. a 31. října. V pátek to bude program v kostele svatých Šimona a Judy a v sobotu program s názvem Alternativní Alternativa. Další část festivalu pak proběhne v prostoru Archa Plus 13. a 14. listopadu. Petr Linhardt, píseň Urbex až na ex a 5. místo hitparády.

Posloucháte Hitparádu na Proglasu. Tento i další pořady můžeme vysílat jen díky vaší štědrosti a tomu, že naši práci oceňujete. Proglas žije především z darů svých posluchačů. Děkujeme za ně. Pokud by vám dávalo smysl podpořit nás větší částkou a pomoci dostat se z dluhů, které nám zbyly po loňském nutném stěhování do levnějších prostor, dejte prosím vědět. Rádi se domluvíme na podmínkách a spolupráci. Filip Pícha natočil album Je později, než si myslíš. Píseň Koberec je dnes čtvrtá.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

Posluchač Honza napsal, kromě Proglasu žádné jiné rádio neposlouchám a z vašeho vysílání stíhám většinou jen hitparádu. No a občas, když vybyde chvilka, najdu si některý z rozhovorů s hudebníky. Dnes jsem si v práci poslechl kousek rozhovoru s Petrem Komárem Soudkem a tak si ho snad zítra doposlechnu. Další na řadě bude určitě Petr Linhart. Konečně jsem začal číst tu knihu Autobus do Sudet. Ve vašem archivu je toho spousta, co bych si rád poslechl, jen mít víc času. I když tedy Honza moc času nemá, přesto jsem jeho odpověď uznal jako relevantní a navíc jsem ji vylosoval. Pošlu mu tedy balíček CD s nadějí, že si najde čas na poslech. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Romanu Rolníkovou z Prahy. Třetí příčka Semiš a výměna písně. Tentokrát to bude duet tohoto olomouckého písničkáře s Eliškou Hlubinkovou. Píseň se jmenuje Rovnodennost.

Zvu vás na další koncerty. Skupina Ty syčáci, která letos vydává nové album, zahraje 29. srpna na festivalu Otevřeno v Jimramově, 11. září v Rožnově pod Radhoštěm, 19. září v Káznici v Brně na festivalu Best Fest. Své nové album pak Ty syčáci oficiálně představí 14. října v Brně v kabinetu Muse, 20. října v Plzni v Zaspa a 21. října v Praze v baru Kamina Boat. Skupina Mňau Mňau Band představí své první album V cuc 2. září v klubu Kaštan v Praze. Eva Blondýna Suková s kytaristou Norbim Kováčem vystoupí 15. září v experimentálním studiu v Liberci. Skupina Lakomá Barka a Adrien Gio Duo z Belgie budou mít koncert 17. září v klubu Kaštan v Praze. V sobotu 19. září se bude v prostoru Kolaps v Brně konat benefiční oslava 35 let časopisu Sedmá generace. Zahrají Hmlisto, Zelené koule a cymbálová muzika Veronika. V klubu Stará pekárna v Brně bude mít 29. září koncert skupina Mistr Lovo. Druhá je dnes Markéta Irglová, které také měníme píseň. Před pár dny jsem od Michala Horáčka dostal jeho další zhudebněnou báseň ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Jde o verše inspirované starozákonní písní písní. Autorkou hudby je Markéta Irglová, zpívají Markéta Irglová a Petr Rybís Toman. Píseň se jmenuje Proč právě já?

To byla v premiéře píseň Markéty Irglové s textem Michala Horáčka Proč právě já? Dnes druhé místo podle bodů, které jste Markétě poslali ještě za její předchozí skladbu The Season. Do tohoto kola nepostoupili Ivo Viktorin Trio, Petr Nať a Mňau Mňau Band. Vítězkou 15.37. kola hitparády je Radúza s písní Stříbrná dýka.

0: Devítka Stanislavka Huda Zlatý prase.
1: Máte-li zájem za čtyři můry vyřešit.

Nově nasazenou píseň má také Markéta Irglová, na druhém místě duet s Petrem Rybízem Tomanem a s textem Michala Horáčka Proč právě já?

pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na stránce hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Roman Kabelka.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu Soaré, které je dnes už podruhé věnované Filharmonii Brno. Oba pořady vznikly u příležitosti 70. výročí založení orchestru. V minulém díle jsme slyšeli nahrávky šéfdirigentů, kteří Filharmonii Brno vedli v druhé polovině 20. století a rozloučili jsme se Dvořákovým Stabat Mater pod taktovkou Leoše Svárovského. Dnes se vrátíme do druhé poloviny 90. let, do období, kdy se orchestr znovu nastěhoval do opraveného besedního domu. Filharmonie tedy opět hrála ve svých nádherných historických prostorách. Na zdařilé rekonstrukci besedního domu měla zásadní podíl varhanice profesorka Alena Veselá. Jako tehdejší rektorka JAMU dokázala přesvědčit odpovědné úředníky o nutnosti záchrany této kulturně mimořádné budovy. S úspěchem tak zajistila potřebné finanční prostředky. Po návratu orchestru do besedního domu stál v jeho čele po dobu dvou let Otakar Trhlík, dlouholetý dirigent brněnského rozhlasu. Velký přelom přišel v roce 1996, kdy Filharmonie Brno vystoupila na festivalu Pražský podzim. Orchestr tehdy řídil charismatický italský dirigent Aldo Ceccato a jeho pojetí Beethovenovy 7. symfonie zanechalo silný dojem nejen na posluchače, ale i na samotné hráče orchestru. Ředitel Filharmonie Brno Julius Kessner po tomto koncertu zahájil s Aldo Ceccatem jednání a o rok později se Ceccato stal novým šéfdirigentem orchestru. Během 3 let svého působení si získal mezi filharmoniky mimořádnou oblibu. Společně s novým ředitelem Bohušem Zoubkem se zasloužil také o vznik letního hudebního festivalu pod širým nebem na Špilberku, který se stal pevnou součástí brněnského kulturního života. K významným událostem Filharmonie s Aldo Ceccatem patřil i koncert pro papeže Jana Pavla II., uskutečněný v roce 2000 ve Vatikánu. Umělecký záběr tohoto dirigenta byl velmi široký. Vedle světového repertoáru se intenzivně věnoval také dílům Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Teď si společně s Aldo Ceccatem a se Státní filharmonií Brno poslechneme ukázky ze stravinského baletu Pták ohnivák.

Po roce 2000 vstoupila Filharmonie Brno do další etapy své historie. Orchestr tehdy spolupracoval s řadou hostujících dirigentů. Mezi ně patřil Kaspar Richter nebo Leoš Svárovský. Změna přišla v roce 2002, kdy se novým šéfdirigentem Státní filharmonie Brno stal Petr Altrichter. Během jeho uměleckého působení se novým ředitelem stal David Mareček, který pozitivně ovlivnil směřování brněnského orchestru. Filharmonie se vydala na koncertní turné po Japonsku, spolupracovala s britským skladatelem Richardem Blackfordem, podílela se na nahrávání filmové hudby a vystoupila také na festivalu v anglickém Cheltenhamu. David Mareček, který dnes působí ve stejné funkci v České filharmonii, nabídl posluchačům v Brně zajímavou alternativu k tradičnímu koncertnímu prostředí Janáčkova divadla. K pořádání symfonických koncertů pro velké nástrojové obsazení tehdy využil rozlehlé prostory nově otevřené Vaněk galery. Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto období bylo v roce 2008 zahájení festivalu Pražské jaro. Filharmonie Brno se pod taktovkou Petra Altrichtera představila slavnostním provedením Smetanovy Mé vlasti. Tento okamžik měl mimořádný historický rozměr. Brněnští filharmonici zahajovali Pražské jaro po dlouhých 51 letech. Poprvé se této pocty dočkali v roce 1957 pod vedením Břetislava Bakaly. Filharmonii Brno s dirigentem Petrem Altrichterem si připomeneme i v následující ukázce. V jejich provedení uslyšíme čtvrtou větu ze 7. symfonie cis-moll Sergeje Prokofjeva. Tato věta nese označení vivace.

Po období spojeném se jménem Petra Altrichtera se v roce 2009 novým šéfdirigentem orchestru stal Aleksandr Markovič, srbský dirigent, který své šestileté působení ve Filharmonii zahájil koncertem na letním festivalu na Špilberku. Aleksandr Markovič se soustředil na hudbu 19. století, zvláště pak na tvorbu Gustava Mahlera. Pod jeho taktovkou v Brně zazněly Mahlerovy symfonie v mnoha pozoruhodných provedeních. V některých z nich vystoupila Soňa Červená, která k hudbě recitovala literární úryvky a verše. Životní příběh a archivní rozhlasové nahrávky této slavné pěvkyně připomenul i jeden díl Soaré, který si můžete pustit v audioarchivu Rádia Proglas. Od roku 2018 stojí v čele Filharmonie Brno Dennis Russell Davis, americký dirigent a klavírista, který má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti. Řídil například New Yorkskou filharmonii a dlouhodobě vedl Brucknerův orchestr v rakouském Linci. Dennis Russell Davis se s brněnskými filharmoniky poprvé setkal při nastudování Schnittkeho faustovské kantáty a symfonického díla Planety Gustava Holsta. Tento program společně uvedli v květnu 2017 na festivalu Pražské jaro. Právě tato spolupráce se stala impulzem k jeho jmenování šéfdirigentem orchestru. Smlouvu v roce 2018 Dennis Russell Davis uzavřel se stávající paní ředitelkou Marií Kučerovou. Jedním z nepřehlédnutelných momentů současného vedení Dennise Russella Davise a ředitelky Marie Kučerové byl koncert Filharmonie Brno v New Yorkské Carnegie Hall v únoru v roce 2023. V prestižním sále zazněl program složený z děl českých i amerických autorů. Hudba Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Phila Glase. Dennis Russell Davis však nezůstává pouze v roli šéfdirigenta, opakovaně vystupuje i jako solista. V roce 2019 například přednesl s brněnskými filharmoniky Mozartův klavírní koncert C-moll. V roce 2024 předvedl obdivuhodný výkon, kdy se svou partnerkou Maky Namekavou ve svých 80 letech provedl Mou vlast Bedřicha Smetany v úpravě pro dva klavíry. Své životní jubileum oslavil také uvedením originální verze Gershwinovy Rapsodie v modrém za doprovodu Filharmonie Brno. K nejvýraznější události poslední doby, u které stál právě Dennis Russell Davis společně s paní ředitelkou Marií Kučerovou, patří i loňské poklepání základního kamene Janáčkova kulturního centra v Brně. Tímto krokem se symbolicky zahájila stavba dlouho očekávaného koncertního sálu, který vznikne vedle besedního domu. Jeho dokončení je plánováno na rok 2027. A nyní se společně zaposlouchejme do nahrávky Filharmonie Brno pod taktovkou Dennise Russella Davise. Zazní filharmonický tanec Jana Nováka.

V poslední části dnešního soaré se vrátíme ke dvěma výrazným dirigentům spjatých s Filharmonií Brno. Nejedná se tentokrát o šéf-dirigenty. Prvním z nich je Enoch zu Guttenberg. Jeho působení v orchestru v 90. letech přineslo mimořádné zahraniční zájezdy. Pod jeho vedením Filharmonie hrála v prestižních sálech v Mnichově a Salzburku. V roce 1996 pak podnikla výjimečné turné po Jižní Americe, kde koncertovala v urugajském Montevideu a v legendárním Teatro Colón v Buenos Aires. Filharmonie s Enoch zu Guttenbergem natočila i nahrávku. Ta obohatí i dnešní pořad. Pustíme si z ní část z Brahmsova německého Requiem. Solo přednese švédská sopranistka Malin Hartelius. Spoluúčinkuje Český filharmonický sbor Brno.

Po Enochu zu Gutenbergovi se v závěru dnešního soaré zastavíme ještě u jedné výrazné osobnosti spjaté s Filharmonií Brno. U Sira Charlese Maquerase. Tento světově proslulý dirigent patřil k předním interpretům díla Leoše Janáčka. S brněnskými filharmoniky spolupracoval v únoru roku 2004, kdy v Brně dirigoval program sestavený výhradně z Janáčkovy tvorby. Na koncertě tehdy zazněla orchestrální skladba Dunaj, Putování dušičky pro sólové housle a orchestr a monumentální Glagolská mše. Z tohoto výjimečného koncertu vznikla i živá nahrávka. Z ní za malou chvíli uslyšíme poslední tři části z Glagolské mše. Nesou označení Agneče Boží, Beránku Boží, Postludium pro varhany a Intrada. V Janáčkově divadle v Brně tehdy společně vystoupil Český filharmonický sbor Brno, umělecky vedený Petrem Fialou, a Filharmonie Brno pod taktovkou Sira Charlese Maquerase. Solové party přednesly sopranistka Helena Kaupová, altistka Eva Garajová, tenorista Petr Straka a basista Richard Novák. Na varhany hrál Aleš Bárta. Já vám přeji, milí posluchači, ničím nerušený poslech této jedinečné živé nahrávky. Loučím se s vámi a těším se na vás zase za měsíc. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: zakoušíme Boží blízkost? Je to vždycky jenom skrze emoci?
1: Rozhodně si myslím, že ne. Kdybych asi měl dlouhé období, kdy se nic emočně neděje ve vztahu s Bohem, tak začnu mít pocit, že něco jako divně. Ale taky nemusíme zažívat věci vždy a každý den nějak normovaně. Přeci ten vztah je dynamický, někdy má člověk dojem nějakého ochladnutí, protože se opravdu něco stalo, někdy proto, že se nic nestalo, ale třeba je člověk vyčerpán, anebo Pán Bůh zrovna chce jednat jiným způsobem, nebo člověka chce něco naučit. Je dobré přirovnat to k jinému vztahu, zase třeba k manželství. Manželství prostě, pokud na sebe bude mít jeden z těch dvou nárok, že musí každý den prožívat hluboký pocit blízkosti a radost z toho, že tam ten druhý je a vnímat, že ten druhý na něj myslí a že se o něj stará, tak se rozvedou tak do 2 měsíců. Ten život je daleko mnohostrannější, barvitější a vztah zahrnuje to, že jsme schopni a že jsme si hlavně slíbili, že budeme spolu napříč různostma těch stavů a situací, kterýma procházíme. A taky člověk brzy v blízkých vztazích zjistí, že velká část toho, co prožívám, nějak moc neodpovídá tomu, co ten druhý vůči mě třeba dělá, co se reálně odehrává. A tohle musíme započítat i do stavu s Hospodinem. Takže takové ty období, kdy buď ho prostě chvilku nevnímá, anebo kdy vysloveně jdeme po poušti, která může trvat i dlouho, a to takové zkušenosti v písmu máme spoustu záznamů, tak můžou být období, kdy Pán Bůh jedná. Prostě emoce není měřítko. Emoce je zpráva o tom, co se třeba někde děje, ale není známkou přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha. Navíc, když vezmeme písmo vážně, na nejenom emoční rovině, tak vezmeme vážně to, že jednak Bůh je přítomen všude. A druhá, že v Kristu, zvlášť když jsem mu dal svůj život, takže v Kristu je Bůh přítomen u mě v mém životě, dokonce je přítomen ve mně. Takže my se potřebujeme učit vidět očima víry, což nám zní jako další metafora, ale myslím, že je lepší definice, že víra je orgán, který nám pomáhá vnímat to, co je duchovně reálné. A duchovně zase neznamená neskutečně reálné, ale v duchovním smyslu a na duchovní rovině je to naprosto reálné. Duchovní realita je ještě hlubší realita, než ta, kterou běžně vnímáme. Takže ty období, kdy necítíme duchovně a jsme nuceni se opřít o to, jsou většinou období, když tam není nějaký jiný problém, o kterém nám Pán Bůh většinou mile rád řekne, když se zeptáme, tak pokud je tam takový prázdno a není tam nějaký důvod, proč by nám dobrý otec neřekl, co se děje, tak to bývá období, kde nás učí vidět očima víry, kde nás učí brát věci vážně, bez toho, abychom na ně aktuálně šahali nebo aktuálně je vnímali emočně. A když se to povede a zavnímáme vírou, protože jinak vlastně v danou chvíli to nejde, tak nám to dává často daleko bezpečnější půdu pod nohy, než ty emoce, které jsou příliš vratký aspekt v našem životě, aby jsme se o to mohli opírat tímhle způsobem. Emoci je dobré umět se na ně tázat, umět si jich všimnout, umět se jich dotknout, umět s nima počítat. Nestavil bych na nich život, ani vztah, ani nic na emocích jako takových.
0: Říkáš, emoce nejsou měřítko, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak měřítkem je víra. Co ve chvíli, kdy mám pochybnosti o své víře směrem k Bohu?
1: V tu chvíli ta pochybnost může být zase nějaká myšlenka doprovázená nějakýma emocema, třeba nejistotou a tak. A stejně jako každou další věc, tak v takovém případě je třeba podle mě nakonec jako s každou emocí nebo s každým prožitkem a s každou myšlenkou, která je dost silná a problematická na to, abych se tím zabývala, aby mi to jako rušilo pozornost, tak je s tím třeba jít za Bohem. Začít o tom mluvit s ním a nejlépe i s dalšíma lidma, se kterýma se dá spolehlivě o tom mluvit, o takovýchhle věcech. Prostě to přinést. To máme pěkně v prorocích a u žalmistů ve staré smlouvě a u Joba, kde oni Bohu předkládají, jak to mají. A někdy jsou to pochybnosti, někdy jsou to otázky. Proč se tohle děje? Proč jsou věci jinak, než jak jsem si myslel, že budou, když jsem tvůj a když jsem spravedlivý a podobně. My se potřebujeme naučit přinášet celé svoje já, celou svoji bytost, včetně našich emocí, včetně našich myšlenek před Boha, aby v tom vztahu jsme si to zpracovávali a pochybnosti k tomu patří. Dokonce i pochybnost o tom, zda Bůh je někdy nutnou součástí budování víry, protože pokud má stát na pevný nohou, tak musí být schopna se tohle dotázat, aby ta víra věděla, nebo aby ten člověk